horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o mé nejoblíbenější zpěvačce. Pominuli Barbru Streisand, její Helena Vondráčková. Helenu jsem se zamiloval už jako malý kluk a můj obdiv k ní trvá i v podzimu mých let. Úplně prvním album, na kterém jsem se jako dramaturg podílel, se jmenuje Helena Vondráčková Kam zmizel ten starý song a vyšlo v roce 1992. Vznikalo ve východočeském městečku Slatiňany a dával jsem ho dohromady s Heleniným tátou Jiřím Vondráčkem. Na nádherné chvíle strávené u Heleniných rodičů nikdy nezapomenu. Z okna obýváku jsme koukali na Slatiňanský zámek a na šumějící chrudinku.

Mnoho lidí se mě často ptá, jak mohu s Helenou Vondráčkovou spolupracovat, když je tak tvrdá. Vždy odpovídám, že Helena je tvrdá především sama k sobě. Kdyby nebyla, není tam, kde je. Helena mne mnohému naučila. Například nikdy se z žádného problému nepodělat. Když náhodou nastane, je nejlepší ho začít hned řešit. Dávno už pochopila, že úspěch se v Čechách neodpouští a se vztyčenou hlavou se kdykoliv postaví všem a všemu. Jak o tom nakonec zpívá v písni Nač vlastně v půli vzdávat mat.

Na Heleně se mi moc líbí její upřímnost, otevřenost. Když se jí něco na mé práci nelíbí, bez pardonu mi to okamžitě řekne. To Karel Gott nikdy nedělal. Když se mu něco nelíbilo, nikdy mi to jako chlap chlapovi z očí do očí neřekl, ale vzkazoval mi to po jiných. Děsně mě tím štval. Textařka Jiřina Fikejzová mi kdysi vyprávěla, že když slyší jméno Helena Vondráčková, vždy ji napadne. Vezmi si, co chceš a zaplať za to. Jiřina mi také vyprávěla, že když letěla jako porotkyně v roce 1977 na Mezinárodní písňový festival v polských Sopotech, který Helena s písní Malovaný džbánku s přehledem vyhrála a Helena vedle ní ještě v letadle v Praze usedla, vyděšeně vyhrkla. Ježíš Maria, nechala jsem si doma řasy, no co, půjdu ve svejch. Jiřina Fikejzová se mi svěřila, že jí tenhle zážitek s Helenou přivedl k nápadu otextovat velký polský hit Mě spočije mi a dát mu v české verzi název To se zvládne. A my si teď tuhle píseň, kterou Helena Vondráčková během svých koncertů v New Yorkské Carnegie Hall v polštině a češtině zpívala a sklidila za ní frenetický potlesk, poslechneme.

Helena Vondráčková je doslova má osudová žena. Možná nevíte, že se zasloužila o rozšíření mé spolupráce s Karlem Gottem i na gramofonovém poli a já se nakonec podílel na 78 Karlových albech v Tuzemsku a v Německu. Jak tomu došlo? Od chvíle, kdy jsem v září roku 1989 nastoupil do Suprafonu, jsem se marně snažil přesvědčit Karla Gotta, aby oživil svůj přebohatý suprafonský písňový archív. Vše se změnilo v roce 1993, kdy Suprafon vydal Vladimírem Popelkou a mnou produkované Broadway album Heleny Vondráčkové. Album se skvěle prodávalo, k čemuž přispěl i koncert ve Vinohradském divadle, na kterém Helena obdržela platinovou desku Suprafonu. Jedním z hostů tohoto koncertu byl Karel Gott, který měl vždy nos na věci a na lidi přinášející úspěch. Ráno po koncertě mi zavolal s tím, že bychom se měli co nejdříve sejít a na oživení jeho písňového archivu začít pracovat. Stalo se a ze mě se stal editor kompletu Karla Gotta a v následujících letech i dramaturg a výkonný producent jeho alb. A když už jsem mluvil o muzikálech, poslechněme si teď v podání Heleny Vondráčkové a Karla Gotta nádherný duet Tonight z legendárního Bernsteinova a Sondheimova muzikálu West Side Story. Český text Dem tmou napsal Jiří Apl a Helena a Karel ho takhle zpívali na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně.

V roce 2000 Karel Gott rozhodl, že budu PR manažerem jeho prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall. Hostem tohoto koncertu měla být původně Lucie Bílá. Tehdy jsem začal za mou zpěvačku Helenu Vondráčkovou naplno bojovat a Karel Gott ode mě neustále slyšel. Karle, Helena skvěle zpívá, má nesmírně široký repertoár, skvěle vypadá, senzačně se obléká, je neskutečně fotogenická, zpívá a mluví v několika světových jazycích, hraje na několik hudebních nástrojů, tančí a stepuje. Karel váhal, svého nápadu s Lucií Bílou se nechtěl jen tak vzdát. Já ale, když někoho obdivuji, nevzdávám se. A tak jsem přitvrdil a Karlovi řekl, Karle, když angažuješ Helenu, přijdou i helenini fanoušci z Polska, Ruska, Maďarska a Německa. Ti pomohou Carnegie Hall zaplnit postřechu do posledního místečka. Lucií Bílou ale v těchto zemích nikdo nezná. To zabralo a když svůj souhlas přidal i pořadatel newyorského koncertu Jirka Suchánek, bylo rozhodnuto. Karel mě jen poprosil, abych to Heleně neříkal, že jí to řekne sám. Co myslíte, že jsem udělal? Hned jsem to Heleně prásknul a poprosil jí, aby byla překvapená, až jí to Karel zavolá. Neboj, zahraju překvapenou tak, že to bude na Oscara, odpověděla mi Helena. Když jí to pak Karel zavolal, hned o nadcházejícím víkendu přijela se svým tátou Jiřím ke mně do Pardubic a začali jsme spřádat, co bude v Carnegie Hall na Karlově koncertu zpívat. Úspěch tam měla Helena obrovský a už v roce 2005 se do Carnegie Hall vrátila a na společném koncertě nebyla jen hostem, ale byla Karlu Gottovi už rovnocenou partnerkou. A Karel pak až do konce svého života vyprávěl, kamkoliv přišel, že když se dozvěděl, že bude mít koncert v Carnegie Hall, takže Helena byla od prvního momentu zcela jasnou volbou a že o nikom jiném nikdy nepřemýšlel.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s podtitulem Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Žádná jiná tuzemská zpěvačka nemá tak rozsáhlý a rozmanitý repertoár jako Helena Vondráčková. Podařilo se jí sloučit hlasovou dovednost a přitažlivost, pěveckou profesionalitu se stylovými a výrazovými prostředky moderní populární písně. Tuto schopnost, málo vídanou i ve světovém měřítku, dodnes prokazuje i v různých zcela protichůdných repertoárových oblastech. Od folkloru přes vybrané písně vyššího populáru a operetní árie až k jazzu, swingu, popu, rocku, rock'n'rollu, muzikálu, filmovým melodiím, soulu, disku, dance music a rapu. Právě v této všestrannosti spočívá Helenina hodnota pro každou gramofonovou firmu. V roce 1977 vznikl televizní pořad Svatební cesta s Helenou a Jiřím Kornem v hlavních rolích. Zazněl v něm velký hit Mr. Melody z repertoáru americké popové a soulové zpěvačky Natalie Cole, který Helena naspívala s českým textem Jiřiny Fikejzové Málo dní. Helena se v této písni přeladila na novou stylovou vlnu, která je směsí reviálních prvků a adaptovaného jazzového sketového zpívání.

Žádné české zpěvačce se nepodařilo to, co Heleně Vondráčkové. Její dechberoucí pěvecká kariéra začala před 62 lety v pražské Lucerně, kde 27. dubna roku 1964 suverénně zvítězila v 5. ročníku soutěže Hledáme nové zpěváky. V následujících 6 dekádách se z Heleny stala naše nejprodávanější a v zahraničí nejúspěšnější zpěvačka. Celosvětově prodala 20 milionů desek. Doma a v zahraničí vydala 125 samostatných alb u 18 gramofonových firem. Naspívala bezmála 1700 písní ve 13 jazycích. Na svém kontě má dosud 76 cen a ocenění z domova a ze zahraničí. Jsou to 2 roky, co jsme s Helenou a s Honzou Fialou připravili dvoj-CD Evergreeny 60 let na scéně. Honza Fiala má encyklopedické znalosti, miluje Helenu, miluje pop music. Společně už jsme připravili dvoj-CDčka Petra Janů Hity a rarity, Felix Slováček Příběhy lásky a Václav Hybš Podsta slavným hlasům. Skvěle se mi s ním pracuje a tak jsem ho převedl do Helenina týmu, kde se takřka okamžitě prosadil. Už v roce 2022 jsme s Helenou a s Honzou připravili trojcD Nejkrásnější na světě je láska a před 2 lety už zmíněné Evergreeny. A chystáme i další projekty s Helenou, pro Helenu a její fanoušky. Vždy se snažíme v nich nabízet víc, než poskytují stále dokola vydávané samplery a nic nového nepřinášející knihy.

Našim předním interpretům se velmi často vyčítá, že se bojí měnit pěvecký styl i repertoár a tím riskovat ztrátu přízně publika a uměleckého renomé. Helena Vondráčková během své pěvecké kariéry takto zariskovala mnohokrát a většinou to přineslo své ovoce. V roce 1978 se spojila se zakladatelem českého jazzroku, hudebním skladatelem a skvělým muzikantem Martinem Kratochvílem. Ten se stal nejen tvůrcem koncepce Heleniny LP desky Paprsky s jazzrokovými písněmi a jejich hlavním aranžérem, ale také s nedávno zesnulým textařem Oskarem Petrem, hlavním autorem desky. Připomeňme si z tohoto neprávem pozapomenutelného projektu nádhernou Kratochvílovu a Petrovu píseň Klusem. Helena v ní dokazuje, že na jazz rock má, a přesto v ní zůstala Helenou, kterou mají její posluchači rádi.

A teď přijdou na řadu písně ze zahraničních alb Heleny Vondráčkové, které jste neměli možnost důvěrně poznat. V první polovině 70. let vydala japonská gramofonová firma Nippon Columbia v zemi vycházejícího slunce Helenino druhé album, na které naspívala nádherné filmové melodie. Album vyšlo nejen v Japonsku a u nás, ale i v západním Německu. Z tohoto alba si teď poslechněme nádhernou písničku kanadské písničkářky Johnny Mitchell, Both Sides Now.

V roce 1997 naspívala Helena Vondráčková za doprovodu Pražského filharmonického orchestru pod taktovkou Petra Maláska album slavných filmových melodií Movie Classics, které vydala rakouská gramofonová firma West and East Music. Píseň Eye of the Tiger z repertoáru americké rockové skupiny Survivor, která se stala v roce 1982 titulní písní filmu Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1979 vydal Supraphon netypické album Hvězdolet 06 s písničkami Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce. Vedle Heleny je naspívali za doprovodu Točru s dirigentem Josefem Vobrubou, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Václav Neckář, Jiří Korn a Jiří Schellinger. Jeden druhému pak v případě potřeby naspívali do jednotlivých písní sbory. Helena na Hvězdolet 06 naspívala mimo jiné i písničku Až se vrátíš k prázdným kioskům a pěvecké party v ní připadly Václavovi Neckářovi a Jiřímu Kornovi. Tuhle písničku jsme s Honzou Fialou už chtěli zařadit v roce 2022 na Helenino trojCD Nejkrásnější na světě je láska, ale Helena to tenkrát odmítla s tím, že je to strašná staroba. S Honzou jsme se ale nedali a když jsme o dva roky později chystali dvojCD Evergreeny, Heleně jsme tuhletu písničku pustili znovu. A stalo se něco, co jsme vůbec nečekali. Heleně začaly padat z očí slzy jako hrachy a zcela nečekaně zavzlikala. Za takovou píseň by se nestyděla ani Streisandka. Z toho vidíte, jak důležité je, v jakém duševním rozpoložení určitou písničku posloucháte. Někdy vám může být z duše protivná, jindy oblíbená na věčné časy a nikdy jinak. My opustili hra.

Leninou nejoblíbenější zpěvačkou je americká zpívající herečka Barbara Streisand. Když se blížily oslavy Leninových 75. narozenin, přemýšlel jsem, co jí darovat. Uvědomil jsem si, že kanadský a japonský tisk psal o Helenině jako o Barbře Streisand východu. Napadla mě gratulace Barbry Streisand. To by bylo něco. S pomocí Mily Řádové, která se o Barbru u nás starala v roce 1982 během natáčení filmu Jentl, se mi to podařilo a Helena gratulaci obdržela během svého narozeninového koncertu v Lucerně, kdy byla Barbřina gratulace promítnuta na velké obrazovky, aby každý v sále viděl, kdo Heleně přeje šťastné dny. V roce 2005 nabídl slovenský humorista, dramatik, spisovatel, textař, herec, režisér, moderátor a zpěvák Milan Lasica Heleně Vondráčkové, aby na bratislavské Nové scéně stvárnila hlavní roli v americkém muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly, který dobře znáte díky jeho filmové podobě z roku 1969 s Barbrou Streisand v hlavní roli. Helena Part Dolly Levajové zpívala česky, všichni ostatní účinkující herci i sbor slovensky. Helena vám teď z tohoto muzikálu zaspívá skvěle vystavěnou árii So Long Dear Goodbye a řeknu vám, že to bude fakt super rozhlasová premiéra.

i na lidi kolem sebe. Posledních 25 let určitě na svého manžela Martina Michala. Mnohokrát jsem v minulosti záviděl Hance Zagorové Karla Wagnera a Petře Janu jejího manžela Michala Zelenku. Helena byla vždycky na všechno sama. Sama si tahala kufry, sama si zařizovala letenky a podobně. Martin Michal jí začal poskytovat servis, aby se mohla starat jen sama o sebe, aby mohla cvičit, aby byla v co nejlepší kondici a co nejvíc jí to slušelo. Chce po Heleně jediné, teplou stravu, což nakonec chce po manželce každý chlap. Helena je s ním šťastná. To jasně vidíte, když jste s nimi u nich doma v Řice nebo na jejich houseboatu na Slapské přehradě. Na Martinovi Michalovi si cením toho, že drží slovo a můžete se na něj obrátit takřka se vším. Vždycky pomůže. Myslím si, že Helena bude ještě dlouho královat a skvěle reprezentovat naší malou zemi ve světě. Miluje svoji profesi a své publikum a je to na ní znát. Prostě výsostná profesionálka každým coulem. Už teď se nemohu dočkat 19. června příštího roku, kdy Helena v produkci Tomáše Ságla oslaví své 80. narozeniny v pražském Edenu, naší největší fotbalové aréně. Heleno, dík za to, že jsi. Doposlouchali jste pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Přeju vám, abyste milovali a byli milováni, abyste byli zdraví a šťastní a kráčeli jen za štěstím. Mějte se moc hezky, příští pátek se na vás od mikrofonu Českého rozhlasu těší Honza Adam.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
3: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takovej hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
2: Asi ne.
3: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
2: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka. Víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu vznášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamilovala. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílem ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě zavěděla. Byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalej, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit webinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. Takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastnej a spokojenej, víte? A tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastnej a spokojenej, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, páč už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
2: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
2: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho, takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota a já jsem se vrátil z toho divadla a říkám, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkám, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, vždycky, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky. Říká, jo, to je dobrý tohle. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned. Nějak, říká, ty víš, co podepisuješ? Říká, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podobně, ty myslíš to Luďka.
2: No já nevím.
0: Vidím a
2: přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli, my jsme si padli do noty, to byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání, anebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 011 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj Humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy.
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit k Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec. Je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je děkujeme. Od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To jasný. Máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Ne. Ano, kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: No, je... jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyším na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma koframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
9: Jo, a kam takhle? Lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. No. Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kuflů ale... můžu trhnout? To bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
8: ale no jistě, takhle můžu kapci, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
9: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, pět mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchrannou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
9: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
8: No tak... myslíte opravdickým letadlem? No tak... Šílíte?
9: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
9: Vás někdo zaskočil, ne?
8: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
9: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
10: Já na Bali.
2: Na Bali?
10: No, myslím, že to
2: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr. Proč? Proč zrovna tam?
10: No já jsem vždycky vozil...
2: Tam toho tolik nepotřebuješ, ne?
10: Ne, já to potřebuji strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr. Jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
10: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
10: Amfora letěla na Bali
2: tenkrát. Takže jsi ve smíče, nebo co si...
10: ne, ona totiž ženský, že to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda, jo. No to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš pokaždý, Jirka. No, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? Já jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jo.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba
10: ne,
2: v sektoru B1,
10: ne.
2: Najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
10: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
10: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
10: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
10: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude? Kdo to bude? Co tě
3: no, teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No, teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl jí vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, je, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla, tohle co. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale vlastně, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelně a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapi. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to náturu. Protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak, jako viděl si první jeviště, vystoupil si poprvé na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor.
3: Ano, Jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká ten, co si třeba udělá s pidlou zádech, kde se to erotikou jenom hemží v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji. Já jsem měl... Když jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ji ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Halinou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Halina Pavlovská tam jako hosta bude mít Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Halina Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volejících, hlasujících, kdo tam je teď, dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlichtu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře, další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uh-huh. Píšeme ji bod, děkujeme za ní. A kdo další, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. On je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
4: A to musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala? Porodila,
6: no, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodit z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou, přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesení náladě domů, tak jako lékaře, že jo? Že, protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně. To mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Tak jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu a říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a byla v Krkonoších a ta málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richard, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši, učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl si dotlouc. Bylo tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: A... Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty si přežil pedagogy, Pepo?
4: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám v tom překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, aby bych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád. Jo,
1: takže ty si propul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu. I díky tomu. Somu, no.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavíme proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně.
3: Neschledanou.
1: Ještě někdo, dobrý den.

0: pustíme.
1: To je dobrý, to jí stačí. To jí stačí, no, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
2: Jste mě tady zase pomlouval.
1: Ne, chválil, no, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začneme, ne?
3: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
1: Mohu prozradit ceny?
3: Ano, ano,
1: začneme
3: musíte,
1: odzadu.
3: Ano.
1: Třetí cena... Opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
3: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
1: Ano. Jenom, jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, u téhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno? Karel Březina?
2: Já nevím, že asi...
1: No ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
2: No znala, co
1: víte,
2: je
1: to je velký básník, no. No tak to byl pseudonym. Tak no. Jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
2: Proč?
1: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenová vlastním jménem?
2: Ne, nevím.
1: Václav je baví.
2: No? No tak, pane Šimku,
1: mám literární znalosti, tak přemýšlím,
2: no,
1: ne?
2: Raději přečtěte první cenu.
1: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
2: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
1: No, snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
4: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest ran do klobouku, videostop nebo něco takového.
5: No. Jo, jo. Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
4: Taky soukromně teda, ano.
5: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, že Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
4: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak nevětoval.
5: No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak u toho a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
4: A pak vyhrál.
5: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál jsi Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to jo, je jasný.
4: Tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch.
5: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom. No. Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou, nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
4: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, tobě za návštěvu se příště.
5: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
4: Ano, užívejte si jaro a zase zítra. S Carmen Majerovou to bude.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Záchranáři v Jaroměři budou mít novou výjezdovou stanici. Zákon o veřejnoprávních médiích projedná vláda v červnu. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem. A počasí slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Kulkrábek. Hezké ráno. V Jaroměři má vzniknout výjezdová stanice záchranné služby. Kraj vypíše v nejbližší době soutěž na zhotovitele. Schválili to krajští radní. Novostavba vznikne v areálu nemocnice. Cílem je posílit kapacitu zdravotnické záchranné služby. V současnosti funguje v regionu 17 výjezdových základen. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už desáté zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou. Podle mluvčího parku Radka Drahného se díky sledování daří účinněji odhalovat nelegální jízdy v chráněném území.
2: Kamerový telematický systém zavádíme už třetím rokem. Počet průjezdů klesá. Když jsme zpočátku začali, tak jsme měli na některých kamerách až 80% průjezdů, které jsme nedokázali identifikovat. Dneska jsme na některých kamerách na zhruba 23% průjezdů, o kterých nevíme, proč tam jsou.
0: Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
3: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
4: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mého pohledu.
3: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
3: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa s jistotou postupu Norsku 1-4. V šestém utkání ve skupině po druhé prohráli a klesli na třetí místo tabulky za vedoucí Kanadu a Nory, kteří si po 14 letech zajistili postup do čtvrtfinále. O Severanech mluví český útočník Jakub Flek.
6: Tak oni to potvrzují celý turnaj, ale my jsme to věděli. Ten hokej je tak vyspělej všude, že není lehkýho soupeře mi přijde, takže věřím, že jsme všichni se vymáčkli na 100%, jenom to prostě nešlo s náma.
0: Závěrečné utkání ve skupině čeká Čechy proti Kanadě dnes od 20:20. Počasí. Na východě Čech bude slunečno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A dnes je úterý 26. května, po zprávách s Radkem Pulkrábkem vám dobré ráno, začíná přát taky Jakub Schmidt, 4 minuty po páté začíná náš ranní informační servis, ve kterém vám ještě řeknu, že má svátek Filip teď, no a že rekordní částku také vyplatili loni, co se týče státu, na příspěvky na bydlení, celkem přes 23,5 miliardy korun to bylo a to je o několik miliard víc než o rok dřív. V jakých městech a regionech tedy takovou částku na bydlení lidé čerpají nejvíc. Nejenom na to odpovíme už za chviličku v první reportáži našeho dnešního ranního vysílání, tak si určitě poslechněte. No a snad vás potěší i písničky, které pro vás máme. Jako první tady bude Lenny, Alenka Filipová, potom taky Pavel Bobek, Xindl X, Karel Gott nám taky zaspívá. No a Jakub Schmidt od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje ještě jednou hezké úterý.

0: Dobré ráno, přejeme teď z Českého rozhlasu Hradec Králové, je 11 minut po páté a teď budeme mluvit o příspěvcích na bydlení. Jak jsem říkal, drahé nájmy a taky energetická krize před 4 lety, to jsou hlavní důvody, proč lidé čerpají příspěvky na bydlení. Za loňský rok stát vyplatil na této dávce rekordní sumu, a to 23 miliard 520 milionů korun. To je asi o 3 miliardy víc než v roce předchozím. A vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
1: My jsme s partnerkou čerpali příspěvek na bydlení v roce 2024. Jsme dostávali plnou částku 16 000 korun měsíčně.
2: Popisuje Antonín z Prahy. S partnerkou dosáhli na tento příspěvek v období, kdy jejich domácnosti výrazně klesly příjmy kvůli jeho pracovní neschopnosti a partnerčinu studiu.
1: Bez té podpory bychom situaci absolutně nezvládli.
2: Doplnil Antonín. Nejvíc peněz stát loni poslal do Moravskoslezského kraje přes 4 miliardy korun. Následovala Praha přes 3 miliardy a Ústecký kraj přes 2,5 miliardy korun. V samotných městech dominovala Praha, kde stát vyplácel v průměru přes 36 tisíc dávek měsíčně. Podle analytika platformy pro sociální bydlení Mikuláše Opletala je to hlavně proto, že v hlavním městě jsou vysoké nájmy. V Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji je situace jiná.
3: Tam sice nejsou tak drahé nájmy, ale je tam vlastně velká koncentrace sociálního vyloučení. To znamená, výrazně častěji se tam stěhují lidé, kteří se potřebují vlastně opírat o dávkovou podporu.
2: Dalším důvodem, proč lidé čerpají příspěvek nejvíc právě v těchto lokalitách, může být samotné nastavení dávkových normativů, tedy pravidel, podle kterých se dávky vypočítávají. Ta totiž od sebe jednotlivé regiony nerozlišují, vysvětluje Opletal.
3: Prostě berou jenom jako velikost té dané obce. To znamená, že v Ústí nebo v Ostravě máte vlastně stejně vysoké dávkové normativy, tedy ty stropy maximální, kolik je možné vyplácet, jako například v Pardubicích, v Hradci Králové či třeba v Českých Budějovicích, což jsou města, které jsou vlastně výrazně dražší.
2: Příspěvek na bydlení prošel změnami po krachu společnosti Bohemia Energy z roku 2021 a po začátku války na Ukrajině o rok později. Stát tehdy několikrát změnil pravidla a rozšířil okruh lidí, kteří na pomoc dosáhnou, a zpět je už nevrátil, říká mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Což znamenalo, že na dávku dosáhl širší okruh domácností, včetně některých s relativně vyššími příjmy.
2: Právě vyšší příspěvek na bydlení podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho pomohl části lidí vyhnout se dluhům nebo exekucím.
5: To, že se v roce 2022-2023 začalo čerpat výrazně více příspěvků na bydlení, je jakoby adekvátní reakce. Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně.
2: Od loňského října začal stát postupně zavádět superdávku, která sloučila 4 dávky včetně příspěvku na bydlení do jedné. Lidé, kteří už příspěvek na bydlení pobírali, ale mohli v původním režimu zůstat dál. Nový systém se superdávkou se navíc Ministerstvo práce chystá dál upravovat. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Úterý 26. května, dnešek je 146. dnem v tomto roce, svátek má Filip. Na svatého Filipa tráva již rozkvítá, říká pranostika. No a narozeniny oslaví dnes třeba novinářka Lída Rakušanová, bude jí 79 let, takže blahopřejeme. Narozeniny ale má i mezzosopranistka Magdalena Kožená, 53. to dnes pro ní jsou. No a před 20 lety bylo v Berlíně slavnostně otevřeno jejich nové hlavní nádraží berlínské, možná, že jste taky v Berlíně někdy vlakem byli a vystupovali jste právě na tomhletom železničním skvostu několika patrové nádraží, kde vlastně to celé tvoří takový uzel dopravní, takže všechna metra se tam zbíhají, vlaky příměstské i dálkové. Už je to 20 let, co Berlín tohleto krásné hlavní nádraží má.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se pohybují kolem 14 stupňů Celsia tady v Hradci Králové, Výčině 13, Trutnově 12, v Náchodě 13 stupňů, v Rychnově nad Kněžnou 13 stupňů Celsia a všude obloha jasná. Dneska nás čeká další horký den, bude slunečno, teploty se budou šplhat až k 31 stupňům, na horách k 22 a biozátěž čekáme na dvojce. Střední zátěž to tedy dnes bude.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Xindl X teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové studio.hradec@rozhlas.cz. Připomínám naši e-mailovou adresu, abyste se mohli ptát třeba i ve spotřebitelském servisu. No a dnes dostanete návod konkrétně, jak postupovat, když narazíte náhodou na nějaký podvodný nebo třeba podezřelý internetový obchod. Zeptali jsme se na to za vás spotřebitelského rádce Josefa Černého, tedy konkrétně paní Kamila, píše tuším, ano.
1: Paní Kamila by ráda věděla, jak mohou existovat e-shopy, které nabízejí produkty pod cenou, a když se u nich někdo objedná, jenom přijmou peníze, ale nikomu zboží nepošlou. Bohužel si sama nepřečetla recenze, takže také naletěla. Paní posluchačko, prodej, nebo lépe řečeno nabídka produktů pod cenou je pouze finta, aby prodejce spotřebitele nalákal na objednání výrobku, který, jak sama píšete, nikdy nepošle. Je to samozřejmě podvodné jednání, na které je potřeba upozornit Českou obchodní inspekci a ta zařadí takového prodejce do seznamu nespolehlivých.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Česku dnes udeří tropické teploty. Zdravotníci doporučují omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody a minerálek. Nejvíc ohrožené jsou děti, seniori a chronicky nemocní. Město Jičín čeká jedna z největších vodárenských investic posledních let. Vodohospodářská a obchodní společnost obnoví za 20 milionů korun páteřní vodovodní přivaděč mezi vodojemem Zebín a kasárnami. Město tak získá druhý přívod pitné vody. V Hradci Králové v areálu krytého bazénu na Eliščině nábřeží otevřeli v těchto dnech slunou loučku. Relaxační prostor nabízí mlhoviště, nové herní prvky a pískoviště, informuje radnice. Podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní, rozhodla o tom vláda. Změny se týkají hlavně systému humanitárních dávek. Aby žadatel s dočasnou ochranou příspěvek dostal, bude muset pracovat nebo být zapsaný na úřadu práce. Čeští hokejisté nestačili na mistrovství světa v předposledním duelu ve skupině na nory. Porážkou 1-4 si zkomplikovali pozici před už jistým čtvrtfinále. A jaké bude počasí? Slunečno. Teploty na východě Čech 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem. Provoz je tam veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě denní tisk.
1: Dobré ráno z Hradce Králové, teď už s novinami v ruce, pojďme se podívat, co dnešní tisk píše. Kempy na Jičínsku hlásí téměř plno. Článek jsem vybral z dnešního regionálního deníku. Letní prázdniny se blíží velmi rychle a kempy v Královéhradeckém kraji už teď hlásí vysokou obsazenost. Největší zájem je tradičně o chatky a mobilní domy. Kemp u Pecky na Jičínsku například má některé termíny téměř vyprodané už několik měsíců dopředu. Tak si podrobnosti už můžete probrat a pročíst v dnešním regionálním deníku. Já se dívám taky do Mladé fronty. Dnes v příloze Kraj Hradecký se píše, že nedvěd skončil, s ním i Schenk, většinu vlastní nově Tomek. Majitelská společnost zůstává, ale v jejím rámci došlo k výrazným změnám. Řeč je o vlastnících hradeckého fotbalového klubu. Jaká je ta nejviditelnější změna? Ze společnosti Fotbal HK 1905 odchází bývalý reprezentant Pavel Nedvěd, který byl po dobu vyjednávání o koupi klubu jednou z nejvýraznějších tváří nových majitelů. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Schenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, který zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcí. Podrobnosti si můžete už dočíst sami v Mladé frontě dnes, jak jsem říkal. Školy se museli ptát dětí na úzkosti, plaga to zarazil. Velký článek v dnešním Právu k tomu najdete. Jak často tě během posledních dvou týdnů trápily myšlenky, že by ti bylo lépe, kdyby snežil, anebo sis nějak ublížil? Trápí tě deprese či pocit beznaděje, nemáš chuť k jídlu? Tak třeba takovéhle otázky položila Česká školní inspekce žákům 5. a 9. tříd v rámci testování kompetencí v matematice a češtině. Kromě duševního zdraví chtěla inspekce zjistit, jaké mají žáci rodinné zázemí. Dotazník vyvolal obrovskou bouřlivou kritiku rodičů i učitelů, kterým vadilo, že žáci musí sdělovat takhle citlivé údaje. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO proto včera testování zastavil. Za chybu ministr považuje zejména to, že rodiče ani žáci nebyli informovaní předem. Co považuji za zásadní selhání je komunikace směrem k rodičům, ke školám a k samotným dětem, řekl ministr. Podrobnosti, jak jsem říkal ve velkém článku v dnešním Právu, tak si také můžete přečíst, prostudovat, no a my za hodinu přineseme z novin i další zajímavá témata. Tak určitě dál poslouchejte.

0: Phil Collins teď dospíval ve 6:45. Tady je Český rozhlas Hradec Králové. No a v dobrém ránu nás čeká dnes taky cesta do Lanžova po 8:30, což je malá obec na Trutnovsku s asi 200 obyvatel, nedaleko Dvora Králové. No a tamní starostka Martina Majorošová zná místní lanžovský kostel už od malička, od dětství. Ještě nedávno učila na lékařské fakultě a věnovala se protinádorovému výzkumu. Po letech ve vědeckém prostředí se ale vrátila zpátky do rodné vsi. V lednu se stala starostkou. No a zachránit chátrající památku ze 13. století se snaží i svou vlastní básnickou sbírkou, takže vám starostku Lanžova Martinu Majorošovou moc rádi v dobrém ránu. Po 8:30 dnes představíme.
1: Počasí.
0: Čeká nás další horký den, někde i s tropickými teplotami. Uvidíme tady v Hradci Králové teď slunečno 14 stupňů, v Jičíně 13 stupňů Celsia, totéž v Rychnově tam taky 13, i v Náchodě 13 stupňů, všude obloha jasná, slunečná, už teď po ránu, protože sluníčko už vyšlo. No a v Trutnově teď vidím 12 stupňů Celsia a taky jasno. No a co nás tady čeká během dne? Dál bude slunečno, teploty se budou pohybovat od 28 do 31 stupňů Celsia, na horách kolem 22. naměříme a biozátěž dnes bude na dvojce, takže střední zátěž nás čeká.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
3: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
3: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
3: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: otázky.
1: Dobré ráno z Hradce Králové, i teď v 5 hodin 49 minut. Dnes je to 150 let od úmrtí historika a politika Františka Palackého. A tak nás napadlo v této souvislosti zeptat se dětí ve školce, tedy předškoláků, jestli vědí, co takový historik vůbec dělá. Odpovědi tedy přímo mezi nimi ve školce zjišťovala reportérka Tereza Beránková, která se dětí zeptala.
2: Víte, kdo to je historik?
3: Je horor. Horor, který se může natáčet.
4: Může to být film moc strašidelný, že se tam straší v kačence domu.
5: Strašidelný video.
6: Nám se mohlo něco stát, že to nějaká obloha mohla nějak svítit hrozně a to nějaký lidi mohli uteknout a někdo tam přišel nějaký a mohlo to takhle to. Je tu šipku vesla oranžovou, aby ty lidi umřeli.
7: Když přes 100 lety, tak mohli na ně zamířit blesk.
4: Můžou letět v letadle a být tam hrozná zima a může to letadlo zmrznout a oni umřít.
2: A co historik dělá?
8: To je takový pan, který se zajímá o věci přes 100 lety a taky třeba o dinosaury, o třeba co mají v muzeu, o diamanty a tak.
6: Nebo o nějaký větvičky a nebo o nějaký strom, aby byly v pořádku a aby se nic nestalo.
4: To třeba doufá, by se neválčilo.
9: To je, že pán se zajímá o hodně, hodně staré věci.
2: A o jaké věci?
9: Ty tady takhle žili dávno.
2: A kdy dávno?
9: Když jsme ještě neexistovali.
10: A takhle to vidíme my.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Ministr školství Robert Plaga zastavil testování znalostí žáků. V Lišicích na Chlumecku opravují bývalou školu. Motocyklový závodník Matěj Vít zajel v Hořicích svůj nejlepší výsledek. A počasí slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. Plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol nebude pokračovat, rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO. Zkoušky každoročně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a z českého jazyka. Některé školy se stěžovaly na výpadky během vyplňování. Kritiku vyvolaly taky otázky na osobní život žáků.
3: Zkouška obsahovala kromě otázek z matematiky a češtiny taky dotazník na socioekonomický status rodiny nebo na psychické zdraví žáků.
4: To šetření samozřejmě smysl má a bylo prováděno i v minulých letech. To, co se ale zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k vám, k rodičům, směrem ke školám a směrem k samotným dětem.
3: Řekl ministr Plaga. Zásadní pochybení v komunikaci uznal ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
5: To z naší strany neproběhlo dostatečně. A za to bych se chtěl školám, rodičům i žákům omluvit.
3: Podle Zatloukala data umožňují sledovat vzdělávání žáků v jednotlivých regionech a podle toho pak cílit podporu školám. Jakub Vejk, Český rozhlas.
1: Obec Lišice na Chlumecku zahájila v těchto dnech opravy budovy bývalé školy a současného sídla obecního úřadu. Práce popisuje nezávislý starosta Tomáš Černý.
6: Dělá se tam vlastně fasáda celá historická, podřezání a drenáže. Stalo nás to asi 7 milionů.
1: O dalším využití prostor po dokončení zatím není jasno. Jednou z možností jsou obecní byty. Farmaceuti z nemocnice v Trutnově pomáhají v domovech pro seniory se správným dávkováním léků. Spolupráce má zvýšit bezpečnost léčby a pomoci přetíženému zdravotnímu systému. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem 1-4. Klesli tak za něj a vedoucí Kanadu na třetí příčku. Motocyklový závodník Matěj Vít se na Hořickém okruhu poprvé prosadil na stupně vítězů. V závodu 300 zatáček Gustava Havla dojel 24-letý Matěj Vít v kategorii supersportů třetí.
7: Pro mě stupně vítězů v Hořicích znamenají můj jeden velký splněný sen, když se mi podařilo takovejhle výsledek a myslím si, že na to budu hodně dlouho ještě vzpomínat. Takže jsem nesmírně šťastný a vděčný všem lidem kolem mě, co mi pomáhají. Obrovský úspěch a obrovský krok dopředu. Počasí.
1: Na východě Čech bude slunečno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozorov v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je řízen kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dál vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 26. Svátek má Filip, tak taky blahopřejeme zároveň. No a děti ze základní školy v Bolehošti na Ryknovsku napsali a ilustrovali vlastní knihu o zvířatech. Oslovili i zpěváka Pokáče a pozvánku na křest poslali dokonce i do prezidentské kanceláře. Jak vzniká knížka Očima školáků, uslyšíte v další reportáži, kterou pro vás v dobrém ránu máme, a to už za malou chvíli, tak si poslechněte. Jakub Schmidt od mikrofonu, dál pěkně zdraví.

0: Valdemar Matuška dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a je 9 minut po 6. Vytvořit vlastní knihu od prvního obrázku až po tisk, přesně to si vyzkoušeli děti ze základní školy v Bolehošti na Rychnovsku. Projekt nazvali podle skladby písničkáře Pokáče Jdeme do zoo a známý písničkář jim do knihy své verše věnoval.
1: V první třídě na začátku roku paní učitelka řekla, že uděláme si nějakou knížku a my jsme pak dávali různý nápady, co bychom mohli k ní dát, třeba jako, že pozveme prezidenta, napíšeme Pokáčovi.
2: Děti ze základní školy v Bolehošti právě dokončují vlastní knihu s názvem Jdeme do zoo. Sami kreslí ilustrace, podílejí se na grafice a společně s regionálními autory připravují básničky o zvířatech.
3: Děti si přinesly fixy a strašně je bavilo malovat. A vznikly z toho nádherný obrázky zvířat, že jsem si říkala, že by bylo škoda ty obrázky nějak nevyužít víc.
2: Podle učitelky Kateřiny Henichové si děti zkouší celý proces vzniku opravdové knihy. Od prvních obrázků až po tisk.
1: Že je docela těžký udělat, aby to bylo všechno stejný. Ten text a obrázek, aby když jednou musí být ten text bílej, protože pozadí je tmavý, takže černý text není vidět a aby to bylo hezký, tak musí někdy najít, udělat rámeček a je to docela zajímavý.
2: Děti oslovili i zpěváka Pokáče, podle jehož písničky knihu pojmenovali.
4: A když nám odepsal, tak jsme byli hodně rádi.
2: Školáci poslali dopis také prezidentovi republiky a chtěli by ho pozvat na červnové představení knihy.
3: Možná by si někdo řekl, napsat prezidentovi, to je strašně odvážný, takže oni překročili ty hranice, kdy z té odvahy a z té fantazie přešli do toho reálna.
2: Kniha teď míří do tisku. Děti čeká návštěva tiskárny i velká vernisáž ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
1: Tam se hrozně těším, jak to, že mě to hrozně zajímá, jak ty stroje fungují a jak se to tiskne, jak se to řezá, všechno to, jak se to dává do, jak se to slepuje a tak.
2: Křest knihy Jdeme do zoo plánuje škola na 18. června. Projekt pak vyvrcholí zářijovou vernisáží dětských ilustrací v Hradci Králové. Z Bolehoště Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Úterý 26. května, svátek má Filip. Připomínám těm, kteří před chvíličkou vstali, no a teď už je 17 minut po 6.
1: Počasí.
0: Čeká nás nadále slunečný a teplý, horký den s letními, možná i tropickými teplotami. Uvidíme, bude jasno nebo skoro jasno. Teploty dnes 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 a vítr k tomu povane slabý, během dne mírný ze severních směrů. To je dnešek, noc pak bude s malou oblačností, bude jasná až polojasná, 15 až 12 stupňů, v údolích ojediněle 8 stupňů Celsia, na horách 13 až 10. No a zítřek bude jasný až polojasný, od severu přechodně oblačný a začne nás už přecházet studená, nebo slabá, tedy velmi slabá studená fronta. Ty zítřejší teploty 25 až 28, na horách 17 až 20, ale vítr povane. Nejdřív slabý, proměnlivý, během dne mírný, přechodně potom i čerstvý severozápadní až severní a místy může mít zítra tedy vítr rychlost v náraze kolem 55 km v hodině. Tak jenom, abyste s tím na zítřek počítali, jinak ty teploty i za přechodu studené, slabé studené fronty budou vysoké, zítra 25 až 28, jak jsme říkali, ale dnes až 31.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Za 8 minut už bude 6:30, teď ještě pozvání k našemu vysílání dnes odpoledne po 13. hodině. Dnes bude hostem Alex Minářové, zooložka, ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková, takže nám řekne třeba i to, jestli bude osobně přítomná u navracení koně Převalského v červnu do volné přírody.
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
2: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu.
0: A celý rozhovor s ředitelkou pražské zoo Lenkou Poliakovou si můžete poslechnout dnes odpoledne po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď je 6 hodin 24 minuty, za 6 minut už bude 6:30.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Česku dnes udeří tropické teploty. Zdravotníci doporučují omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody a minerálek. Nejvíc ohrožené jsou děti, seniori a chronicky nemocní. Město Jičín chce v budoucnu víc šetřit na energiích. Radnice si nechala vypracovat studii, která má poradit, jak snížit energetickou náročnost budov a připravit konkrétní úsporná opatření. Víc ve zprávách v 7. Hradec Králové chystá opravu památkově chráněného Gočárova schodiště v centru města. Stavba ve stylu individualistické moderny spojující velké náměstí s ulicí Komenského je podle nedávného průzkumu v havarijním stavu. Moskva vyzvala zahraniční diplomaty, aby opustili Kyjev. Hrozí dalšími vzdušnými údery. Má jít o odvetu za ukrajinský útok na internát ve Starobylsku na okupovaném východě Ukrajiny. Basketbalisté Pardubic se ujali v semifinálové sérii Národní ligy s Brnem vedení 3-2 na zápasy. Východočeši porazili úřadující vicemistry 90-75. A jaké bude počasí? Čekáme slunečno. Teploty na východě Čech 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov-Náchod pozor na omezení v Poříčí. Pokračuje tam stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno přejeme. 6:40.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Podsta Zuzaně Navarové může získat trofej, píšou dnešní regionální noviny. Hudební inscenace A pak usnu a vstanu z repertoáru Klicperova divadla získala nominaci v letošním ročníku cen magazínu Muzikál Opereta. Inscenace uměleckého šéfa a režiséra Pavla Keka, na které se podílí skupina Razam a Hradecká filharmonie, se ocitla mezi 10 nominovanými v kategorii Inscenace roku. Další nominaci pak získala zpěvačka Iva Maršová v kategorii Nejpopulárnější herečka roku 2025 za výkon právě v této inscenaci, jež je poklonou hradecké rodačce Zuzaně Navarové. Ceny magazínu jsou jedinými zaměřenými výhradně na muzikálové a operetní divadlo u nás, ale to zde už o 9. ročník ankety, jejíž výsledky budou vyhlášeny 15. června na festivalu Dokořán. Tak držte palce. Při obnově parku v Náchodě Bělovsi lze k čepování idy jenom pěšky. Stavební firma včera začala s obnovou lázeňského parku v Bělovsi. Náchod za ní vydá 74 milionů korun. Hotová bude v únoru 2028. No a do té doby je zavřena promenádní ulice, a to v délce asi 300 metrů od křižovatky s Lázeňskou ulicí po Jes. K prameníku Jakub s oblíbenou minerálkou Ida se dostanou vyznačeným koridorem pouze pěší návštěvníci a auta tam nezaparkují. Podrobnosti už si můžete přečíst v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký, abyste o tom věděli. Tak a teploty atakují třicítky a zvyšují také riziko požárů, o tom píšou celostátní noviny, konkrétně Právo. Tropické teploty předpovídají meteorologové i pro dnešní den na řadě míst Česka. Hrozí také zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. V Praze, v části středočeského, ústeckého kraje, na Plzeňsku a na jižní Moravě se budou maximální teploty dnes pohybovat nad 31 stupňů, nejčastěji do 32 stupňů Celsia ojediněle, ale může teploměr ukázat až 33 stupňů. Na jižní Moravě pak budou maximální teploty nad 31 stupni. Také zítra ve středu uvedli meteorologové. Přestože nedávné deště pomohly místy doplnit vodní nádrže, tak teď jsou průtoky řek opět asi na 30% obvyklého stavu. No a podrobnosti k tomu najdete třeba v dnešním Právu, píše se o tom, ale určitě i v dalších jiných celostátních novinách, tak jenom abyste o tom věděli. Dobré ráno z Hradce Králové, za 3 minuty už bude 6:45.

0: Hořice mají za sebou další ročník slavného motocyklového závodu 300 zatáček Gustava Havla. Letos se jel 63. ročník, ale zároveň se slavilo i 90. výročí od prvního startu tohoto slavného závodu. No a v ideálním počasí se podle očekávání dařilo i českým závodníkům. Na jejich výsledky se zaměříme v dobrém ránu už za chviličku v dnešní ranní sportovní reportáži.
1: Počasí.
0: Předpověď na dnešek slibuje opět slunečno a vedro, bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 28 až 31 stupňů Celsia dnes. Na horách 21 až 24 stupňů Celsia a vítr povane slabý, během dne mírný ze severních směrů. V noci bude taky jasno až polojasno. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. V údolích může být klidně až 8 stupňů Celsia a na horách 13 až 10. No a zítra už nás začne přecházet slabá studená fronta. Bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, ale i zítra ty teploty vyšší, 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20, ale rozfouká se malinko. Zítra ten vítr přechodně může být zítra i čerstvý s rychlostí kolem 55 km v hodině. S Imrichem Drapákem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, všechno probereme, a to dnes kolem 8:45.
2: Pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy,
2: regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: sport.
1: Opravdu krásné souboje byly k vidění během letošního ročníku motocyklového závodu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. Své kvality potvrdil o víkendu na jednom z nejslavnějších přírodních okruhů Evropy český závodník Petr Najman, který triumfoval hned dvakrát, vyhrál v kategorii Supermono a zvítězil taky v nejsilnější Kubatuře, i když jel na superbajku Hořický okruh úplně poprvé.
2: Znamená to pro mě opravdu hodně, že se mi podařilo tady vyhrát vlastně kategorii superbike. Nikdy jsem si to úplně nemyslel, že by se mi to povedlo. Překvapilo mě, ale že jsem se stal historicky nejrychlejším českým jezdcem třídy superbike.
3: Na podobný úspěch si brousil zuby také domácí závodník Marek Červený. Brzy 46-letý jezdec byl nejrychlejší v supertvinech a na první pozici jel také v kategorii supersportů. Necelé tři kola před cílem ho ale postihla závada na jeho motorce.
4: Já jsem vlastně moc šťastný, že ten závod jsme dojeli, nebo spíš, že tam ten motocykl dokázal dojet do cíle, protože poslední 2,5 kola jsem měl zhruba o 30 km menší to speed než při motoru v pořádku.
3: Před hořického rodáka se tak dostal Brit Johnson a do poslední chvíle na něj dotíral také talentovaný Matěj Vít.
4: To, že je za mnou Matěj, to jsem 100% věděl, protože samozřejmě periferně vidí člověk, slyší a tak dál, takže já jsem spíš byl smířený s tím, že dojedu třetí, i za to budu rád, a to, že se dokázalo uhájit ta druhá pozice, to je velice úspěšná mise.
3: Říkal po závodech spokojeně.

0: bylo poslední kolo.
1: I tak ale Matěj Vít po závodech jenom zářil. Na stupních vítězů byl totiž v Hořicích poprvé a teď může vyhlížet další závody evropského šampionátu IRRC, kde je spolu s dvojicí Najman Červený na prvních třech místech průběžného pořadí. V rámci tohoto seriálu se navíc do Hořic všichni v srpnu zase vrátí. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
1: Čeká nás Arras.
0: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
1: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
0: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Záchranáři v Jaroměři budou mít novou výjezdovou stanici. Premiér Andrej Babiš vyzval centrální banku ke snížení úrokových sazeb. Čeští hokejisté podlehli ve skupině mistrovství světa Norsku. A počasí slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrávek. Hezké ráno. Město Jičín chce v budoucnu víc šetřit na energiích. Radnice si nechala vypracovat studii, která má poradit, jak snížit energetickou náročnost budov a připravit konkrétní úsporná opatření.
4: Součástí výstupu bude i energetický akční plán, který stanoví jednotlivé kroky vedoucí k realizaci navržených změn. Město si od projektu slibuje nejen snížení nákladů na elektrickou energii ve veřejných budovách, ale také větší připravenost na moderní trendy v oblasti udržitelnosti. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: V Jaroměři má vzniknout výjezdová stanice záchranné služby. Kraj vypíše v nejbližší době soutěž na zhotovitele. Schválili to krajští radní. Novostavba vznikne v areálu nemocnice. Cílem je posílit kapacitu zdravotnické záchranné služby. V současnosti funguje v regionu 17 výjezdových základen. Premiér Andrej Babiš ze hnutí ANO vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby snížil úrokovou sazbu. Aktuálně je na hodnotě 3,5%. Andrej Babiš řekl, že nechápe, proč má Česko vyšší sazbu než jiné evropské země. Centrální banka výzvu nechtěla komentovat.
5: Babiš tvrdí, že by nižší sazby ČNB zlevnily hypotéky. Po jednání vlády premiér doslova řekl.
6: My určitě máme v programu snížit hypotéky, ale protože hypotéky jsou vysoko a protože základní sazba je vysoko, tak vydělávají na to komerční banky.
5: Výše úrokových sazeb hypoték se ale neodvíjí od základní sazby ČNB, ale od dlouhodobých tržních úrokových sazeb. Česká národní banka je navíc ze zákona nezávislá instituce. Její mluvčí Jakub Holas pouze vzkázal.
7: Česká národní banka se k výrokům politiků nevyjadřuje.
5: Podobné výroky politiků vůči centrálním bankéřům jsou v českých podmínkách spíš výjimečné. V zahraničí jsou známé případy například z Turecka a v poslední době hlavně ze Spojených států, kde se snížení sazeb opakovaně domáhal prezident Donald Trump. Tomáš Jeník, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem 1-4, klesli za něj a vedoucí Kanadu na třetí příčku. Útočník Lukáš Sedlák mluvil po porážce kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
8: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
2: Češi se připravují na dnešní čtvrtfinále. Duel s Kanadou začne ve 20:20.
0: Počasí.
2: Na východě Čech bude slunečno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Přejeme dobré ráno, hezké vstávání, tady je Český rozhlas Hradec Králové, 7:04 v kalendáři 26. května, druhý pracovní den tohoto týdne začíná, takže hezké úterý vám všem. Za chviličku vás vezmeme za skupinou dobrovolníků, kteří při senočsečích vyhledávají ve vysoké trávě čerstvě narozeněná mláďata. Ty totiž před zemědělskými stroji nedokážou včas utéct. V terénu máme našeho reportéra Václava Plecháčka, tak se s ním spojíme už za chviličku a taky vás pozvu do Bleskovky, naše ranní soutěž tady bude chvilku před 7:30 a v ní dnes pozor, začínáme hrát o vstupenky na letošní už 34. ročník aviatické pouti, která bude tady v Hradci Králové teď o víkendu, to znamená v sobotu 30. a v neděli 31. května na letišti. Takže hodně štěstí a k tomu přidáme ještě radiokartu z radioservisu. Dneska to bude audiokniha Vražda v zastoupení, případ detektivní kanceláře Ostrozrak v podání Lukáše Hlavici. Takže hodně štěstí před 7:30 a jinak krásný den ještě jednou z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje vám všem Jakub Schmidt. Dobré ráno. We'll be right back.

0: 7 hodin 11 minut, Český rozhlas Hradec Králové, dobré ráno. No a myslivci a dobrovolníci po celém Česku se znovu zapojili do vyhledávání srnčat před jarním sečením luk. Cílem je odnést čerstvě narozená mláďata z porostu a tím je zachránit před zemědělskými stroji. Nejúčinnější metodou je ranní procházení terénu, ideálně v kombinaci s využitím dronů vybavených termovizí. V našem, tedy Královéhradeckém kraji, je podobných dobrovolnických skupin několik, no a s jednou z nich je právě teď v terénu i náš reportér Václav Plecháček. Dobré ráno, Vašku.
1: Hezké ráno, já jsem kousek od Třebihoště, obce nedaleko Dvora Králové nad Labem. Dvojice pilotů z drony tady ve spolupráci s myslivci začala s vyhledáváním zvěře ve vysoké trávě ve 4 hodiny 15 minut. Pro oba dronaře to znamenalo stávání ve 3/4 na 3. Zatím se podařilo zkontrolovat 30 hektarů pozemků, našla se 3 srnčata. V přepravních boxech, tady tomu říkají baby boxy, a vlastně ta srnčata se vypustí až po posekání. Sama by totiž z té vysoké trávy před zemědělskou technikou nedokázala utéct. Jinak ta dnešní záchrana zvířat ještě zdaleka nekončí. K Červenému kostelci se přesunou dronaři za malou chvíli a tam budou také vyhledávat na několika místech zhruba na 20 hektarech pozemků.
0: Na chviličku to vypadlo, Vašku, ale naštěstí se vrátil, takže v pořádku. Pokračujeme dál v povídání. Jinak na Náchodsku začalo to letošní vyhledávání zvěře v porostu před týdnem. Kolik zvířat se už povedlo najít a zachránit?
1: No, když budu mluvit jenom o Aleši Chládkovi, který má k dispozici dron s termovizí, tak ten už nalezl za tuhle sezónu a je to skutečně jenom pár dní 48 srnčat, samozřejmě ve spolupráci s dalšími dobrovolníky. Z toho tedy 47 skončilo dočasně v jakémsi babyboxu a byla vypuštěna potom ta srnčata po posekání těch jednotlivých luk. Jedno dokázalo odejít samo po svých za svojí matkou srnou. Zkontroloval Aleš Chládek 367 hektarů a třeba jenom pro zajímavost najelo 670 kilometrů a vlastně ve vzduchu jeho dron strávil 29 hodin. Ostatní dobrovolníci si takhle detailní statistiky nevedou, teď myslím dobrovolníky jak po celé České republice, tak samozřejmě v Královéhradeckém kraji, ale třeba skupina na Broumovsku eviduje letos už 6 zachráněných srnčat.
0: Jinak v našem kraji je dobrovolnických skupin několik, kde na ně případní zájemci, kdyby se chtěli třeba taky přidat k ním na ty kontroly, najdou kontakty.
1: No, buď to na sociálních sítích, anebo ideálně na webové stránce Stop sečení srnčat, kde je dostupná mapa s místy, kde působí jednotlivé skupiny. Těch je po celé České republice zhruba 60 a v Královéhradeckém kraji aktuálně 7. Kromě skupiny, se kterou jsem teď já a která působí hlavně v širším okolí Jaroměře a třeba i na části vlastně Náchodska, tak potom existuje skupina na Broumovsku, fungují tak také dobrovolníci v okolí Náchoda a Červeného kostelce, dále Trutnova, Rychnova nad Kněžnou, Hořic a jedna ze skupin působí také na Jičínsku.
0: Dodal ještě Václav Plecháček, děkujeme za informace, nashledanou.
1: Hezké ráno.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Právě teď je 18 minut po 7. úterý 26. května. Svátek má Filip, novinářka Lída Rakušanová oslaví 79. narozeniny, taky mezzosopranistka Magdalena Kožená, té bude 53. No a před 20 lety bylo v Berlíně slavnostně otevřeno nové hlavní nádraží. Pokud jste někdy jeli vlakem do Berlína, tak ho znáte, to je ten dopravní uzel, kde se zbíhají nejenom mezinárodní a mezistátní vlaky, ale taky samozřejmě ty příměstské, všechny linky metra, to znamená S-Bahn, U-Bahn a tak dále. Je to několika potrvá budova, úžasné architektonické dílo, takže už je to 20 let, co Berlíňané mají tohleto skvostné hlavní nádraží. Pojďme se podívat, jak bude dnes venku.
1: Počasí.
0: Nadále slunečno a velmi teplo, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupně Celsia a vítr povane slabý, během dne mírný ze severních směrů. Bude horko, tak nezapomeňte taky na dostatek tekutin, to je potřeba.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Jdeme si zahrát, zasoutěžit dnes o parádní ceny, o které budeme hrát až do konce tohoto týdne do pátku. Dnes poprvé vám nabídneme dvě vstupenky na letošní už 34. ročník aviatické pouti. Aviatická pouť z Pardubic přesídlila do Hradce Králové, kde bude mít velkou premiéru na letišti teď o víkendu 30. a 31. května, takže dvě vstupenky budou vaše, když vyhrajete, a k tomu ještě radiokartu z radioservisu dostanete s audioknihou Vražda v zastoupení, případ detektivní kanceláře Ostrozrak v podání Lukáše Hlavici. Tak ceny jsme představili. No a kdo by chtěl tohle vyhrát, tak zkuste poznat člověka, který má dnes narozeniny. Bude to, pozor, ta ukázka velmi krátká, jen nám vlastně stihne říct datum a místo svého narození.
1: Narození bylo 26.5.1967 v Hradci Králové.
0: Tak a to je všechno a už můžete telefonovat, jestli víte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: No, já vím, že to bylo velmi krátké, ale přesto byste mohli zkusit říct, kdo to byl a kdo to je a kdo má dneska narozeniny také. Dobrý den, halo, Český rozhlas Hradec.
3: Krásné ráno přeju, tady z Hradče, to...
0: Tomáš, dobrý den, Tomáši, moc vás zdravím. Tak povídejte.
3: Já myslím, že by to mohl být Martin Zounar.
0: Ano, je to herec, je to moderátor, taky náš humoriádník Martin Zounar, rodák z Hradce Králové, syn herce Miroslava Zounara a lékařky Marty Zounarové, slaví dneska kolikáté? 59. narozeniny, je to možné? No je to možné, v roce 1967 se narodil. No, i když on teda nebyl k herectví nikdy veden svým tatínkem, tak nakonec přesto vystudoval státní konzervatoř v Praze, už jako student se taky začal objevovat ve filmu a v televizi a všichni víme, že jeho první velkou rolí byla postava Tomáše Soukupa v seriálu Chlapci a chlapy, to jsme tenkrát sledovali v roce 1988, tenhle ten seriál natočili. Takže Martina Zounara slavíme, zdravíme a možná i slavíme spolu s ním 59. narozeniny. S vámi taky, Tomáši, protože půjdete na aviatickou pouť, to je paráda, ne?
3: No teď jo, koukám na to.
0: Jo, mrkněte, bude to parádní. Tak se mějte krásně, vydržte na telefonu, užijte si to, nashledanou.
3: Jo, dobře, děkuju.
0: Tak a stejně jako, taky vám přejeme, stejně jako Tomáš, budete moci hrát vstupenky na aviatickou pouť i zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové až do pátku. Budeme každý den soutěžit, takže hodně štěstí. Teď je 7.26, za 4 minuty už bude půl osmé.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé by dnes měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody a minerálek. V Česku udeří tropické teploty. Nejvíc ohrožené jsou v horkém počasí děti, seniori a chronicky nemocní. Město Jičín čeká z jedna z největších vodárenských investic posledních let. Vodohospodářská a obchodní společnost obnoví za 20 milionů korun páteřní vodovodní přivaděč mezi vodojemem Zebín a kasárnami. Město tak získá druhý přívod pitné vody. V Hradci Králové v areálu krytého bazénu na Eliščině nábřeží otevřeli v těchto dnech slunou loučku. Relaxační prostor nabízí mlhoviště, nové herní prvky a pískoviště, informuje radnice. Podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní, rozhodla o tom vláda. Změny se týkají hlavně systému humanitárních dávek. Čeští hokejisté nestačili na mistrovství světa v předposledním duelu ve skupině na nory. Porážkou 1-4 si zkomplikovali pozici před už jistým čtvrtfinále. A jaké bude dnes počasí? Slunečno, teploty na východě Čech 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Telegram s adresou Svět.

0: právě Denní tisk.
1: 8:09, otvíráme dnes už naposledy v Dobrém ránu noviny. Kempy na Jičínsku hlásí téměř plno. Letní prázdniny se blíží a kempy v Královéhradeckém kraji už teď hlásí vysokou obsazenost. Největší zájem je tradičně o chatky a mobilní domy. Kemp u Pecky na Jičínsku například má některé termíny téměř vyprodané už několik měsíců dopředu. A podrobnosti už si můžete přečíst sami v dnešním regionálním hradeckém nebo třeba jičínském deníku. Tak, já tu mám taky Mladou frontu dnes. Nedvěd skončil. S ním i Schenk, většinu vlastní nově Tomek. Majitelská společnost zůstává, ale v jejím rámci došlo k výrazným změnám. Řeč je o vlastnících hradeckého fotbalového klubu. Nejviditelnější změna? Ze společnosti Fotbal HK 1905 odchází bývalý reprezentant Pavel Nedvěd, který byl po dobu vyjednávání o koupi klubu jednou z nejvýraznějších tváří nových majitelů. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Schenk. Jediným většinovým vlastníkem bude tedy miliardář Ondřej Tomek, který zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcií. Podrobnosti si můžete přečíst, jak jsem říkal, v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. A ještě se podíváme na stránky dnešního. Práva zubařka a Fenka pomáhají. V profesním životě je Lenka Vavříčková vedoucí lékařkou oddělení protetické stomatologie na stomatologické klinice Hradecké fakultní nemocnice a odbornou asistentkou na Hradecké lékařské fakultě. Minulý týden ale získala cenu křesadlo, která se zubařinou příliš nesouvisí. Křesadlo se totiž udílí dobrovolníkům za jejich záslužnou činnost. No a Lenka Vavříčková takovou dobrovolnici je, několikrát do měsíce zavítá se svou Labradorkou Tereskou na druhou interní gastroenterologickou kliniku Královéhradecké fakultní nemocnice. Pokaždé vykouzlí úsměv na tvářích pacientů, kteří alespoň na chviličku zapomenou na své zdravotní obtíže. A víc už si můžete přečíst sami na straně číslo 19 v dnešním právu. Mrkněte se tam a podívejte. Tolik noviny, zavíráme je za 4 minuty necelé, už bude 7:45.

0: počasí.
1: Je 7:45, úplně přesně, skupina Roxette, teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě Karel Černoch nám zaspívá, Václav Neckář, taky Anička Slováčková už za malou chvíli. No a teď si připomeneme, jaké nás dnes čeká počasí. Bude horko, bude vedro a slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vítr slabý, během dne mírný ze severních směrů. To je tedy dnešek, zítra nás čeká taky horký den, i když už nás začne přecházet lehká studená fronta, tak ty teploty budou zítra také až do 28 stupňů. Možná, že se malinko rozfouká, vítr by měl totiž vát rychlostí potom v nárazech kolem 55 km za hodinu, ale víc nám řekne Imrik Drapák, až se s ním přesně za půl hodiny spojíme v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvilku to bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, a tam se budeme věnovat vzniku lázeňství u nás, jaké město se může pyšnit historickým primátem, prozradí jako vždycky už za malou chvíli Martin Písařík.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v létě. V Jaroměři má vzniknout výjezdová stanice záchranné služby. Motocyklový závodník Matěj Vít zajel v Hořicích svůj nejlepší výsledek. A počasí slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké dopoledne. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
2: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
3: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
2: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
4: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
2: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Záchranáři v Jaroměři budou mít novou výjezdovou stanici. Kraj vypíše v nejbližší době soutěž na zhotovitele. Schválili to krajští radní. Novostavba vznikne v areálu nemocnice. Cílem je posílit kapacitu zdravotnické záchranné služby. V současnosti funguje v regionu 17 výjezdových základen. Studenti Lesnické akademie v Trutnově budou mít šanci získat zkušenosti od svých kolegů z lesnictví a z dřevařství na brněnské Mendelově univerzitě. Školy uzavřely memorandum o spolupráci.
5: Bude zaměřena hlavně na propojení programů a konzultace při tvorbě studijních plánů tak, aby studenti mohli plynule navázat vysokoškolským studiem na své středoškolské vzdělání. Důležitou součástí je podpora talentovaných studentů prostřednictvím odborných soutěží, olympiád a projektových dnů. Akademičtí pracovníci fakulty budou pro pedagogy střední školy připravovat odborné semináře a vzdělávací kurzy zaměřené na aktuální téma z oblasti lesnictví a dřevařství. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Motocyklový závodník Matěj Vít se na Hořickém okruhu poprvé prosadil na stupně vítězů. V závodu 300 zatáček Gustava Havla dojel v kategorii supersportů třetí, když útočil na druhého Marka Červeného. V posledních kilometrech 24-letý Matěj Vít ztratil orientaci.
6: Jsem trošku nekoukal na počet kol do konce, takže jsem zapomněl, že je poslední kolo. Chtěl jsem to zkusit na Máru ještě, ale jakmile jsme vyjeli z Kudrnáčový zatáčky na cílovku, tak jsem viděl šachovnici a v tu chvíli jsem si řekl, aha, tak už bylo poslední kolo. Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné dopoledne, jsou 4 minuty po 9. z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dál zdravíme, přejeme krásné dopoledne i z Habaděje. Dnes vás vezmeme za sprejery, kteří legálně proměnili centrum Hradce v pestrobarevnou galerii. Také vám připomeneme, že už jen do neděle můžete hlasovat v anketě Šarmantní osobnosti roku. Po 18. hodině vás vezmeme do zákulisí za Eliškou Balcerovou a v radioporadně se dnes s veterinářkou Alenou Truhlářovou zaměříme na cestování se zvířaty za hranice. Poradíme, jaké pasy a očkování mazlíčci potřebují, jak je chránit před exotickými nemocemi, i když je lepší a kdy je lepší nechat je raději doma. Tak určitě zůstaňte s námi. Věřme, že nás čeká skvělé dopoledne.
8: Baděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové už míříme do terénu. Jak už vím, naše reportérka Zuzana Boučková právě minula ceduli konec Hradce Králové. Zuzko, tak kam přesně jedeš a na co se chystáš? Dobré dopoledne.
2: Přeji krásný den. Mířím do Stěžer, což je obec vzdálená od Hradce Králové jen 4 kilometry. Moje dnešní mise je jasná. Rodinný zoopark Stěžery, který letos zahájil už 10. sezónu. Je to fantastické místo, kde se se zvířaty setkáte doslova z očí do očí. Mají tam venkovní ohrady i vnitřní ekocentrum, takže se tam dá vyrazit v jakémkoliv počasí. Otevřen je celoročně od 10. do 17. hodiny.
1: Na co se tam ty sama nejvíc těšíš a co bys doporučila rodinám s dětmi?
2: Tak pro děti je tam největším magnetem králíčí domeček, kde morčata a králíci běhají na volno a můžete je krmit přímo z ruky. Hitem internetu je pak kapibara a obrovským lákadlem jsou i čerstvá mláďata, aktuálně malí dikobrazy a roztomilí psouni prérioví.
1: Psouni, kapibary, to zní určitě skvěle. Máš ale v rukávu nějaké tajné eso, kvůli kterému tam dneska vyloženě jedeš?
2: Samozřejmě, moje srdce bije pro tapíra jihoamerického. To je vzácný fešák. Vypadá trochu jako kříženec prasátka a slona. Ale těším se i na pumy americké, klokany, zebry i vzácné ptactvo.
1: Zuzko, tak hodně štěstí, ať se tam krásně projdeš a hlavně nafotíš, abychom z toho měli i my něco ostatní, samozřejmě na našem Facebooku a sociálních sítích. Děkujeme a budeme se těšit na slyšenou.
2: Také děkuji, na slyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kapela Queen v Hamaději dospívala, teď už se podíváme i na Ulrichovo náměstí v Hradci Králové, které v minulých dnech kompletně ožilo festivalem Skate Sound. Dvoudenní akce propojila skateboarding, streetovou kulturu a hudbu a lákadlem velkým bylo i legální sprejování na připravené zdi. Vyzkoušet si ho chtěli malí i velcí a jak mi potvrdili organizátoři ze skupiny Spray and Chill, kreativitě se tam meze rozhodně nekladly.
1: Máme tady workshop pro děti, máme tady ukázky, jak se maluje.
2: Co je cílem akce? Dobrý den.
3: Dobrý den. Ukázat dětem, jak se tak tvoří, aby byli zodpovědní a věděli, jak na to. Říkáme jim, že jsou ve městě legální plochy, kde si to můžou taky zkoušet. Odkazujeme na to, když je to zajímá. Když někdo dokáže, že má ten talent, tak mu i s tím pomůžem. Dáme mu větší plochu, což třeba tamhle ta pizza. To tady dělal asi 6letý kluk.
2: Jste výtvarkáři, jste vystudovaní umělci, hobíci.
3: Hobíci, přesně tak. Nějak nás to zaujalo, když jsme byli mladší a teď jsme přešli do toho, že to se snažíme předávat ostatním.
2: Kolik let vy osobně takto tvoříte?
3: Asi od střední, takže přes 10 let.
2: U letiště jsou takové ty velké plochy k tvoření.
3: No, letiště zrovna legální plocha není, ale ve spolupráci s městem jsme minulý rok vyčlenili několik ploch. Jsou to ty most na Soutoku, most u Aldisu, různý podchody a tam lidi můžou jít a svobodně tvořit a nehrozí jim žádný postih.
2: Říká Matyáš Vondra z organizace Spray and Chill. Můžete mi popsat ještě ty techniky?
3: Na ty spreje jsou vlastně různý velikosti trysek. Jsou tenčí nebo širší, podle toho, jestli chcete dělat linky nebo výplně, větší plochy. A pak různě nastavujete ten spray, aby ta linka byla třeba ostřejší. Děláte outline, děláte prostě obtahy. Zrovna tady to jsou jako taky hobíci, ty to dělají jenom po několikátý, ale vlastně vidíte, že nějaký smysl to má.
2: Poprvé na takovéto akci sprejovací?
4: Jo, poprvé.
2: Ale chcete to vyzkoušet?
4: Jo.
2: Láká vás to?
4: Jo, láká mě to, je to super tady. Užívám si to s kámošema, jo.
2: Kolik vás přišlo zkusit si zasprejovat legálně?
4: No, 5.
2: A máte nějaký nápad, co vytvoříte na stěnu?
4: Ještě ne.
2: To přijde samo. Tak držím palce,
4: děkuju.
5: Kluci nám to tady připravili, něco už dochází, něco se dostává do našich rukou nový, takže parádně, jednorožec se daří, takže to je moc fajn.
2: Já vidím právě krásného barevného jednorožce, čí to byl nápad.
5: Tak Evči, to je samozřejmě.
2: Tady slečna, Eva, asi předpokládám přede mnou.
6: Jo.
2: Poprvé něco takového tvoříte?
6: Ne, už minulej rok.
2: Vy studujete výtvarnou kulturu nějakou nebo jenom
6: ne,
2: tak?
6: Ne, Gimple.
2: Gymnázium. A co vás na tom nejvíc baví?
6: No, že si můžu udělat, co chci, jak chci. To je nejlepší.
2: A tady vzniká další umělecké dílo. Dobrý den, můžu se zeptat, co tvoříte?
6: Já tady tvořím krajinu.
2: A jste z Hradce?
6: Ano, jsem tady z Hradce.
2: Je to těžké vzít do ruky ten sprej a nasprejovat, aby člověk to neměl úplně všude. Vy máte bílé tričko.
6: Jelikož já to dělám poprvé, tak no nevím.
2: Koušíte, jak to dopadne?
6: Jo.
2: Tatínek natáčí synka?
7: Ano.
2: A líbí se vám to, jak sprejuje tady na těch plochách?
7: Líbí, proč ne? Když to pak nebude dělat úplně ve městě, tak to bude fajn.
2: Chce
7: vyřádit. Já jsem to zkoušel taky jako mladý.
2: Denisa se mnou zpět u mikrofonu. Ty spreje tady jsou všechny zdarma k
1: napoučení? Tady jsou zdarma k poučení, takže může přijít fakt kdokoliv a kdokoliv si to může vyzkoušet.
2: Kdo to nestihl, tak kde budete dál?
1: Tak 26. budeme mít samostatnou akci Spray and Chill, kde budou významní artisti v tomhle oboru, takže se můžete přijít podívat a samozřejmě i vyzkoušet si to malování.
2: A to bude kde?
3: Na legální ploše, která je na plotu dopravního podniku ze strany Upeletického potoka.
8: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Kola. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za minutu bude půl desáté, také vás dnes ráno vzbudilo hluk projíždějících aut nebo snad dupání sousedů nad hlavou. Všude se říká, že klid léčí a chvilku absolutního ticha občas nutně potřebuje každý z nás, jenomže v dnešní době hluk čím dál větším zlodějem naší pohody a dokáže velmi zásadně limitovat všechny každodenní radosti. Naše včerejší radioporadna s odborníkem na akustiku Davidem Kajlem ukázala, jak moc je toto téma živé. Ozvali se nám posluchači, které trápí hluk ze zrekonstruované silnice, nevhodné uspořádání bytu, kde se zvuk šíří konstrukcemi a někoho dokonce zlobí i zdánlivě idylické kvákání žab pod okny. No, ukázalo se, že nevhodné a hlučné místo pro život má opravdu spousta lidí. Dodatečná řešení jsou přitom technicky i finančně nesmírně náročná a někdy bohužel nepomůže nic jiného než radikální krok a tím je přestěhování. Nejlepší obranou je proto myslet na ticho s předstihem, pokud je to možné. Jak tedy už při výběru nového bydlení zjistit, jestli v něm opravdu najdeme vytouženou oázu klidu? Poslechněte si radu akustika Davida Kajla.
1: To znamená, když člověk jde do nějakého nového prostoru, tak jinak by se měl zajímat, jaká měření proběhla v rámci kolaudace. Někdo to měří lépe, někdo jako více konstrukcí, více případů, někdo méně jako firma, jako developer nebo ten investor. Takže s tím bych asi doporučil jako začít, podívat se, co vlastně bylo změřeno, jestli to bylo měřeno k tomu mému prostoru a samozřejmě je možné si objednat službu, prověřit ten stav toho bytu a všechny tyhle ty bolestivé věci prověřit, jestli prostě v budoucnu nebude problém. Protože ten dům, když je prázdný a nejsou tam sousedé, tak vlastně já se nastěhuju, mám klid a pohodu. Jo? A zhruba až třeba po roce, až po dvou, mám všechny sousedy, sousedy si pořídí děti, domácí zvířata, domácí kina a teprve pak to vlastně začíná.
0: A pak nám zrekonstruují silnici, sousedi si tam nastěhují žabičky do rybníčka.
1: Ale v tu chvíli vlastně končí garance na skryté vady za ty dva roky a do té doby je potřeba vlastně prověřit ten stav, jestli vlastně ty konstrukce toho objektu, toho mého bytu jsou v pořádku.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: jak žil bych rád.
1: Je úterý 26. května, čas se krátí a už jenom do neděle 31. května můžete posílat své hlasy do rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. A protože letos slavíme 30. výročí, vybíráme z našeho archivu a nabízíme vám záznamy gala večeru minulých ročníků i reportáže ze zákulisí. Dnes po 18. hodině to bude zákulisí Klicperova divadla, kde cenu za rok 2010 převzala herečka Eliška Balcerová. A my jsme se jí tehdy zeptali, jestli se podle ní šarm dědí a jak ho nestratit.
2: Udržet dobrou náladu, protože šarm to je, jak dobře víme, jakýsi půvab, jakási přitažlivost nebo osobní kouzlo. Protože ono to je velmi složitý, šarmantní osobnost, co to je? Já jsem o tom přemýšlela, ale protože je to na rok 2010, tak možná, že letos už ani nemám.
3: To není pravda, ten se nestrácí přece, pod stolem není, je ve vás.
2: Jestli se s tím člověk rodí, asi ano.
4: Kromě toho, že se ptáme, jak nestratit šarm, tak také vyzvídáme, nebo spíš pátráme potom, dali se ten šarm a noblesa, jistá noblesa, dá zdědit po mamince, po babičce, po tátovi.
3: Šarmantní štafeta od babičky je tu v případě Elišky Balcerové?
2: Já si myslím, že tentokrát to není slovo dědit, ale já jsem mi asi opravdu, jestli něco takového ve mně je, a narodila jsem se s tím, tak to asi je po mé mamince, která, když byla mladá, byla velice krásná, velice půvabná a milá bytost a hrávala taky divadlo, ochotnicky sice, ale hrávala divadlo, a pamětníci, kteří si pamatuju, říkají, že byla velmi šarmantní. Takže doufám, že se ten šarm nestrácí v člověku.
1: Posluchači Českého rozhlasu usoudili, že herečka Eliška Balcerová má šarmu tolik, že se stala šarmantní osobností roku 2010. Reportáž ze zákulisí gala večera vám nabídneme z našeho rozhlasového archivu dnes po 18. hodině.

Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Mnozí z vás to určitě znají, máte doma psa, dobře víte, že ta jejich věčná zvědavost prostě nezná hranic. Představte si ale ten strach, když se takový čtyřnohý parťák najednou ztratí z očí a objeví se až na dně metr a půl hluboké betonové skruže. Přesně to se stalo jednomu zlatému retrieverovi v Předměřicích nad Labem, který se z pasti nedokázal sám vyprostit. Naštěstí máme v kraji skvělé profesionály, takže velké poděkování letí hradeckým hasičům, kteří okamžitě vyrazili na pomoc. Jeden z nich slezl po žebříku dolů do skruže a chlupáče opatrně vynesl na svobodu. Pejsek byl naštěstí úplně v pořádku a jak se můžete podívat i na fotografie na sociálních sítích krajských hasičů, tak na závěr jim ještě s vděčným úsměvem retriever zapózoval. No, královéhradečtí hasiči zkrátka opět dokázali, že pomáhají v každé situaci a my ostatní si přejme i do toho dnešního dne, aby se kolem nás vždycky našli takové pomocné ruce, kdykoliv do nějaké té pomyslné životní skruže také spadneme. Po 13. hodině bude řeč ale taky o zvířatech. Máte se na co těšit, protože tentokrát bude hostem Alex Minářové zooložka, ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková. A dozvíme se například i to, jestli bude přítomna u navracení koně Převalského v červnu do volné přírody.
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
2: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu.
0: Celý rozhovor s ředitelkou pražské zoo Lenkou Poliakovou nabídneme v našem vysílání po 13. hodině. Radioporadna dnes bude také s ohledem na zvířata s veterinářkou Alenou Truhlářovou, takže takové zvířecí den jsme naplánovali pro vás. Teď ale s přáním hezkého dopoledne Naďa Urbánková.

0: noche.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Odbory agentury pro sociální začleňování budou stávkovat. Město Jičín vypracuje plán na lepší hospodaření s energiemi. Čeští hokejisté se utkají na mistrovství světa s Kanadou. A počasí slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala dnes o tom za agenturu Charlotte Dětková. Vláda rozhodla od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do 4 ministerstev. Město Jičín chce v budoucnu víc šetřit na energiích. Radnice si nechala vypracovat studii, která má poradit, jak snížit energetickou náročnost budov a připravit konkrétní úsporná opatření.
3: Součástí výstupu bude i energetický akční plán, který stanoví jednotlivé kroky vedoucí k realizaci navržených změn. Město si od projektu slibuje nejen snížení nákladů na elektrickou energii ve veřejných budovách, ale také větší připravenost na moderní trendy v oblasti udržitelnosti. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Hradec Králové chystá opravu památkově chráněného Gočárova schodiště v centru města. Stavba ve stylu individualistické moderny spojující velké náměstí s ulicí Komenského je podle nedávného průzkumu v havarijním stavu. Na první fázi oprav, která zahrnuje pořízení projektové dokumentace, vyčlenilo město 5 milionů korun, říká pirátský náměstek primátorky Pavel Vrbický.
4: Tam nám začala zdánlivě praskat lomítka, takže se udělali různý průzkumný práce, byl tam statik, je tam dočasné lešení, jako první se samosobou bude potom sanovat ten oblouk, no a pak ty další práce už jsou jednodušší, spíš z památkářského pohledu, ta opěrná zeď nebo schodiště, to už není tak náročný.
1: Americká armáda zaútočila v jižním Iránu, oznámilo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a lodě pokoušející se klást miny. Americké velvyslanectví označilo údery za sebeobranu.
5: Sport.
1: Čeští hokejisté se na závěr základní skupiny mistrovství světa utkají večer s Kanadou. Po porážce 1-4 s Norskem jsou Češi na třetím místě. Půjde jim o lepší výchozí pozici do čtvrtfinále. Duel začne ve 20 hodin 20 minut.
5: Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je na dvojce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je tam řízen kyvadlově.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké úterní dopoledne, sluné, teplé je a ještě bude. Tropické dny nám jsou dopřávány i v Královéhradeckém kraji s meteorologem Imrichem Drapákem. Výhled určitě v této hodině upřesníme s tím, že vlnu veder by měl schladit vzduch z Arktidy. Tak uvidíme. Děti nám ale předtím ještě řeknou víc také o historikovi a nebude chybět ani Věřte, nevěřte, které vás dnes vezme na pole. Tak už teď můžete popřemýšlet, jaké pole vám v blízkosti dělá radost, co u vás zasadili a z čeho bude užitek. Těšíme se na vaše postřehy po půl jedenácté.
6: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Významné ocenění pro Hradec Králové. Prestižní cenu Křesadlo za dobrovolnickou činnost získala lékařka z fakultní nemocnice Lenka Vavřičková. Posluchači našeho vysílání její jméno dobře znají z pravidelných radioporaden, kde radí jako specialistka na stomatologii. Paní doktorka je přitom špičkou ve svém oboru, aktuálně vede protetickou stomatologii v Hradci Králové a pro letošní rok byla dokonce zvolena prezidentkou Evropské protetické asociace. Cenu Křesadlo ale obdržela za aktivitu ve svém volném čase. Už roky totiž se svou labradorkou Tereskou dochází jako dobrovolnice na gastroenterologickou kliniku. No a právě tam pomáhá hospitalizovaným pacientům zvládat stres, úzkost a samotu. Podle vedení nemocnice je dokonalým důkazem toho, že špičková medicína a dobrovolnictví mohou jít ruku v ruce. K získání ceny Křesadlo paní doktorce samozřejmě gratulujeme i z našeho vysílání.

0: 5. května dnes je to přesně 150 let od úmrtí historika a politika Františka Palackého. Tak co myslíte? Mají dnešní děti představu o tom, co takový historik vlastně dělá? Odpovědi zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, kdo to je historik?
2: To je horor. Horor, který se může natáčet.
3: Může to být film moc strašidelný, že se tam straší v kačence domu.
4: Strašidelný video.
5: Nám se mohlo něco stát, že to nějaká obloha mohla nějak svítit hrozně a to nějaký lidi mohli uteknout a někdo tam přišel nějaký trak a mohlo to takhle to je tu šipku vyslat oranžovou, aby ty lidi umřeli.
6: Když přes 100 lety, tak mohli na ně zamířit blesk.
3: Můžou letět v letadle a být tam hrozná zima a může to letadlo zmrznout a oni umřít.
1: A co historik dělá?
7: To je takový pan, který se zajímá o věci přes 100 let a taky třeba o dinosaury, o třeba co mají v muzeu, o diamanty a tak.
5: Nebo o nějaký větvičky a nebo o nějaký strom, aby byly v pořádku a aby se nic nestalo.
3: To třeba doufá, by se neválčilo.
8: To je, že pán se zajímá o hodně staré věci.
1: A o jaké věci?
8: Ty tady takhle žili dávno.
1: A kdy dávno?
8: Když jsme ještě neexistovali.
9: A takhle to vidíme my.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: počasí.
1: Ano, už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Meteorolog Imrich Drapák je s námi. Krásné dopoledne.
2: Pěkný den přeji.
1: A opět hodně slunečné a teplé. Veďte, pokračujeme v režimu tropickém.
2: Ano, přesně tak, pokračujeme. Dneska by ty teploty mohly dosáhnout až 31 stupňů, takže nějakým rozsahu 28 až 31. Na obloze jasno nebo skoro jasno. Vítr slabý, během nemírný ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Rostové podmínky se během nebo lepší na dobré a byl stupeň číslo 2 střední zátěž.
1: Střední zátěž s ohledem na ta vedra. No, objevují se už novinové velké titulky. Vlnu veder schladí vzduch z Arktidy. Tak bude to nějaké výraznější? A kdy to bude, to ochlazení?
2: Nějaké výraznější to nebude, bude to ve čtvrtek. V noci ještě 15 až 12 stupňů, opět jasno až pojasno, zítra ještě 25 až 28 letních, jasno až pojasno. Od severu potom nás začne přecházet slabá studená fronta, tam může být přechodně oblačno, ale srážky nám v podstatě žádné nepřinese. Jenom nějaké slabé ochlazení na ten čtvrtek, tam by ty teploty mohly být jenom nějakých 19 až 23 stupňů Celsia. A pátek už ty teploty zase by šly nahoru, tam zase mohlo být nějakých 24 až 27 stupňů. O víkendu bychom se opět mohli dostat k nějakým 28, 29 stupňům, ale už je tam nějaká šance, že by se o víkendu mohly objevit nějaké užší přehánky nebo i bouřky.
1: No, vy to říkáte naděje plně, ale zase bude aviatická pouť v Hradci Králové. Budeme tam mít přenos, tak to jste mě teď teda nepotěšil. Mezi 14. a 15. doufám, že bude svítit sluníčko a že bude dobrý výhled na oblohu, ale to budeme určitě upřesňovat. Teď ještě tedy před námi ty tropické dny dnes s 31 stupni. Pane Drapáku, děkujeme za předpověď. Hezký den.
2: Nemáte za hezký den, přeji naslyšenou.

0: Půl jedenácté, 3 minuty, jdeme si hrát s naším Věřte, nevěřte. Tentokrát někdo z vás může vyhrát krásnou krkonožskou karetní hru Černého Petra. A k tomu přidáme i 2 vstupenky na Nodam, francouzské písně a šanzóny. A v rámci koncertního léta na Orlici koncert bude 4. června od 19 hodin v areálu Slezské plovárny. Dnes se s tvrzením částečně zaměříme na opilovače. Možná jste slyšeli, viděli nebo byli i přítomni v Hradci Králové na Velkém náměstí, když se tam v pátek usadil na stromě roj včel. Na místě bylo potřeba dávat pozor, lidé si měli držet odstup, vyrazili tam tedy hasiči. Nakonec všechno dobře dopadlo, roj i s královnou hasiči přemístili do volné přírody a nebezpečí pominulo. Takže včely měli v pátek takový městský výlet, dá se říct. My se ale dnes s tvrzením od včel přesuneme ještě k jednomu dalšímu opilovači, a to ke čmelákům.
1: Věřte, nevěřte.
0: Už jste taky viděli rudě zbarvené pole. Velkou pozornost tato pole v těchto dnech budí, například pod řípem září celé červeně. Lidé se tam fotí a řeší, co to vlastně je, co to tam roste. Podle toho, co píší, se jedná o jetel inkarnát, kterému se říká také jetel nachový. Máme ho i u nás na východě Čech. Když pojedete z Mětic na Tuněchody, tak tu karmínovou barvu určitě nepřehlédnete. No a já tvrdím, že tento červený jetel má raději čmeláka než včelu. Červený jetel má raději čmeláka než včelu. Co vy na to? Je to možné?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady Věřte, nevěřte, kdo se k nám dovolal. Krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, tady Alena.
0: Ano.
2: A já bych tomu docela věřila, že jo, ale i když ty včelky, si myslím, že tam taky na tom jsou.
0: Mm-hmm. Teď je otázka, koho má radši ten jetel.
2: Ten jetel? No já nevím.
0: Je to možné, zkrátka, že toho čmeláka mají trošičku raději. Je signál, se nám přerušil, ale to nevadí. Zaznamenala jsem si, že ano, že paní Alena souhlasí. Tak zkusíme, kdo dál se k nám dostal. Dobré dopoledne.
3: Tady je Slávek.
0: A strašně špatně slyšíme. Předpokládám, že někde jedete na cestě, máte to na handsfree nebo na hlasitý odposlech, takže my moc neslyšíme. Tak jenom ano, ne, souhlasíte, nesouhlasíte?
3: Souhlasím.
0: Souhlasíte, šťastnou cestu, ať v pořádku dojedete. Naschledanou. Naschledanou. Další z vás tady u nás, vítejte.
4: Dobrý den, tady Tomáš z Hradče.
0: Ano, pane Tomáši, tak tady je signál čistý, krásný, tak se můžete rozpovídat, co u vás kvete, jestli tam také nějaký jetel máte a jestli pozorujete oblibu čmeláku tam na tom poli. Povídejte.
4: No, jetel teda tady nemáme zrovna, ale myslím si, nebo souhlasím teda, každopádně souhlasím, věřím, že ty čmeláčci a včelky spíš na to jdou.
0: No, čmelák vypadá dost neohrabaně, tak si říkám, myslíte, že čmelák by mohl být lepší než včela, která má pověst největší pracovnice v přírodě?
4: No, já si myslím, že čmeláček má na ten jetel asi větší sosáček.
0: Aha, čmeláček, sosáček, tak krásně rýmujeme. Dobře, pane Tomáši, značím si u vás. Opatrujte se a krásné dny. Naschledanou.
4: Taky hezký den.
0: Naschledanou, tak ještě někomu dáme příležitost. Dobrý den, odkud voláte?
5: Posluchačka Věra.
0: Ano.
5: A já bych teda taky souhlasila.
0: Taky souhlasíte. Odkud voláte, paní Věro?
5: Ze Svobody nad Úpou.
0: Svoboda nad Úpou. Co vám tam roste, kvete, jaká pole máte v blízkosti, která vám dělají radost nebo nedělají?
5: Spíš jenom zatím stromy, jo, je vidět takhle na autech, že je žluto, ale jinak tady není nic.
0: Nic tam není. No,
5: kolem náš teda ne.
0: No tak ty stromy jsou možná lepší, ale to žluto, to je ten saharský prach. Mluvili jsme o něm, že včera předevčírem, myslím, že se tady objevoval, tak ten nám to zaprášil, ty automobily. Tak dobře, zdravíme i na Svobody nad Úpou. Mějte se krásně, naschledanou. Naschledanou a ještě jednomu dáme šanci. Jste to vy, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Dobrý
6: tady
0: den.
6: Radek.
0: Radek. No. Pane Radek je zemědělec, jestli si to dobře pamatuju. Tak neobhospodařujete náhodou jetel. Jetel ten se moc neobhospodařuje, tedy, jestli se nepletu.
6: Taky.
0: Ten se zaorává, že? Ten pomáhá půdě.
6: Ne, to je pičina, to je nakrmení.
0: Ten červený jetel nachoví.
6: Ano, no tak ten to je zase jiná služitost, to se krmí v Itálii, s tím, a to se tady dělá jenom na sedmínko.
0: Na semínko. Mm-hmm. A co a teď já... vy tam máte? Co vy teď tam máte pod tím traktorkem?
7: Já mám slunečnici.
0: Aha, slunečnici. A co, jak pomáháte slunečnicím teď?
7: Zalévami.
0: Zaléváte. Pane Radku, co vy na to tedy? Ten čmelák je lepší než včela na ten jetel?
7: No je.
0: Je, dobře.
7: Je,
0: tak
7: je.
0: Nikoho
7: a, je
0: jsem...
7: a, dělá a dokáže pracovat i větší zimě než ta včela.
0: Ještě jednou, vy to máte asi taky nahlasitý odposlech, ne? Že je
7: nemám,
0: hůř.
7: Nemáte.
0: A, tak...
7: že je lepší než včela i v tom, že dokáže dělat i větší zimě opilovávat hodin.
0: Víc mává těmi křídly.
7: Ne. Opilovává... ve větší zimě, když čela nelítá, tak čmelák nelítá.
0: Jasně, je odolnější. Teď už jsem rozuměla, pochopila. Tak děkujeme za ty informace, no a hodně zdraví i slunečnicím. Mějte se krásně, pane Radku, naschledanou. Další z vás ještě můžete zavolat, případně pište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy,
0: regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdým i.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Jdem se to! Když počíváš, nedráždí!
4: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Červený jetel má raději čmeláka než včelu, tvrdila jsem v dnešní soutěži Věřte, nevěřte Českého rozhlasu Hradec Králové. Paní Jana Hrdličková z Brandy se na to odlicí píše, že souhlasí, ne všichni jste tedy souhlasili, když jsem se dívala mezi nespočet reakcí. Paní Stáňa píše, věřím, jetel láká jak čmeláky, tak i motýly, ale mají další sosáčky, jistě i vůně přiláká včelky. Pan Michal také věří, určitě se čmelák sosáčkem dostane lépe pro nektar. Pak pan Marek, nevěřím, taky u nás není tolik čmeláků jako včel, myslím si, že má rád včely. Pan Michal další, nějak se mi to nezdá, nevěřím. Paní Pavlína také telefonovala a říkala, že se jí to nepozdává, že je tolik opilovačů, proč zrovna ten včelák a čmelák. A ještě například paní Monika, ta píše, že to je úplný nesmysl, protože rostlinám je jedno, kdo je bude opilovat, takže nevěří. A měli jste věřit, i když samozřejmě berte to, to má raději s úsměvem, byla to částečně nadsázka, protože všichni máte pravdu, že rostliny jsou vděčné i za ty včelky a zkrátka za veškeré opilovače. I když některé jetelové květy jsou opravdu hlubší a ti čmeláci se svým dalším sosákem k tomu nektaru dostanou zkrátka lépe než běžná včela medonosná. Navíc létají i za chladnějšího počasí, takže v krajině pracují i ve chvíli, kdy jsou včely opatrnější. Takže dá se říct, že ty čmeláky mají zkrátka raději. Jetel je nádherný na pohled, láká opilovače, může mít i praktické využití v zemědělství, pěstuje se jako pícnina, meziplodina nebo zelené hnojení, to znamená, že se někdy nechá vyrůst a potom se zapravuje do půdy, aby jí ten jetel pomohl. Takže dnešním výhercem dnes bude pan Radek, který telefonoval a který nám to ve vysílání jako zkušený zemědělec celé shrnul. Tak gratulujeme, pane Radku. Děkujeme za všechny reakce, které přišly k nám do studia i za tipy na rozkvetlá místa u nás v Královéhradeckém kraji. Zemědělci, jenom doplním nás všechny, ještě prosí, aby pokud nás nějaké to krásné rozkvetlé pole naláká, ať už ten nakvetlý jetel červený nebo slunečnice, tak abychom se raději drželi cest, protože nejhezčí fotografie je ta, kvůli které nemusí zemědělec počítat škody.

Policie varuje před kyberpodvodem, který využívá pravých transparentních účtů. Mluvit o tom budeme z detaily v našich dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové za 8 minut. No a po zprávách zveme k radioporadně, která dnes bude veterinární. Bude u nás Alena Truhlářová, se kterou se zaměříme na očkování domácích mazlíčků před dovolenou. Už je nejvyšší čas začít, tak si nenechte ujít detaily. Krásné dopoledne přejeme dál z Českého rozhlasu Hradec Králové.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policie varuje před novým kyberpodvodem. Broumov zjišťuje názory mladých lidí na život ve městě. Zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. A počasí slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív na ně nechávají posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti číslo svého účtu. Následně peníze zmizí.
2: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
3: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
2: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
4: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Broumova můžou vyplnit dotazník o život ve městě. Radnice ho zveřejnila na svém webu na žádost studentů tamního gymnázia a Západočeské univerzity Plzeň. Dotazník má zjistit, jak se ve městě žije, hlavně mladým lidem.
5: Vyplnit dotazník je možné do 7. června. Lidé v něm odpovídají třeba na to, jestli v Broumově vyrůstali, jestli v něm chtějí zůstat nebo se odstěhovat, kterou věc považují ve městě za nejproblematičtější, anebo co jim v Broumově nejvíc chybí. Odpovědi podle iniciátorů průzkumu pomůžou ukázat lidem rozhodujícím o rozvoji Broumova, co mladí lidé opravdu potřebují a chtějí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Dobrovolní hasiči v Boskově na Semilsku budou mít novou hasičskou zbrojnici. Práce v těchto dnech finišují, říká nezávislý starosta Stanislav Doubek.
6: Teď jsme začali s předáváním stavby a tak zhruba za měsíc a půl budeme kolaudovat, takže se dočkáme už o prázdninách slavnostního otevření. Jelikož jsme šli teda nějakým způsobem formou dotací, takže jsme přistavili i jedno patro ke dvou velkým garážím.
0: Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to dnes potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Richard Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí. V jeho čele bylo 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD. Několik let byl i v Evropském parlamentu.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude slunečno, teploty na východě Čech 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je po 11. hodině, za chvíli už otevřeme naši pravidelnou radioporadnu. Blíží se čas dovolených, řada z nás nechce nechat psa nebo kočku doma. Jenomže cesta za hranice to není jenom pelíšek a miska. Máte v pořádku pas, očkování nebo ochranu proti cizokrajným parazitům? Naším hostem bude za malou chvíli veterinářka Alena Truhlářová z Hradce Králové. Probereme tady vše od cestování autem a letadlem přes lékárničku až po situace, kdy je lepší na dovolenou zvíře vůbec nebrat. Dotazy už teď můžete posílat na studio.hradec@rozhlas.cz. Začínáme hned, jak dospívá kapela Krištof a pak Marie Rotrová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeji Pavla Kindernajová a zvu do radioporadny, která bude patřit všem, kteří plánují dovolenou a doma mají psa nebo kočku. Možná už řešíte, kam pojedete, kde budete bydlet a co si zbalíte, ale pokud má jet domácí mazlíček s vámi, je největší čas zkontrolovat taky jeho doklady, očkování a zdravotní stav. Do studia jsme proto pozvali paní doktorku Alenu Truhlářovou z veterinární ordinace v Jekoše v Hradci Králové. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Budeme mluvit o tom, co musí mít pes nebo kočka při cestě za hranice, jak dlouho před odjezdem řešit očkování proti vzteklině, na co si dát pozor v Chorvatsku, Itálii nebo Španělsku a co přibalit i do té cestovní lékárničky, ale začněme úplně prakticky, co všechno musí mít pes nebo kočka připravené, pokud chceme vyjet za ty hranice.
2: Tak to základní je vlastně čipování. I u nás je čipování povinné, takže to by neměl být problém a každé zvíře by mělo být čipováno. Co se týče teda psů, u koček to povinné není, ale je to teda čip, pak je to mezinárodní pas, není to ten klasický očkovák žluté červené barvy, ale je to modrý pet passport, který má na začátku na obalu vlastně logo Evropské unie. A pak jsou to případně, je to očkování proti vzteklině platné samozřejmě, a pak do určitých zemí jsou tam nějaké specifické podmínky, ale tyhle ty tři věci, to znamená mikročip, steklina a pas jsou vlastně shodné.
1: Jsou nutné, a když cestujeme do zahraničí třeba na jeden den na Slovensko nebo do Polska, tak tam taky platí, že ten čip by měl být?
2: Mělo by, ano, všechno toto by mělo být i při jednodenní cestě.
1: Jak je to s očkováním proti vsteklině? Proč se nedá vyřešit úplně na poslední chvíli před tím odjezdem?
2: To je proto, že některé země nebo tak ostráště rozdělené dvě skupiny. Buď mám platnou vzteklinu nebo očkování proti vzteklině a pak to vlastně jako nemusím úplně řešit, pokud dodržuju ty termíny těch revakcinací. Pokud ale mám buď primovakcinaci, anebo jedu do země, kde je vyžadovaný titr protilátek, tak tam probíhá nějaký ten čas předtím, než se stanoví ten titr, než to ta laboratoř vyřeší, takže tam potřebuju vlastně s předstihem. Takže je potřeba si vždycky zjistit, podle toho, do které té země jedu, jaké má ta země podmínky.
1: Jaké doporučení dáte, jak dlouho před tou plánovanou cestou by měl majitel přijít k veterináři a všechno to zkontrolovat,
2: no,
1: jestli je to platné?
2: Tak vlastně v podstatě zhruba nějaké 4 měsíce, protože když bychom brali ten titr protilátek, tak...
1: To už je pozdě teďka.
2: Teď už ne. Takhle, pokud mám platnou vakcinaci, tak mě to nevadí. Jakože když pojedu třeba do Španělska nebo do Polska, tak to nemusíme řešit. Ale pokud pojedu třeba na Ukrajinu, to je vlastně docela časté s ohledem na migraci obyvatel, tak já musím tu krev odebrat. Zhruba 14 dní mi trvá, než se v laboratoři stanoví titr těch protilátek. Ten mi potom přijde, já ho musím zapsat vlastně do toho pasu. A čistě teoreticky vlastně to zvíře mělo ještě 3 měsíce potom vlastně zůstat, jako že by tam měla být taková to pozorovací období a pak teprve jako vyrazit. Hmm. Takže proto jsou ty 4 měsíce vlastně jako podmínkou.
1: Nezbytné podmínkou, co se stane, když má pes nebo kočka očkování proti vzteklině propadlé třeba jenom o pár dní, tak bere se to jako pokračování nebo to musí celé absolvovat znovu?
2: Pokud by to propadlo o pár dní, tak už je to důležité a běží tam ta lhůta těch 21 dní.
1: Od jakého věku může do zahraničí cestovat vůbec štěně nebo kotě?
2: Ve většině případů od toho, kdy má platnou tu vzteklinu, to znamená nejdříve od toho 16. týdne, protože můžu očkovat od 12. a běží mi těch 21 dní. Ale existují státy, které povolují cestování štěňat mladších 12 týdnů, pokud se nesetkali s nákazou nebo jsou třeba s mamkou. A to je potřeba si zjistit, nejsou to všechny státy. A ještě jsou i státy, které umožňují cestování právě mezi tím 12. a 14. týdnem, kde vlastně já čekám na to, až mi ta vakcinace doběhne, ale ještě vlastně nebyla ukončena. Takže tak je to možný.
1: Určitě je nutné to brát všechno v potaz, ale říkám si, možná se setkáváte v ordinaci i s tím, že lidé přijdou těsně před dovolenou a jsou překvapeni, že už se některé věci nedají stihnout.
2: Ano, setkáme se pravidelně. takže snažíme se o tu osvětu a říkat to už třeba v té zimě, že jestliže se chystají na dovolenou, ale je pravda, že ti, co jezdí pravidelně, jak to mají všechno zmáklý, takže jde spíš o ty, kdo takhle cestují poprvé. Na druhou stranu ten, kdo cestuje do těch zemí jako specifičnějších, i třeba Asie, Amerika a podobně, tak si to většinou fakt zjišťuje. Jo, protože zjistit se to dá na dvou místech, buď taky ty základní informace jsou na webu státní veterinární správy, anebo ještě lépe konkrétně na webu té dané země. Vlastně.
1: Nás poslouchá i hodně seniorů, starších posluchačů, a pro ty je to akorát, ale paní doktorko, protože oni většinou cestují září, říjen, když aha, už je po
2: tak
1: sezóně.
2: Tak to stínou.
1: Stíháme. Veterinární lékařka Alena Truhlářová z veterinární ordinace v Hradci Králové je naším dnešním hostem. Pokud byste se chtěli zapojit, zeptat na cokoliv, tak uvolňujeme telefonní linky 726 3x46 a k dispozici máte samozřejmě e-mail studio.hradec@rozhlas.cz.

0: S Českým rozhlasem Hradec Králové posloucháte radioporadnu dnes veterinární s lékařkou Alenou Truhlářovou a už tady máme dotaz od paní Jany, která se ptá, chceme jet s 3měsíčním štěnětem do Chorvatska, je to možné a je to pro štěně bezpečné?
1: To si myslím, že jsme odpověděli v té první otázce. Ano, pokud má přesně 3 měsíce, tak ne. Musí být 21 dní po očkování vztekliny. To znamená, musí mít ty 4 měsíce. No.
0: Takže ještě vydržet. A ještě jeden kočičí dotaz tady je od paní Aleny. Máme kočku, která je jenom doma, ale chceme ji vzít k rodině do Polska. Musí mít stejné doklady jako pes?
1: Ano, musí. No.
0: Úplně stejné. Očkování, či
1: všechno platí stejné. Které jsme řešili, nebo o kterém jsme se bavili, platí pro psy, kočky a fretky. Takže vlastně oni mají úplně stejné podmínky.
0: Fretka ještě fretka. Tam zapadá.
1: Uh-huh. No, králík ne, ale fretka ano.
0: Uh-huh. Takže na to opatrně. Když cestujeme tedy s těmito zvířaty po Evropské unii, platí obecně stejná pravidla, nebo si má člověk ověřovat konkrétní zemi?
1: Určitě ověřovat, vždy ověřovat. Teď mě napadá vlastně v rámci toho Chorvatska, bych na to možná taky koukla, jestli to nebude země, která třeba umožňuje to cestování těch mladších zvířat, jak jsme říkali. Přiznám se, že to nevím. Uh-huh. Takže kouknu na chorvatské stránky a oni tam budou mít napsáno, jestli to štěně pustí.
0: A co je to konkrétně? Za stránky.
1: To jsou stránky těch veterinárních zpráv. Tak jak je u nás ta státní veterinární zpráva, tak každá země má tyhle ty stránky a tam vlastně ty podmínky cestování jsou uvedeny. Takže bych na to možná u toho Chorvatska mrkla, je možný, že ten stát to bude zrovna jako umožňovat.
0: A že by to prošlo s tím.
1: A že by to prošlo. A když se vrátíme k ty podmínky, jste říkala.
0: Ano.
1: Tak ano, existují státy, které mají specifické podmínky, ať co se týče buď stanovení toho titru protilátek, jak jsme říkali, anebo odčervení. Že jsou státy, kdy vlastně 1 až 5 dní před příjezdem do toho státu musím podat konkrétní látku, nebo jmenuje se prazikvantel ta látka a veterináři musí potvrdit do toho průkazu a musí tam být napsáno i datum, čas, vlastně název toho preparátu je na té samolepce a vlastně musí být ověřené v té dané kolonce, která je k tomu určena.
0: V souvislosti s těmi přísnějšími pravidly jsou často zmiňované severské státy. Co tam bývá potřeba pohlídat?
1: Mm-hmm. To je právě tady tenhle ten echinokokus, to je ten parazit, proti kterému se podává ta tabletka a jedná se vlastně o Irsko, Finsko, Norsko a Maltu. Takže tady a Anglie samozřejmě, ale tyhle ty státy jako opravdu tam, když byste přijela a neměla jste to potvrzené, tak vás vrátí zpátky.
0: Jak probíhá ta kontrola? Říkám si, jestli by tam člověk neprošel, že to zkrátka nebude mít. Zkontrolujete?
1: Myslím si, že neprošel. Neprošel. Jezdí klienti do zahraničí, i třeba co se týče třeba výstav a podobně a opravdu to kontrolují. Ať už to se týče letecké dopravy, tak co se týče vlastně na celnici, kde je k tomu určena i přímo zóna, kde vlastně ta kontrola probíhá, takže asi bych to neriskovala.
0: Očkování, nepodceňovat tyto záležitosti, asi by si ho tam pak nechali by tam i nás.
1: Protože karanténa
0: by
1: tam... 3 měsíce. Myslím, u sekliny je to určitě, že zůstáváte po dobu 3 měsíců, anebo se můžete vrátit. No, nevím úplně přesně, jak by to bylo u toho echinokoka, jako to očervení. Je možný, že by třeba se domluvil, že by tam byl nějaký veterinář, který by to podal a nějaká doba uběhla, ta bude asi kratší než 3 měsíce, ale to se přiznám,
0: že
1: nevím.
0: Jsou to komplikace, rozhodně o to nikdo nestojí. Tak s tím letištěm, na co konkrétně se podle vás připravit, když letíme se psem nebo kočkou letadlem? Liší se pravidla podle letecké společnosti, nebo je to všude stejné?
1: Myslím, že to globálně stejné. Je tam podmínka to, že na palubu může zvíře, které jeho váha, včetně té přepravky, nepřesáhne 8 kilo, takže musím počítat s tou přepravkou a ta přepravka musí mít pevné dno a v tom zavazadlovém prostoru můžou být i ty větší. A myslím si, že není společnost, která by povolovala převoz na té palubě těch zvířat těžších, výjima nějakého asistenčního psa, tam si myslím, že to jde, ale co se týče jako běžného provozu, tak to možný není. No.
0: Je nějaká častá chyba, kvůli které mohou mít majitelé při cestě problémy, že se setkáváte, že přijdou a řeknou lidé, tak toto jsme teda nezvládli, to jsme podcenili.
1: Asi ani ne, protože oni ti, co jezdí do těch specifických zemí, to mají fakt zjištěný, takže pak přichází i s těmi papíry, kterými jim potvrzujeme. Tak maximálně si někdo, řekla bych nejčastější je to, že si neuvědomí, že pojedou a u nás ta vsteklina může být až 3 leta, což zahraničí neplatí, tam musí být každý rok, tak si neuvědomí tu revakcinaci. A to je ale taková ta běžná, která je ještě vlastně jako v té ordinaci, jo? Že většina si myslím, že ty pasy kontroluje, takže to zjistí v nějaké době před odjezdem.
0: Říká veterinární lékařka Alena Truhlářová.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: tomu, kdo zpíval, vracíme se zpět do veterinární radioporadny dnes s lékařkou Alenou Truhlářovou a pan Petr se ptá, jestli může být problém, když má pes čip, ale v pase je špatně opsané číslo nebo není dobře čitelný.
1: Problém to je, protože pak se nespáruje ten čip nebo při té kontrole nesedí ten čip vlastně, co má to zvíře a to, co je v tom pase, takže tam není provedena správná identifikace a dle legislativy to je neplatné.
0: Ale stává se to, jste mi říkala, že někdy ten čip,
1: spíš,
0: že není čitelný.
1: Tohle to si nemyslím, spíš to, že to nemusí být ten čip čitelný, jakože to špatně přepsané, ano. Si myslím, že se nestane i proto, že ty čipy mají samolepky, takže vezmete čip, nalepíte samolepku, tím pádem vám to sedí. Chyby by mohlo dojít při přepisu, třeba ztrátě očkovacího průkazu nebo toho pasu, tak tam budíš, ale jinak bych to spíš jako si třeba před touhle cestou nějakou zásadnější si nechala zkontrolovat u veterináře, jestli ten čip je čitelný. Stává se nám to jako málo, ale občas se to stane, že přestane fungovat a tím pádem musí dojít k přečipování a vystavení nového pasu.
0: No. Ten čip by mělo mít každé zvíře, ano. Každý pes, ano. Podle nové legislativy od roku
1: 2020 je povinné čipování psů, takže každý pes v této republice by měl mít čip.
0: Asi nemá. Ale.
1: Nemá. Ale je pravda, že už je to opravdu minimálně, že většinou se s tím setkáváme u těch starších pejsků třeba na vesnici, kde se majitelé řekli, no on už má Azor 12 roků, tak už ho čipovat nebudeme. Že ti mladí psi, pokud nejsou třeba z množíren, tak tam samozřejmě ti, nevím tomu říkat, chovatele, množitelé, kvůli snížení nákladů je čipovat nebudou a musí si to dočipovat ten majitel sám, ale to už jsou většinou lidi, kteří i chodí na veterinu, takže my zjistíme při té prohlídce, že ten čip nemají a řekneme jim o tom, že by to mělo být provedeno. Takže myslím si, že jich je málo, nedokážu říct přesné procento, ale
0: chápu.
1: To ani nikdo neví.
0: Množitelé, to říkáte hezky, darebáci to jsou.
1: No. Lumpové.
0: To jsou. Ale čip z bezpečnostního hlediska je určitě důležitý pro všechny.
1: Určitě. A ještě bych podotkla, že důležitá je registrace toho čipu. To, že ten čip zavedu, je jedna věc, takže to zvíře ten čip má, ale já ho musím někde dohledat. To znamená, já musím provést registraci čipu do nějakého registru. Těch registrů je asi 7-8, já si můžu vybrat, který chci. Na spadnutí je i centrální registr, což značně, doufejme, usnadní práci, že to budu hledat jenom v jednom a ne v těch 7. Ale pokud já tam tu registraci neprovedu, tak já nemám to zvíře, jak dohledat. Jo, že je to prostě problém. Teďkom třeba osobní moje zkušenost, kdy se mi po 11 letech vrátil odchovánek, kterého původní majitel vyhodil u hlavní cesty a vlastně ty, kdo ho odchytili a dovezli vlastně do té vesnice, která tam byla nejblíž, tak tam ten místostarosta provedl odečtení toho čipu a na základě toho čipu se dohledal ten majitel, kterému teda zavolali, on řekl, že o toho psa nemá zájem a na základě tetování, že ten pes vlastně byl ještě tetovaný, dohledali mě v plemenné knize jako majitele, takže se mi potom vlastně ozvali. Jo, takže tetování je jedna věc, ale tam jde ta plemenná kniha, poznám plemeno, vím, která je to plemenná kniha, ale u toho čipu bylo přesně to, kdyby on ten čip měl, ale nikdo ho nezaregistroval a potenciálně neměl tetování, tak se neví ten majitel. Jo? Takže
0: tak to je to ještě ochrana i pro to zvíře,
1: ano,
0: že chráníme ho.
1: Přesně tak, že čip a jeho registrace je důležitá.
0: Musíme také zmínit, že už je to čipování trošku jiné, že už se nedělá do svalu, ale dělá se
1: do podkoží.
0: Do podkoží na levé straně krku. Není to bolestivé,
1: ne,
0: pro to zvíře.
1: Je to větší jehla než na vakcinaci, ale tam v podstatě nehrozí žádné komplikace, nějaké úplně malinké procento, takže jde jenom o to, aby to zvířátko klidně drželo a i když drží trochu neklidně, tak to taky zvládne.
0: Vraťme se k tomu cestování. Hodně se mluví také o srdeční červivosti, o parazitech, které si ta zvířata mohou přivést ze zahraničí. Tak co to vlastně je, jak se zvíře může nakazit?
1: Srdeční červ je odborně dirofilarioza, se jmenuje to onemocnění a nakazí se přes komára, který se na to zvíře nasaje a vlastně předá ho do toho těla. On si potom migruje a pak se z těch larviček, který se tam tak jako proudí, dospějou jedinci, dospělci a ty se usadí v srdci. A v tom srdci vlastně se vám začnou množit a ti červy můžou mít až 30 cm. Takže
0: to nechceme přivést.
1: Ani psi to nechceme.
0: Kašel, takže únava, hubnutí, nebo jaké jsou ty příznaky?
1: Přesně tak. Kašel, únava nebo intolerance té zátěže, to jsou asi ty nejčastější nebo typické pro to, jaké srdeční onemocnění.
0: Ten hmyz je samozřejmě nebezpečí, jak u nás, tak v zahraničí, tak komáři, klíšťata, drobný bodavý hmyz v jižních destinacích jsou velkým rizikem. Dá se chránit?
1: Dá se chránit. 100% samozřejmě ochrana neexistuje, ale jsou preparáty kapky mezi lopatky, říká se jim odborně spot-ony, a některé z nich mají i repelentní účinek. A to je právě to, co my chceme. My chceme, aby jsme už toho komára nebo nějakou tu octomilku nebo cokoliv už odpuzovali, aby jsme snížili množství těch toho bodavého nebo jiného mizu, které se vlastně na nás nějakým způsobem dostane, nebo na to zvíře. Takže v tomto případě nestačí třeba ta tableta, která je velmi oblíbená, je skvělá, funguje, má, určitě to bude, je to také k diskuzi, kdy každý majitel preferuje něco jiného, ale v tomto případě při cestě do těch jižních států určitě ten repelentní účinek, jo, aby jsme vlastně snížili to množství.

0: 11 hodin 36 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je před námi poslední vstup dnešní veterinární radioporadny s paní doktorkou Alenou Truhlářovou. Paní doktorko, je podle vás pro psa nebo kočku lepší cesta autem nebo letadlem, když se zaměříme na to dovolenkování, nebo zůstat doma možná,
1: zůstat
0: jak
1: doma,
0: jste tak povzdychla.
1: Ale asi bych preferovala auto, kde můžu jako přizpůsobit ten rytmus tomu zvířeti, můžu mu dát přestávky, mám nad ním větší kontrolu, takže já bych asi volila auto, pokud nejdu do Karibiku.
0: Počkejte, a neznáte vůbec žádný druh nebo rasu, která by vyloženě si užívala to, že
1: nemyslím,
0: někam...
1: že je to o jedinci, ne o rase. Jakože ten jedinec daného plemene, to může mít třeba maďarský ohař, jeden to může mít jinak než druhý, takže vůbec bych to nebrala jako... Určitě jsou plemena, která jsou jako víc třeba i bázlivá, jakože se tam třeba vzrůstá bázlivost v rámci toho plemene, ale v rámci toho cestování bych to vůbec nebrala v potaz. Mm-hmm. Řídila bych se tím daným jedincem.
0: Možná jak si ho naučíme také, taky, jak je zvyklý.
1: Taky to má určitou roli, ale on fakt hraje i roli ta povaha a i to plemeno, protože třeba některá plemena všeobecně třeba zvládají hůř to teplo. Že jo, ale znám i jako, když bychom porovnávali to diskutované téma těch s krátkým čumákem, tak já znám i řadu zvířat s dlouhým čumákem, který teplo špatně snáší, takže není to jenom jako doména těch brachycefaliků. Řídila bych se jedincem. Prostě zvládali tomu jedinec dobře, tak fajn. Není-li v tom komfortní, ať ho pohlídá teta.
0: Buldoček, vidíte, buldoček. Diskutované, ano, vyšlechtěné plemeno, které se dusí a je tak přitažlivé.
1: A já je třeba mám nedusivé.
0: Vy máte, jak jste to udělala?
1: Asi s dobrým výběrem rodičů. Je to tak.
0: A přinášejí velkou radost.
1: Přinášejí, ano.
0: No kočky, když se na ně zaměříme, tak ty cestování, řekla bych, snášejí hůř než psi. Dá se kočce nějak ta cesta zpříjemnit, nebo je někdy lepší opravdu nechat doma?
1: Kočku bych primárně nechala opravdu doma, když by to nebylo úplně nutné. Ale jinak ano, existují látky, které jdete kočce podat před cestou a ona je taková jako oblblá, jakože by nevnímala, ale tak je takovém obláčku a míň vnímá ten stres. Používáme to třeba i při manipulaci v ordinaci, aby jsme té kočce neprohlubovali stres. Ta kočka, která se bojí, nebo třeba u agresivních koček na sklidnění, aby vlastně jsme nezafixovali tu špatnou manipulaci, nebo pro ně, jak kdyby z jejich úhlu pohledu špatnou manipulaci, ten stres a tu určitou bolest, která třeba může vzniknout. Hmm. Takže se to používá v rámci cat-friendly přístupu a ty stejné látky jde použít vlastně na to cestování. Takže určitě
0: euforické stavy přivozujete.
1: No, spíš také sklidňující naopak. Oni jsou sklidňující. No, takže tam bych volala tady tohleto, abych měla jako jistotu, že třeba nějaký stresový podnět přesně tak, že to zvládne. Mm-hmm.
0: Co by měla obsahovat cestovní lékárnička pro psa nebo kočku? Co je rozumné mít s sebou pro jistotu?
1: Řekla bych, že to stejné, co u nás. Dezinfekce neštípavá, případně nějaká antibiotická mást, léky na průjem, na alergickou reakci při štípnutí hmyzem a hlavně bych si to zkontrolovala nebo doplnila to u pacientů, kteří mají dlouhodobou medikaci, jsou třeba kardiaci, epileptici a cestují s námi. Vždycky se může stát vys třeba nedávná aféra nebo aféra v Dubaji a vy tam pojedete na 2 týdny, léky budete mít na 2 týdny, ale zůstanete tam 4 týdny. Hmm. A pak už může být třeba problém v některém z těch států ty léky sehnat, takže vždycky bych si určitě brala více těch léků u těch dlouhodobě nemocných, než tu cestu, na kterou jak kdyby jedu. A za mě je docela dobrá věc je zjistit si v tom místě dostupnou veterinu, protože nikdy nevíte, co se stane, když se ten pes odře si něco, tak provedeme dezinfekci, je to v pohodě, ale bude-li tam závažný stav, tak v tom stresu nebo v tom místě, potom se to velmi špatně hledá, takže bych si dopředu zjistila, kde tam tu veterinu mám, případně si napsala to číslo, že když by se náhodou něco stalo, tak si myslím, že je fajn to mít jak kdyby nachystaný. My u našich klientů děláme i to, že to s nimi konzultujeme, než odjíždí a jsme jim k dispozici, že kdyby se na té cestě něco dělo, tak nám můžou zavolat a zeptat se.
0: No, jak jste zmiňovala tu Dubaj, ta byla uzavřená kvůli konfliktu na Blízkém východě, ano. Tak měla jste nějaké klienty tam?
1: Kteří by využili tu konzultaci, ne, jakože v ten daný moment to buď to zvládli, nebo jsme tam v tu danou chvíli nikoho jako neměli, ale ví, pokud je to plánovaná cesta, řeší s námi třeba i to potvrzení a podobně, tak jim to nabízíme, myslím, že to dělá asi většina, protože to nějaký servis pro ty majitele a jsou klidnější a někdy to stačí fakt vyřešit po telefonu a nemusí zbytečně někde někoho hledat a
0: no, je to stres, když taková to čára přes rozpočet někde je. Zůstaneme, kde nechceme, to je úplně jasné. Tak vy jste říkala, že raději nikam necestujete.
1: Necestuju se zvířaty, nebo jsem v rámci republiky už. Ona, já mám 3 psy a prostě se nad ubytování pro děti a psy není někdy úplně jako jednoduché a my rádi chodíme po horách, takže já myslím, že Česká republika toho nabízí hodně, ale letos taky naše děti pojedou poprvé k moři, takže pojedeme bez pejsku.
0: Takže pojedete. Kolik dětí máte?
1: Dvě jenom.
0: Dvě psy Ty jsou v převaze.
1: Ty jsou v převaze, ano.
0: Tak paní doktorko, krásnou dovolenou vám všem a děkujeme za všechny tipy, které jste poskytla našim posluchačům. Zase někdy tady naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
3: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
3: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
3: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách sarmantní osobnost psáno dohromady.cz.

0: Zítra u nás ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové bude v radioporadně David Číp ze záchranné stanice Jaro Jaroměř a zaměříme se na opuštěná zvířata v přírodě. Jak jim neškodit, ale pomáhat. A zvát vás budeme také k motýlí půlhodince, do které se můžeme všichni zapojit, tak určitě poradíme, jak na to a kam ideálně vyrazit. Teď už se nám blíží ale 12. hodina, takže nabídneme i babskou radu, která tentokrát bude patřit tvarohu.
1: Babské rady.
2: Tvaroh je ceněný hlavně pro vysoký obsah bílkovin a vápníku, proto se mu často přezdívá bílé zlato. Tvaroh je právem oblíbený mezi sportovci a lidmi, kteří dbají na zdravý životní styl. Obsahuje totiž kvalitní bílkoviny, které podporují regeneraci svalů a zasytí na delší dobu. Tvrdý tvaroh vzniká srážením mléka pouze kyselinou mléčnou, vytvořenou mlékařskými kulturami. Při přípravě měkkých tvarohů, které se prodávají ve vaničkách, se navíc dodávají syřidla. Donesli jste si z obchodu tvaroh a když jste ho rozbalili, vytekla z něj navíc tekutina? Radujte se, jedná se o syrovátku, která se z tvarohu uvolňuje zcela přirozeným procesem. Tvaroh se hodí i do teplé kuchyně, protože ani tepelnou úpravou nestrácí své skvělé nutriční hodnoty. V oblibě ho historicky mělo i lidové léčitelství. Tvarohový obklad vytahuje horkost, tlumí bolest a působí protizánětlivě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Jsme Český rozhlas Hradec Králové a víme, že v Jaroměři má vzniknout výjezdová stanice záchranné služby. Alena Brantová přidá detaily za 7 minut. No a po zprávách zveme k poledním písničkám od srdce, kdy budeme rádi, když s námi potěšíte, povzbudíte ty, které máte rádi.

0: ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Záchranáři v Jaroměři budou mít novou výjezdovou stanici. Na střední školy se v druhém kole přijímacích zkoušek hlásí přes 12 000 žáků. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa Kanadu a dnešek zůstane slunečný s teplotami 28 až 31 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alena Brantová.

0: V Jaroměři má vzniknout výjezdová stanice záchranné služby. Kraj vypíše v nejbližší době soutěž na zhotovitele, schválili to krajští radní. Novostavba vznikne v areálu nemocnice na okraji města poblíž dálnice D11. Cílem je posílit kapacitu zdravotnické záchranné služby. V současnosti funguje v regionu 17 výjezdových základen. Společnost Kingspan dnes v Hradci Králové slavnostně otevírá nový výrobní závod. Díky investici 30 milionů eur rozšiřuje stávající areál na přibližně 135 tisíc metrů čtverečních a řadí nový závod mezi největší v rámci evropské divize CEME. Na místě je reportér Václav Plecháček.
1: Před chvílí začala prezentace nového závodu, sledují desítky lidí, včetně hostů ze zahraničí. Provoz toho nového závodu z 59% pokryjí obnovitelné zdroje, fotovoltaická elektrárna na střeše a také soustava geotermálních vrtů s tepelnými čerpadly. Výsledkem je podle Kingspanu roční úspora 261 tun CO2 proti konvenčnímu provozu srovnatelné velikosti. Součástí nového výrobního závodu jsou také zásobníky dešťové vody na 50 tisíc litrů. Plně automatizovaná výrobní linka je dlouhá 275 metrů. Plánovaná roční produkce je až 2000 kilometrů čtverečních izolačních panelů. Z Hradce Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro víc než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízí asi 200 míst a šestiletá asi 50. Skoro polovina uchazečů se v druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Sport. Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi hru.
2: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch gólů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát, a aby jsme ten zápas vládli. Počasí.
0: Dnešek zůstane slunečný s teplotami 28 až 31 stupňů, na horách naměří 21 až 24. Pofukovat bude jen mírný vítr severních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 4 minuty po 12. hodině, 26. květnový den máme v polovině. Filipové mají svátek, hezké jmeniny přejeme všem a třeba přidáte i nějakého konkrétního, pro kterého vybereme písničku. Máme tady Michala Tučného, Mira Žbírku, Lenku Filipovou, Vabiho Daňka, Hanu Zagorovou, Olgu Blechovou nebo například Jitku Zelenkovou. Máme tady i dnes tedy 26. květnový den skladby nejrůznějších interpretů a začínáme s Jiřím Kornem. Od mikrofonu vás zdraví a na pozdravy se těší Pavla Kindernajová. Dobrý poslech.

0: a pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů, před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám. Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
2: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraty.
1: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic.
3: Příští stanice, depo Hostivař.
1: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
3: Depo Hostivař, konečná stanice.
1: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
4: Hájek, Kundrátek, dává pas.
1: První gol naší hvězdy byl i vítězným.
4: Stál Kubalík ještě poslední gol.
1: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
4: Česko má 13. zlato! 13. zlato a má ho doma!
1: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký

0: telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi ve spojení paní Olga, která volá úplně poprvé k nám do studia. Paní Olgo, vítejte, krásné odpoledne.
2: Hrajou ti.
1: No, paní Olgo, teď to musíte ale říct tomu vnukovi, teď jsme ale, až ve vysílání, no. Tak povídejte, komu zahrajeme?
2: No, zahrajeme mýmu vnukovi Filipovi.
1: Má dneska svátek a vy jste mi o něm vyprávěla, jaký je šikovný, no. Tak co ho čeká, no. Co ho čeká teďka?
2: A chystá se do Prahy zítra na zkoušky.
1: Co z něho bude?
2: Filipe, co z toho bude? Má vysokou policejní, už poslední.
1: Teda, takže nás bude chránit v ulicích.
2: Bude vás chránit, no.
1: No, tak to se těšíme. Tak Filip má svátek, babička na něho takto pamatuje a vzpomněla, tak my jsme vybrali písničku Příběh nekončí, protože ten jeho příběh určitě bude s velkou radostí pokračovat a s vaší podporou, předpokládám.
2: Ano. Určitě,
1: tak Filipovi Tomasovi všechno nejlepší a hrajeme od srdce. Hezky to oslavte, paní Olgo. Jo. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte Písničky od srdce a oslavenec se nám také ozývá. Pane Pavle, vítejte a krásný narozeninový den.
1: Já děkuju moc, děkuju všem, co mě gratulovali a popřáli a všechno možný a děkuju ty paní, co mě...
0: Paní Jary píše, ahoj Pavle z Byšiček, k tvým 65. narozeninám hodně zdraví a stále veselou náladou přeji všichni spod Krkonoší.
1: No a já chtěl bych poděkovat ještě Českým rozhlasu, že mě sehnali tu moji čubu, i když to je hrozná čuba, ale voláte hasky, tak my se máme hasky.
0: Máte se hasky a to je základ. Tak to z hasky hezky oslavte a ať se daří do těch dalších dnů.
1: Včera jsem si koupil klobásu, jen jsem ji přivez domů, tak mě šáhla do tašky, ukradla mě ji a už jsem ji neviděl. A ona je ještě mladá na to, ale ona byla bez toho, bez nějaká, aby nebyla ostrá, takže dobrý, no, asi šmakovala.
0: Takže společně to oslavíte ten dnešní den nějakou příjemnou procházkou, výletem.
1: My tady máme. No a já jsem ještě se dozvěděl teda, že opravdu jsem se narodil jako chlap, protože ráno o 5:30 už mě tady okolo karavanu chodil čáp krásný.
0: No to jsou radosti, tak to jste oslavil v přírodě, nádherně. No a teď toho vašeho oblíbeného Vabyho Daňka taky k vám na Byšičky tak. Posíláme. Všechno nejlepší. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: Paní Eva také poslouchá písničky od srdce a chce spolu s námi potěšit. Tak koho konkrétně potěšíme, povzbudíme? Paní Evo, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím také Hradecké rádio a chtěla bych dát zahrát písničku Irence Beňové, aby se trošku rozveselila.
0: Tak máme veselější melody.
1: Ano. A přeju jí hodně zdraví a štěstí.
0: Tak my se připojujeme a věříme, že bude taková na vzpruhu písnička od Mira Žbírky. Ať udělá radost i vám, paní Evo. Krásné dny.
1: Ano. Děkuji moc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: A máte příležitost nám také napsat, k dispozici je mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Když kliknete na webové stránky, písničkový formulář je na titulní straně, ten se nám tady taky zobrazí. A kdo není na internetu, může poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec. Za slovem Hradec udělat jednu mezeru a pak bez diakritiky připojit to, co chcete, aby u nás zaznělo. A už tedy nahlíží mezi ty písemné pozdravy. A máme tady gratulaci od paní nebo slečny Nikoli s celou rodinou, která píše: chtěli bychom popřát naší milované babičce Daně z Dobrušky především hodně zdraví k dnešním narozeninám. Jsme moc rádi, že tě máme a v sobotu to společně oslavíme, zapijeme a taky roztočíme.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové, všude, kde písničky od srdce posloucháte. Pan Imrich také poslouchá. Koho potěšíme, pane Imrichu? Krásné odpoledne.
1: Potěšíme všechny ženy, které chodí do pastoušky, protože když jsem to počítal, tak 80% je žen a 20 plus minut mužů. Takže pro všechny tyhle ty ženské, které tam chodí, to báječný, takže tu báječnou ženskou...
0: Tu báječnou ženskou, tak to se máte, jako, to se máte, 80% žen jsou v takové převaze.
1: No, 80% žen jezdí tam ze Svatovňovic a tak dále.
0: Tak jste takže,
1: Všechny zdravíme a zjistil jsem, že jak tady tam často volám do Hradce, že to poslouchá hodně posluchačů a mě jako i odměnili za to, že jsem tam jakoby hlasatel skoro, že jo?
0: Skoro.
1: No, ne, tak jenom tak.
0: Budete pochválen, my zdravíme samozřejmě no. Rádi všechny do Pastoušky a do tohoto regionu a našeho krásného kraje.
1: Chci pozdravit našeho krajánka z Červeného kostelce Honzu, který tam chodí a který nás tam informuje o všem, co se děje.
0: Krásná komunita, tak ať vám to takto vydrží, se trvá všechny ty ženy i muže. Zdravíme ji s písničkou Báječná ženská. Mějte se krásně, nashledanou.

0: Ano, tak je to ideální, když se najdou ti praví, veďte, a mají chuť si zaspívat. A také je ideální, když máte chuť volat do Českého rozhlasu Hradec Králové, ať už jste malí, velcí, v jakémkoliv věku. Poprvé k nám volají také Vaňátovi, jak se představil praděda, mi říkal pradědeček. Vítejte, zdravíme do Bohuslavic. Teď nevím křestní jméno vaše. Slyšíme se, halo, halo, Filipkovi budeme hrát, pravnukovi.
1: Jo, jste mě volala znovu?
0: No znovu, no já nevolám, vy voláte do studia, to jsme si povídali mimo vysílání, ale
1: jo, teď,
0: teď to bude ve vysílání, ale je to na vás, abyste pozdravil toho vašeho Filipka. Tak kde je Filipek, jak je starý, co mu chcete naším prostřednictvím vzkázat?
1: Filipek je v srpnu narozenej, v Praze.
0: Necelý rok.
1: A přeju krásnou budoucnost a pevné zdraví.
0: To je krásný. Pradědeček myslí na pravnoučka.
1: Pradědeček a prababička z Bohuslavic nadmetují.
0: A už jste si ho pomazlili, drobečka?
1: Prosím?
0: Jestli jste ho už mazlili, drobečka malého,
1: jo,
0: v Praze.
1: Jo, o Vánocích, bychom ho neviděli.
0: O Vánocích.
1: Přijede.
0: No, je to z ruky trošičku, ale má teďka svátek, tak určitě na toho prdělu malého, jestli to tak můžu říct, myslíte, což absolutně chápu. Tak Filipkovi hodně radosti, ať prospívá, dělá rodičům radost a ať dělá radost i prapra rodičům v Bohuslavicích nadmetují. Milí Vaňátovi, zdravíme vás.
1: Já vám děkuji, jsem dělal radost, že jsem se dovolal.
0: No tak my jsme rádi, že jste to zkusila, že to vyšlo, písnička, ať potěší i vás. Opatrujte se, krásné dny, naschledanou.
1: Děkuji.

Hrajeme vám pro radost, hrajeme vám od srdce, jsme Český rozhlas Hradec Králové, teď opět nahlíží mezi vaše písemné pozdravy, máme tady pozdrav pro Pavla Vlčka, krásný narozeninový den přejí přátelé a ještě dorazilo pár SMSek, ve kterých se píše, zahrajte prosím písničku pro moji mámu, všechno nejlepší, hezký den přeje dcera Irena a ještě je tady prosba, abychom zahráli paní doktorce Ludmile Jánské z Náchoda, díky za vše, přejeme, ať je zdravá, šťastná a vše se pořád daří. Zdraví pacientky a pacienti.

0: Kapela Čínsky v Českém rozhlase Hradec Králové. Teď na ta krásná slova, že štěstí je nebýt sám, tak trošku navážeme i s tím pozdravem, protože pan Jiří
1: tak
0: má...
1: Já bych chtěl poděkovat všem záchranářům z Hradce Králové, který mě tuhle tu sobotu se mi udělal v Českém Meziříčí před vrátnicí špatně. Přijeli hodně rychle a dostali mě z toho nejhoršího. Mnohokrát jim děkuju dvou sestřičkám, paní Terese, paní Zdence a pan doktor, už nevím, jak se jmenoval, co přijel jako s menším autem, ale děkuji jim za záchranu lidského života strašně moc.
0: Už jste v pořádku, jste doma, pane Jiří?
1: Ano, už jsem v pořádku, zaplať mám, byly to nervy, ale dostali mě z toho. Jsou to prostě maxi a díky zdravotnickému záchrannářskému
0: týmu Hradce Králové. Jsou to profesionálové. Já myslím, že i ostatní to rádi slyší, že když je potřeba, že se pomoci dostane. Opatrujte se a posíláme písničku záchranářům. Hodně zdraví, naschledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.
1: Teď ještě polední písničky od srdce. Paní Janíková se k nám také dovolala. Vítejte a můžete blahopřát, co máte na srdci. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Janíková. Já bych chtěla popřát panu Františku Fridrichovi k narozeninám. Včera měl 80. a já jsem mu tady složila takovou básničku, tak jestli bych mu ji mohla přečíst.
1: Povídejte.
2: Náš milý Františku, tak už i ty máš na začátku osmičku. Všichni se ptají, komu to hrají, no přece Františkovi, který kulatiny slaví. I když už tak nekoukáš po ženský, jsi pro nás pořád švihák lázeňský. Přijmi od nás přání, všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví. Máme tě moc rádi a všichni tě zdravíme.
1: Krásné, krásné. Takže tatínek už nekouká po ženských, tak má doma, má dceru, určitě maminku. Věřím, že oslava byla parádní, stejně jak ta básnička, tak zdravíme pana Fridricha i s krásnou písničkou a ať ta radost vydrží. Mějte se krásně, celá rodina. Naschledanou.

Filip Řehák má dnes také jmeniny, přátelé, na něho myslí všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spoustu lásky, přejí Pavlína a také Petra. Narozeninový den dnes slaví také Štěpánka Langrová, všechno nejlepší přejí, přátelé. A ještě je tady prosba, abychom zahráli pěknou písničku Robertu Sitařovi k dnešním narozeninám. I vám hodně zdraví.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Broumovsko má budoucnost a ta začíná u vašich projektů. MAS Broumovsko Plus pomáhá podnikatelům, obcím i spolkům získat finance z evropských fondů. Naše farma Bio Zdoňov díky jejich podpoře získala 50% dotaci na moderní stroj Lukas. Investice, která by bez této pomoci byla velmi obtížná. MAS Broumovsko Plus rozvíjí region napříč obory, od zemědělství po obnovu památek. Chcete vědět víc? Klikejte na www.masbroumovsko.cz.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Organizátoři aviatické pouti očekávají o víkendu na hradeckém letiště tisíce návštěvníků. Navrácenou lebku svaté Zdislavy vystaví církev už jen jednou. Fotbalisty Táborska čeká úvod ligové baráže na hřišti Baníku Ostrava a dnešek zůstane slunečný s teplotami 28 až 31 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Na víkendové aviatické pouti v Hradci Králové očekávají pořadatelé tisíce účastníků. Spolu s policisty proto upozorňují na možné komplikace v dopravě na příjezdech k letišti. Návštěvníkům akce doporučují využít městskou hromadnou dopravu. Od vlakového nádraží budou kivadlově jezdit autobusy. Areál se divákům otevře v 9 hodin, parkování bude připraveno od 8:30. Děti ze základní školy v Bolehošti na Rychnovsku dokončují vlastní autorskou knihu s názvem Jdeme do zoo. Název

0: převzali z písničky zpěváka Pokáče, který jim do publikace věnoval své verše. Školáci se podílejí na ilustracích i na grafickém zpracování celé knihy a poznávají tak celý proces jejího vzniku. Knihu chtějí děti v budoucnu nabídnout taky do zoologické zahrady ve dvoře Králové nad Labem, říká učitelka Kateřina Henichová.
1: Hlavní myšlenkou bylo propojení dětské fantazie s nějakými reálnými světy, dospělými, aby si děti prožili celý příběh té knížky od začátku až do konce a viděli celá ta cesta, kolik dá práce, než dojde k uveřejnění.
0: Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonem v Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikvii vidět. Před 2 týdny lebku z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji podařilo vyjmout. Pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
0: Lebka byla vystavená v relikviáři od roku 1907. Papež Jan Pavel II. Zdislavu z Lemberka svatořečil v roce 1995. Je uctívaná jako patronka rodin, litoměřické diecéze i českého národa. Sport. Zápasem Baníku Ostrava s Táborskem začne baráž o fotbalovou šanceligu. První ze dvou zájemných duelů odehraje Baník na domácím hřišti od 18 hodin. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře. Počasí. Dnešek zůstane slunečný s teplotami 28 až 31 stupňů. Na horách naměří 21 až 24. Pofukovat bude jen mírný vítr severních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku pozor na silnici číslo 11 u Třebechovic pod Orebem. V Nepasicích srazilo nákladní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte tam velice opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Alex a host.

0: Alex a host, vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou. Již jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Zase nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5 kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Také bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličku ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo.
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spoložačkám, což se stalo. A takže ta byla jako mile, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. A vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme. Máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poljakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho. Je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu. A to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle v tom Mongolsku, to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem my nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně, i když překvapilo znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda, věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl. A v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila. Za 13 let, což je dlouhá doba, ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte. Čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudu, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme. A velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: A má se k světu. Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub a hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to je ještě úplně úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejska.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis. Je to našimi dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě? Teď?
1: Byly na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale také budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili, že budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve její ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy, po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvár. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Řidič kamionu dostal u hradeckého soudu 5 let za fingovanou krádež motorů. V 85 letech zemřel bývalý šéf odborů a politik Richard Falbr. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas s Kanadou. A noc přinese jasno a teploty 12 až 15 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Krajský soud v Hradci Králové dnes poslal na 5 let do vězení řidiče kamionu, který podle obžaloby loni na jaře nafingoval krádež motorů určených pro automobilku Škoda v Kvasinách. Společně s neznámými pachateli tím firmě způsobil škodu přes 35 milionů korun. Odsouzený je občanem Rumunska, hrozilo mu až 10 let vězení. Po odpykání trestu bude na 10 let vyhoštěn z České republiky. Obyvatelé Broumova můžou nově vyplnit dotazník o životě ve městě. Radnice ho zveřejnila na svém webu na žádost studentů Broumovského gymnázia a Západu České univerzity Plzeň. Dotazník má zjistit, jak se ve městě žije především mladým lidem.
2: Vyplnit dotazník je možné do 7. června. Lidé v něm odpovídají třeba na to, jestli v Broumově vyrůstali, jestli v něm chtějí zůstat nebo se odstěhovat, kterou věc považují ve městě za nejproblematičtější, anebo co jim v Broumově nejvíc chybí. Odpovědi podle iniciátorů průzkumu pomůžou ukázat lidem rozhodujícím o rozvoji Broumova, co mladí lidé opravdu potřebují a chtějí. Václav Plecháček, Český rozhlas.

0: Rozhlas.
1: Zemřel odborář a politik Richard Falbr, bylo mu 85 let. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falbr byl v čele odboru 8 let, přispěl k jejich zviditelnění a získal přezdívku táta odborů. Později byl senátorem a europoslancem za sociální demokracii. Na Richarda Falbra vzpomíná bývalý předseda odboru a politik Milan Štěch.
2: On velmi dobře znal mezinárodní právo, vůbec právní věci, uměl se dobře orientovat ve světových a evropských odborech. Takže fakt jako s Richardem byla radost pracovat, ale byl to báječný chlap, dobrý parťák, dobrý kamarád.
1: Richard Falbr zemřel 13. května. Poslední rozloučení s rodinou bylo včera. Sport. Čeští hokejisté už se chystají na večerní duel s Kanadou, kterým zakončí boje v základní skupině mistrovství světa ve Friburgu. Po vysoké porážce 1-4 s Norskem budou bojovat o lepší výchozí pozici do čtvrtfinále. Proti dosud neporaženým Kanaďanům nastoupí ve 20 hodin a 20 minut. Počasí. Dnešek zůstane slunečný s teplotami 28 až 31 stupňů. Na horách naměří 21 až 24. Pofukovat bude jen mírný vítr severních směrů. Taky noční obloha bude bez mraků. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, v údolích ojediněle až k 8. Na horách na 13 až 10 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Jičínsku pozor na silnici číslo 16 u obce Úlibice. Srazila se tam dvě osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, v úterý 26. května. Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradci Králové. I dnes je v terénu náš rozhlasový stopař. Kde tak může v tuto chvíli být? Dozvíte se, uslyšíte, spojíme se s ním. Obce chtějí stavět byty, ale často nemají z čeho stavbu zaplatit. Jak jsme zjistili, 7 z 10 radnic v Královéhradeckém kraji označuje za největší problém právě nedostatek financí pro výstavbu. O dostupné bydlení, dlouhém povolování, možných řešeních budeme v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové vysílat. A představím vám spisovatele Jana Štiftra. S ním se budete setkávat v našem vysílání prostřednictvím nejnovější rozhlasové četby, která vznikla právě tady u nás v Českém rozhlase v Hradci Králové. Se spisovatelem Janem Štiftrem vám představíme román Paví hody, který se dočkal právě rozhlasového zpracování. Máte se na co těšit. A pro příjemné úterní odpoledne zaspívají Reddy Kirken, Petr Spálený, Flut, Vetmek, Buty nabídneme, Tino Tánr, Jana Nedvěda a nebo Valdemara Matušku. Vše je připraveno, věříme, že vy také na poslech Českého rozhlasu Hradec Králové, třeba i online přes hradec.rozhlas.cz. Otevíráme skupinou Reddy Kirken. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.

0: V úterý odpoledne je s vámi Český rozhlas Hradec Králové, 26. květnový den, 14 hodin 12,5 minuty.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Slunce dneska pálí opravdu pořádně, ale naši reportérku Zuzanu Boučkovou to neodradilo. Dnešní den strávila v rodinném zooparku Stěžary, který mimochodem letos zahájil už svoji 10. sezónu. Zdravím tedy do Stěžar, do zooparku. Zuzano, dobré odpoledne, hezký den.
2: Pěkné odpoledne přeji.
0: Slyším hlasy, slyším děti. Ty už pomalu odjíždíš, ale jak to tak poslouchám, tak na náladě to horko neubralo. Jak to teď na místě vypadá? Podepsalo se to letní počasí na návštěvnosti?
2: Máš pravdu, horko je dneska opravdu tropické, ale nenechte se zmást. V zooparku bylo a je živo. Od rána se tu hemžilo maminkami z kočárky, dětmi a dopoledne tu byla dokonce i školka. Děti jsou nadšené, protože tady hledí zvířatům doslova z očí do očí. A je pravda, že to vedro má svůj vliv. Pokud si chcete udělat selfiečko s pumou americkou, roztomilými surikatami nebo klokany rudými, musíte mít trpělivost. Tahle trojka se totiž před sluníčkem schovala do stínu a moc se jim fotit nechce. Naštěstí je areál rozdělený na dvě části. Když je venku moc horko, můžete se schovat do chládku budovy ekocentra, kde jsou skvělé terarijní expozice s krokodýly, hady nebo ještěry.
0: A to by se selfiečko podařilo?
2: Mně se podařilo, ale trvalo to opravdu dlouho.
0: Tak děkujeme za ideální tip na výlet pro celou rodinu. Na co dalšího bys nás pozvala? Co teď v zooparku nejvíc táhne?
2: Je toho hodně, doslova celý svět na jednom místě. Od afrických zeber až po australské emu. Absolutním králem popularity je tu kapibara. A také tu mají obrovský unikát, tapíra jihoamerického, kterého v jiných zahradách jen tak neuvidíte. Navíc zoopark pyšní čerstvými mláďaty. Vidět můžete malé dikobrazy nebo psouny prériové. Pro ty nejmenší děti jsou tu lamy, miniponíci a úplně největší hit králičí domeček. U něho běhají morčata a králíci úplně na volno. Z automatu jim koupíte krmení a dáváte jim ho přímo z ruky. Pro děti je to skvělý zážitek.
0: No, myslím, že nejen pro děti. Věřím, že to krmení morčat učarovalo mnohým. Zuzano, doplň pro nás ještě praktické informace. Jak mají otevřeno a jak je to s financemi?
2: Otevřeno mají po celý rok, každý den od 10. do 17. hodiny. A co se týká financí, při vstupu se vybírá příspěvek na provoz a krmení, přičemž zoopark nabízí velmi zvýhodněné ceny pro rodiny s dětmi, studenty a seniory. Ty peníze jdou přímo na péči o zvířata, takže vás hřeje i pocit, že pomáháte dobré věci. Za mě je to prostě pěkné místo, kam můžete snadno vyrazit.
0: Říká Zuzana Bůč, která fotografovala, natáčela, určitě sledujte web Českého rozhlasu Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz, další sociální sítě, Instagram, Facebook, všechno tam bude, tak ať ještě nějaké to zajímavé selfie, Zuzko, pořídíš. Hezké odpoledne.
2: Budu se snažit, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Dostupné bydlení v Královéhradeckém kraji probereme už za chvíli s naším reportérem. Český rozhlas Hradec Králové, 14 hodin 16 minut. Dobré odpoledne.

0: Buty nad stádem koní si dáme už za chvíli, nebo ty Tanner. Český rozhlas Hradec Králové s vámi v úterý odpoledne. Sledujeme události 26. květnového dne v Královéhradeckém kraji. A co jsme dnes zjistili? 7 z 10 obcí v Královéhradeckém kraji brzdí při výstavbě bytů hlavně nedostatek financí. Ukázal to nejnovější průzkum mezi starosty a radnicemi, zveřejněný právě dnes na konferenci o dostupném bydlení v Hradci Králové. No a na konferenci byl reportér Jiří Hofmann, který je se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké bylo hlavní téma dnešní debaty?
1: Tak především to, že obce chtějí stavět, ale často naráží na finance, složité povolování a omezených kapacit pro přípravu projektů. Podle autorů průzkumu společnosti CEEC Research se právě v Královéhradeckém kraji do ankety zapojilo ze všech regionů nejvíce menších obcí do 1000 obyvatel. A právě tam je tlak na dostupné nájemní bydlení stále silnější. Starostové upozorňují hlavně na to, že mladé rodiny z menších měst a obcí často odcházejí jinam, protože tam jednoduše nenajdou dostupné bydlení.
0: Znamená to, že problém už není tedy jenom ve velkých městech našeho kraje?
1: Přesně tak. Podle průzkumu mají obce často připravené pozemky nebo objekty vhodné pro přestavbu. Bez podpory státu ale větší bytové projekty zvládají jen velmi obtížně. 2/3 oslovených samospráv dokonce říkají, že bez veřejné podpory by jejich projekty vůbec nevznikly. Řada menších obcí navíc podle starostů nemá dost lidí ani zkušeností na přípravu složitých projektů a dlouhé povolovací procesy.
0: Dlouhé povolovací procesy. Mají, Jirko, tyto problémy vůbec nějaké dostupné řešení?
1: Tak velkým tématem bylo hlavně zrychlení celé výstavby. Odborníci upozorňovali třeba na potřebu jednoduššího povolování, menší administrativní zátěže nebo lepšího územního plánování. Debata se vedla také o takzvaném modelu design build, kdy jedna firma zajišťuje projekt i samotnou stavbu. Podle účastníků to může obcím výrazně zrychlit přípravu, snížit právní rizika a zároveň umožnit lépe hlídat cenu celé stavby. Zaznívalo také, že by většímu rozvoji pomohly typové projekty nebo širší podpora družstevního bydlení.
0: A co samotný Královéhradecký kraj nebo města? Jsou na větší výstavbu připravena?
1: Podle zástupců kraje i měst ano. Zaznívalo ale, že obce se budou muset naučit víc plánovat do budoucna a zároveň hledat kombinaci různých forem bydlení. Od nájemních přes družstevní až po klasické vlastnické byty. Právě dostupné bydlení pro mladé rodiny a střední příjmové skupiny dnes podle průzkumu chybí nejvíc. Podle organizátorů konference už navíc nejde jen o sociální téma, ale také o problém, který může ovlivnit další rozvoj regionu i dostupnost pracovních sil.
0: Na konferenci v Hradci Králové se dnes mluvilo o bytové výstavbě v Královéhradeckém kraji. Byl u toho náš reportér Jiří Hofmann, který nabídl aktuální informace. Díky za to a příjemný zbytek dne.
1: Naslyšenou a hezký zbytek dne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: spisovatel Jan Štifter je hostem Českého rozhlasu. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Který nám přijel představit nejnovější čerbu na pokračování román Pavýhody, který budeme ve vysílání Českého rozhlasu nabízet. Jen možná připomeňte, jaký je váš vztah k východním Čechám.
1: Velmi vřelý, já jsem studoval v Pardubicích kulturní dějiny, pak jsem nějaký čas studoval v Hradci literární studia. Naše rodina pochází z Horního Jelení u Pardubic. V Pardubicích jsem se ženil, měl jsem tam první byt a takový ty věci, které člověka vlastně asi poznamenají na celý život.
0: A právě ta nejnovější kniha Pavýhody se odehrává v prostředí Horního Jelení, takže to vás ovlivnilo nejvíc?
1: Tady v tom smyslu asi vyprávění mojí babičky, která mě skutečně ovlivnila tím, že jsem začal vnímat a mít rád takový ty starý rodinný příběhy. To byl vlastně každý večer u ní, kdy jsem za ní chodil a říkal jsem babi povídej, jak to bylo tenkrát. Mm-hmm. A pro mě jako kluka narozeného v roce 84, to bylo skutečně jako zážitkový vyprávění, to, jaký to bylo v těch 30. a 40. letech. Ona pocházela vlastně jako z velmi chudý rodiny, z malého domečku a byl to prostě úplně jiný život.
0: Kolik tenkrát byl babičce, když vám vyprávěl?
1: Babička byla ročník 30, takže mi to vyprávěla někdy kolem roku třeba 95, takže jí bylo nějakých 65. A vlastně pořád nám říkala dokola ty stejné věci a já tím, že mi to pořád říkala dokola, tak jsem potom byl schopný tady tu knížku Pavýhody napsat.
0: Jen a vy jste si dělal už tenkrát poznámky, když to vyprávěla, nebo jste to měl v hlavě?
1: Když mi to vyprávěla jako klukovi, tak jsem to spíš jen tak jako nasával a vnímal a potom někdy kolem roku 2000 jsem vzal i magneťák a nahrál jsem si některé ty věci. Ty jsem si potom i přepsal do takových jakoby jakých lístků. Měl jsem pocit, že s tím chci jednou pracovat. Babička s dědou pak zemřeli někdy potom v roce 2000 a já jsem měl za to, že vlastně neumřeli úplně, protože mi jako trochu z nich zůstalo v tom vyprávění. A chtěl jsem ten příběh, který byl pro mě důležitý, protože je to vlastně příběh naší rodiny a nějakého rodinného hrdinství a vůbec nějaký rodinný identity, příběh jedné rodiny v kontextu východočeského 20. století, tak to jsem chtěl odvyprávět.
0: Vy jste zmínil babičku a myslím, že velký vliv na vás měl i děda.
1: No určitě, já jsem pak o dědovi napsal knížku, ta se jmenuje Partie krásného Rudyho, protože můj děda tvrdil, že vypadá jako Sean Connery, respektive taková lepší verze Seana Conneryho.
0: Vypadal.
1: A trochu jo, tak jako velmi vzdáleně. A zakazoval nám říkat dědo, tak jsme mu museli říkat krásný Rudy.
0: Pavýhody jsou, jak jste sám řekl, o hrdinství, o příběhu hrdinství vaší rodiny. No je to čerba na pokračování, nebudeme všechno prozrazovat, ale můžete stručně říci, o čem to bude.
1: Pavýhody jsou příběh dvou generací, dvou chlapů, je to takový chlapský román. V té první části je hlavní hrdinou můj praděda, který mu se říkalo Tarzan, protože přepral medvěda. A tam byla taková soutěž někdy ve 20. letech, okolo roku 1920, kdy do Horního Jelení přijel cirkus a byla výzva, kdo přepere medvěda, ten vyhraje spoustu peněz. On měl sílu a chuť vyhrát a vyhrál. A pak je tam příběh mýho prastrýce Jendy, po kterým já se jmenuju. A ten Jenda je narozený tak, že vlastně to jeho mládí dospívání spadá do druhé světové války a on taky má vlastně ambici v podstatě jako nějak zvítězit nad něčím. A tak si jako toho medvěda si volí Němce, nacistický Německo a utíká na Slovensko a tam se potom stává součástí národního povstání. Vidíme v tom takový to poselství a věc, ke který se my doma pořád vracíme. Takový to, že člověk jako těm věcem musí umět čelit a když něco chce, tak se zatím musí jít.
0: Jan Štifter, zdraví inspiraci a ať to, co přichází, přichází v pravou chvíli a těší vás i dál.
1: Děkuju, hezký den.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: kdo se chystá do lázní, bude teď pozorně poslouchat Český rozhlas Hradec Králové, co v učebnicích nebylo. My se budeme v nové rubrice Českého rozhlasu teď věnovat právě vzniku lázeňství u nás. Schválně, věděli byste, jaké město se může pyšnit historickým primátem? Tak to vám právě teď řekneme.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: A lázně už jsou také na našem webu hradec.rozhlas.cz. Nejen dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, tam najdete. Podívejte se i na další zajímavosti.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

vědecké mykyně Biocentrál byla předána ocenění Talent Královéhradecké kultury za loňský rok. Během slavnosti získalo tento titul celkem 10 jednotlivců a 4 kolektivy a město mezi oceněné rozdělilo 200 tisíc korun. Zároveň byla předána také ocenění Žákovská osobnost roku, kterou získalo 24 výjimečných žákyň a žáků druhého stupně základních škol zřizovaných městem Hradec Králové. Ti si odnesli věcné ceny ve výši 120 tisíc korun. Pro letošní rok schválili zastupitelé města v této anketě 10 jednotlivců, kteří vynikají po hudební výtvarné stránce, případně v grafickém designu, a každý z nich obdržel finanční odměnu ve výši 10 000 korun. Jmenovitě získali ocenění Téa Dvořáčková ze základní umělecké školy Střezina a základní umělecké školy v Žamberku za zpěv, Markéta Matoušková ze základní umělecké školy Střezina za hru na kytaru, Matěj Dintera ze střední školy vizuální tvorby Hradec Králové, kde studuje grafický design a také design, co se týká brandingu. No, Karel Vaňura ze základní umělecké školy Střezina za zpěv, toho dobře znáte z našeho vysílání, také jsme ho pozvali do radiokavárny, takže se určitě na setkání s Karlem Vaňurou můžete v nejbližší době těšit. Mezi další oceněné patří Nina Struhalová ze základní umělecké školy Střezina, kde navštěvuje výtvarný obor. Ocenění získali žáci a žákyně ze základní umělecké školy Habermanova, Barbora Vodičková, ta hraje na příčnou flétnu, Matyáš Středa získal ocenění za tvůrčí a skladatelskou činnost, Václav Drnovský hraje na zobcovou flétnu a za to byl také oceněn, Magdalena Velková za solový zpěv a hru na hoboj, nebo Antonín Ježek za hru na hoboj. Z kolektivu získalo odměnu ve výši 20 000 korun skupení ze základní umělecké školy Habermanova zaměřené na hru na bicí nástroje. Také žestové trio ze základní umělecké školy Střezina a taneční soubor ze základní umělecké školy Habermanova. Odměnu ve výši až 40 000 korun obdržel smyčcový soubor ze základní umělecké školy Střezina. Tak jste ho oceněných slyšeli, my vám je určitě budeme postupně představovat i v našem vysílání, třeba jako ranní hosty 8:55, nebo právě v radiokavárně, kam jsme pozvali i Karla Vaňuru ze základní umělecké školy Střezina, který byl oceněn za zpěv Talent Královéhradecké kultury za loňský rok. Karel získal také stipendium v zahraničí, tak třeba i o tom bude řeč právě v našem vysílání. Teď si ale dáme Karla Gotta, šarmantní osobnost, pro vaše příjemné odpoledne.

0: Kde zahájí sezonu Královéhradecké koupaliště Flošnaj? To vám povíme ve zprávách v 15 hodin. Také o počasí bude řeč. A jestli bude noc tropická, povíme a předpověď nabídneme. Český rozhlas Hradec Králové s vámi v úterý 26. května. Za 4 minuty bude 15 hodin. Hezké odpoledne.
1: So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V sobotu zahájí sezónu hradecké koupaliště Flošna. Soud pustil bývalého poslance Dominika Feriho z vězení. Západní a jižní Evropa čelí první letošní vlně veder. Noc přinese jasno a teploty 12 až 15 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Hradecké koupaliště Flošna zahájí letní sezónu v sobotu 30. května. Voda v bazénech bude vyhřívaná na 26 stupňů. Otevírací doba bude zatím od 10 do 18 hodin. Postupně by se měla prodlužovat. Flošna díky vyhřívaným bazénům tradičně zahajuje sezónu jako první koupaliště v našem kraji a v září ji končí jako poslední. Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna je pro běžný provoz teď zavřené. V jeho blízkosti se staví nový most a lanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Medvědín. Další dopravní omezení se přidají ještě do začátku letních prázdnin, upozorňuje ředitelský areálu René Hroneš.
6: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
4: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri jde na svobodu. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Obyvatelé západní a jižní Evropy letos zažívají rekordně teplé jaro. Meteorologové ve Francii i Velké Británii zaznamenali historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 7 lidí. Úřady

0: I v dalších zemích varují před zdravotními dopady horka.
1: Starý kontinent zasáhla vlna veder nečekaně už v květnu kvůli takzvané tepelné kupoli. Horký vzduch, který se drží nízko u země, by měl dál zvyšovat teploty i v Portugalsku, anebo na jihu Španělska. Tam už o víkendu naměřili skoro 38 stupňů a varují před riziky úpalu. V italské metropoli kvůli vlně veder omezují práci venku. Rekordní teploty hlásí taky v britském hlavním městě Londýně. V Paříži horké počasí ovlivňuje podmínky na tenisovém turnaji Roland Garros. Francouzský premiér Sebastian Lecornu avizoval, že kvůli horku tento týden svolá mimořádné jednání kabinetu. Jiří Kordík, Český rozhlas. Počasí.
0: Noční obloha bude bez mraků, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, v údolích ojediněle až k 8, na horách na 13 až 10 stupňů. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 33 mezi Jaroměří a Smiřicemi opravují dělníci most u obce Jezbiny. Podle potřeby proto uzavírají pravý nebo levý pruh. Počítejte s možným zdržením. Práce potrvají do 24. června.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: V Lázních Bělohradě mají nového vedoucího městského kulturního střediska. Martina Hrabala ze Slovácka v této hodině blíž představíme. Dobré odpoledne přejeme z Českého rozhlasu. Zdravíme z Hradce Králové. Připomeneme si další šarmantní osobnost roku, protože dnes po 18. hodině budeme vybírat z archivu. A ve druhé polovině hodiny otevřeme vámi oblíbený radiobazar. Opět prostor pro vaši inzerci v našem vysílání. Je úterý 26. května z hudby Petr Muk, Marie Rotrová, Kabáti, Helena Vondráčková nebo skupina Turbo. Český rozhlas Hradec Králové, příjemné odpoledne přejeme.
2: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

příležitosti dvojitého jubilea světově známého fotografa Josefa Sudka připravila Galerie Kinský ve spolupráci s Umělecko-průmyslovým muzeem v Praze výstavu nazvanou Fotografy Josef Sudek. Představuje Josefa Sudka s obou stran objektivu a provází návštěvníky jak Sudkovou tvorbou, tak jeho pohnutým životem. Vidět můžete teď na zámku právě v Kostelci na Turlicí. Hlavní část tvoří 75 unikátních digitálních tisků, snímků z pozůstalosti. Díky mimořádným dotacím Národního plánu obnovy se podařilo zdigitalizovat přes 1000 Sudkových negativů a řadu z nich tím prakticky zachránit před úplným zničením. Pro výstavu ale mohli organizátoři vybrat jenom část. Vůbec poprvé můžete v Kostelci na Turlicí vidět ty fotografie, které Sudek nikdy nevystavil. To výstavu činí opravdu jedinečnou a unikátní. Přesvědčit se teď můžete v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci na Turlicí, kde připravili u příležitosti dvojitého jubilea světově známého fotografa nádhernou výstavu Fotograf Josef Sudek. My vám v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové už za 4 minuty představíme nového vedoucího městského kulturního střediska v Lázních Bělohradě a uslyšíte také o jeho plánech. Hezké odpoledne.

0: Lázně Bělohradě mají nového vedoucího městského kulturního střediska. Martin Hrabal je ze Slovácka a ke kultuře má od dětství velmi blízko. Jako správný Moravák působil ve folklorním souboru, zpíval a tancoval. Martin si uvědomuje, že je v regionu náplava, ale přeje si, aby kultura v Lázních Bělohradě dál pěkně pulzovala a je prý připraven pro to udělat, co se dá. U bělohradské oranžérie, kde právě končila vernisáž výstavy z života a díla Svatopluka Hrnčíře, se s novým vedoucím městského kulturního střediska Martinem Hrabalem setkala Vlaďka Vildová.
1: My jsme teď v zámecké zahradě v Lázních Bělohradě. Já bych vám ráda představila nového šéfa zdejšího městského kulturního střediska.
2: Já jsem Martin Hrabal, jsem tady teda nový, jak jste řekla, šéf městského kulturního střediska. Pocházím z Moravy, z Uherského Brodu. Přes Prahu jsem se dostal až do Krkonoš, kde vlastně teď žiju se svojí ženou ve Vrchlabí a s dcerkou. Směs náhod mě odvála až sem do Bělohradu, kde teda teďka působím a snad budu působit nějakou dobu.
1: Zatím se ještě rozhlížíte, nebo už jste rovnýma nohama skočil do toho programového proudu bělohradského?
2: Tak i tak, že se pořád rozkoukám a dlouho se rozkoukávat budu. I teda se snažím hned zapojit, co to jde, takže s kolegama vymýšlíme, doplňujeme ještě letošní dramaturgii a samozřejmě už máme nějaké další plány a jména i na příští rok.
1: Nastupovat sem po René Vytvarovi, to je i trochu výzva, protože on tady hodně věcí rozjel, jak se říká. Určitě přinesete i svůj vklad.
2: Asi bychom určitě si myslím ve spoustě věcech souzněli, když jsem viděl ten program, co tady byl. I mě právě překvapilo, kolik tady toho bylo na tak malé město. Co týče ty dramaturgie, tak spoustu men se mi tam jako líbilo, protože sám mám rád, sám poslouchám, sám taky účinkuju v kapele, hraju, pohybuju se v kultuře, takže mi to je blízké. Já si myslím, že bude dobré v té kultuře pokračovat, aby určitě, když to řeknu, neutuchala tady, ale samozřejmě to musíme všechno řešit v rámci našich možností, ať už vzhledem prostě velikosti města, obyvatel, počtu obyvatel, tak samozřejmě počtu v našem týmu.
1: Co tedy bělohradské, ale i návštěvníky města čeká v těch nejbližších dnech, ale možná i s tím výhledem do tohoto roku?
2: Teď určitě v květnu je důležitá akce pro bělohraďáky, bych řekl primárně, protože 30. května sem zavítá italský soubor Sterstu, který bude hrát skladby Karla Mora, bělohradského rodáka, který byl vlastně víc známý po Evropě než tady u nás. Bude to tady v sále městského úřadu našeho 30. května od 6 hodin.
1: Bude se tady letos konat zase nějaká výtvarná dílna, kterou jsem tady zastihla v loni, to bylo z grafito.
2: To, o čem mluvíte, to je Bertoldův barokní festival, který tentokrát bude celý týden. Patří k tomu i ten příměstský tábor pro děti, kde bude umělecký kurz techniky starých mistrů. Bude to vlastně pro přihlášené děti formou příměstského tábora. Potom je tam další program doplňující v rámci tohle festivalu, to pak bude koncerty v kostele všech svatých, potom ve společenském sále bude přednáška baroku a východní Čechy, barokní inspirace v zámeckém parku, to bude hudba, tancování, sokolnictví, různé řemesla pro všechny věkové kategorie.
1: Martin Hrabal, nový šéf městského kulturního střediska v Lázních Bělohradě.
2: Určitě to tempo nechceme jako zpomalovat, nějak to jako kazit, když to tak řeknu, ale je potřeba prostě to trošku zvážit, přehodnotit v rámci prostě našich možností. Myslím, že bělohraďákům budeme dál přinášet super možnosti, co se týče kultury, ať už koncerty, divadla, na děti nezapomeneme. Myslím, že to bude moc hezké, že se mají bělohraďáci na co těšit.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
0: Regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdými.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klobočníková.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Avenue jsme si dopřáli v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové v úterý 26. května. Už se nám to krátí nejenom květen, ale také možnost posílat tipy do jubilejního 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Už jenom do neděle můžete posílat návrhy na Šarmantní osobnost. No, protože letos slavíme právě jubileum 30. výročí, každé úterý po 18. hodině velmi rádi vybíráme z našeho archivu a nabízíme vám záznamy gala večerů minulých ročníků, ale i reportáže ze zákulisí. Dnes po 18. hodině to bude zákulisí Klicperova divadla v Hradci Králové, kde cenu za rok 2010 převzala šarmantní herečka Eliška Balcerová. A my jsme se jí tehdy zeptali, jestli se podle ní šarm dědí a jak ho nestratit. A jak Eliška Balcerová odpověděla?
1: Udržovat dobrou náladu, protože šarm to je, jak dobře víme, jakýsi půvab, jakási přitažlivost nebo osobní kouzlo. Protože ono to je velmi složitý, šarmantní osobnost, co to je? Já jsem o tom přemýšlela. Ale protože je to na rok 2010, tak možná, že letos už ani nemám.
2: To není pravda. Ten se nestrácí přece. Pod stolem není, je ve vás.
1: Jestli se s tím člověk rodí, asi ano.
3: Kromě toho, že se ptáme, jak nestratit šarm, tak také vyzvídáme, nebo spíš pátráme potom, dali se ten šarm a noblesa, jistá noblesa, dá zdědit po mamince, po babičce, po tátovi.
2: Šarmantní štafeta od babičky. Je tu v případě Elišky Balcerové?
1: Já si myslím, že tentokrát to není slovo dědit, ale já jsem ji asi opravdu, jestli něco takového ve mně je, a narodila jsem se s tím, tak to asi je po mé mamince, která, když byla mladá, byla velice krásná, velice půvabná a milá bytost a hrávala taky divadlo, ochotnicky sice, ale hrávala divadlo, a pamětníci, kteří si pamatují, říkají, že byla velmi šarmantní. Takže doufám, že se ten šarm nestrácí v člověku.
0: Říká šarmantní Eliška Balcerová. Posluchači Českého rozhlasu usoudili, že má šarmu tolik, že se stala šarmantní osobností roku 2010. A my vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme dnes po 18. hodině reportáž ze zákulisí gala večera. Byla tam skvělá atmosféra a to si připomeneme v našem vysílání právě po 18. Teď rád připomínám, že ve druhé polovině hodiny otevřeme radiobazár po 15. hodině 35. minutě. Chystejte si pomalu své inzeráty, co byste dnes potřebovali prodat, koupit, vyměnit, třeba darovat za odvoz, možná se zkusit i seznámit, to bude na vás. Po 15. hodině 35. minutě po skupině Plavci, po písni Vysočina. Ale teď sprintem s Helenou Vondráčkovou. Hezký den.

0: Vysočinou.
1: Tak to byly Plavci a jejich Vysočina. Znamení pro vás, abyste pomalu vytáčeli naše telefonní číslo, pokud něco potřebujete prodat, koupit, začíná.
2: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Vítáme vás ve vysílání, vítáme vás v Radiobazaru, hezké odpoledne přejeme a těšíme se na inzeráty.
3: Zdeněk, Hradec Králové.
1: Dobrý den, pane Zdeněku, hezký den, co byste potřeboval?
3: Nabízím asi 10 panenek různých druhů z roku tak 75, chodící, mluvící a dva kočárky sedačkové pro panenky a normální pro panenky.
1: Ano. Pokud by někdo měl zájem, vaše telefonní číslo.
3: Pokud by někdo ne, 723 193 793.
1: Zajímavá nabídka, retro panenky, retro kočárky, 723 193 793 je Zdeňku vaše telefonní číslo.
3: Ano, děkuji.
1: Děkujeme, hezký den, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Tak to byl první velmi zajímavý inzerát, budeme pokračovat, co to bude teď. Hezké odpoledne, vítejte ve vysílání.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Nabízím peruvary.
1: Ano.
4: Veškerým příslušenstvím. Jedná se o sekání, čerpadlo, orální. Je to starší typ. V dobrém stavu. Cena dohodou.
1: Odkud nám telefonujete?
4: Telefonuji z Pardubického kraje.
1: Pardubický kraj. A vaše číslo?
4: 731 589 248.
1: A my vám děkujeme pěkně za nabídku, mějte se hezky v sousedním Pardubickém, bude pěkný den, nashledanou. Taravary s příslušenstvím v dobrém stavu v Pardubickém kraji, 731 589 248, telefonní číslo inzerenta. Také něco potřebujete? Zkuste štěstí, zavolejte do Českého rozhlasu Hradec Králové. Jakovi, dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, ráda bych koupila staré pohledy, staré odznaky nebo i staré známky. A na telefon 730 938 090.
1: Tak ať se ženete. Hezký den, pěkný den.
5: Taky, nastavím.
1: Pohledy, odznaky, staré známky koupí paní na čísle 730 938 090. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové je v plném proudu. Dál můžete inzerovat. Hezký den, pěkné odpoledne.
6: Dobrý den, to je Hradec.
1: To je Český rozhlas Radiobazar. Dobrý den.
6: Dobrý den, já bych chtěla prodat elektrokolo dámské.
1: Ano,
6: jo.
1: Ano.
6: A je to, víte co, je to z Rychnovského okresu.
1: Rychnovskou.
6: A asi za 15 000 a je málo ježděný.
1: Dobře, a vaše telefonní číslo?
6: 733 183 393.
1: Tak ať se někdo ozve, ať prodáte, když
6: děkuji.
1: Ne, tak se ozvěte nám zase, mějte
6: ano,
1: se hezky, pěkný den,
6: nashledanou.
1: Elektrokolo dámské, málo ježděné, na Rychnovsku, 733 183 393, telefonní číslo posluchačky, která elektrokolo v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové nabízela. Ještě stále máte možnost zkusit také štěstí, dovolat se. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já opět volám, poptávám pejska štěně. Může to být jako labrador nebo něco podobného. A je to Chválkovice konkrétně u České Skalice. A moje telefonní číslo je 2721 275 924.
1: Raději to pro kontrolu ještě jednou to číslo zopakujeme. 721 275 924.
7: Ano.
1: Tak ať seženete nějaké štěně, pejska, labradora, mějte se hezky. Pokud můžete pánovi nabídnout 721 275 924, to byl telefonát z Chválkovic. Co to bude teď? Dobrý den, dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady já jsem ze dvora a chtěla bych nabídnout klec na velké ptáky. Je to třeba na papoušky, na rozely a takový, ne na ty malinký, jo?
1: Ano.
8: Takže kdyby měl někdo zájem, tak číslo moje je 702 871 086.
1: Tak ať se někdo
8: já moc rád děkuji, ale už se lidi ozvali, ale pak zase nepřijeli.
1: Nebo... Ono se to někdy stane, no, ano, tak to zkoušíte.
8: Jak se to teď podaří? Dobře,
1: ať se to podaří, klec na velkého ptáka nabízí paní 702 871 086, její telefonní číslo. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové, hezké odpoledne, vítejte.
0: Dobrý den, já bych měl poptávku s tkáním na pětitunovou dvoukolku opěrnou nohu vytáčecí.
1: Kdyby někdo měl opěrnou nohu vytáčecí?
0: Kdyby někdo měl, ano.
1: Tak má volat?
0: Tak má volat 605 944 720.
1: Chcete upřesnit místo, odkud voláte, aby to nebylo daleko třeba?
0: No, Smiřice.
1: Smiřice, dobře. Tak ať se ženete, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
0: Taky děkuju, naschledanou.
1: 605 944 720, pokud máte, nabídněte pánovi. Ještě máte chvíli na to, abyste se dovolali do Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové, který má otevřeno. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobrý den, tady posluchač Kolínská a měl bych na prodej 4 letní pneumatiky Fabia 1, Fabia 2, 165 na 70 na 14, 4x100 na kompletní kola, Continental, skoro neta, cena okolo 3000 a pak ještě 4 kompletní kola, taky letní, 195, 55, 15 na Fabia 2, Roadster, to všechno na Kolínsku a telefonní číslo 723 394 194.
1: Děkuji a naschledanou. Děkujeme také za nabídky. 4 komplet kola letní, 4 letní pneumatiky. Slyšeli jste nějaký typ auta? 723 394 194, posluchač z Kolínska nabízel. A to byl poslední inzerát pro dnešní odpoledne s datem 26. května. Radiobazar zavíráme.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Je tam Radiobazar nejen dnešní, najdete i radiobazary z minulých dní, z minulého týdne. Přidáváme vše, co prošlo naším vysíláním. Hradec.rozhlas.cz.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Breathless drive.

0: do zákulisí šarmantní osobnosti roku, kterou se stala Liška Balcerová v Hradci Králové, nabídneme dnes po 18. hodině v našem vysílání. Čekáme na vaše tipy na 30. šarmantní osobnost. Šarmantníosobnost.cz, internetová stránka, kde je vše důležité, ale dočtete se i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Návrhy na šarmantní osobnost můžete posílat i mailem na sarm@rozhlas.cz. sarm@rozhlas.cz. Za vaše tipy také už odměňujeme v šarmu v sobotu po 18. v neděli po 11. hodině. Jsou tam i krásné hlavní ceny, které můžete za hlasování vyhrát. Teď tady čekáme na vaše tipy, pak sestavíme žebříček 10 nejšarmantnějších a z ní budete vybírat absolutního vítěze. Z žebříčku budete vybírat 30. šarmantní osobnost. Tak ať dobře vyberete, protože je to jubilejní ročník a dnes po 18. hodině pohled do zákulisí této oblíbené celostátní rozhlasové ankety, kdy se šarmantní osobností roku stala Eliška Balcerová. Dnes ale pohled do zákulisí, gal večer už jsme nabídli, jak to vypadalo právě v zákulisí, kde byly naše mikrofony, uslyšíte po 18. hodině. Carmen Majerová přijala pozvání do humoriády Českého rozhlasu. Budete s ní vybírat scénky v hodině humoru na přání a to už po zprávách po 16. hodině. Můžete Carmen Majerové zatelefonovat, pozdravit jí a vybrat něco pro nás všechny, pro obveselení po 16. hodině. A po 17. nás čeká den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. To nejdůležitější, co přinesl dnešní den, co jsme také nabídli v našem vysílání, ale bude to i rozhovor s meteorologem, možná si říkáte, už by mohlo zapršet. Jestli zaprší, zjistíme, také zeptáme se po 17. hodině, kdy se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Den v kraji po 17. Zprávy v 16 hodin, to bude to nejbližší, co vám nabídneme. Karel Sladký přeje hezké odpoledne.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradecká radnice koupí od Správy železnic historický železniční most přes Labe. Navrácenou lebku svaté Zdislavy vystaví církev už jen jednou. Linda Nosková neprošla na Roland Garros prvním kolem. A zítřek bude slunečný s teplotami do 28 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Hradec Králové vyčlenil 1 000 000 korun na koupi historického železničního mostu přes Labe ve čtvrti Plácky. Most zvaný Železňák radnice plánuje koupit od Správy železnic za cenu šrotu. Následně ho chce přesunout o 30 metrů proti proudu a udělat z něj lávku pro pěší a cyklisty. Správa železnic most při chystané rekonstrukci tratě nahradí novým, doplňuje náměstek primátorky Adam Záruba, zvolený za změnu pro Hradec.
2: Cenný most vyrobený hradeckou firmou, nitovaná konstrukce. Dělal to firma IPEN, ze který pak byl po druhé světové válce Montas. Ty IPENovi nepřežili holokaust až na jednoho člena, takže myslím si, že i vůči ním to bude takové docela pěkné gesto a vlastně zachování památky. A můj názor je takový, že by pak po té rekonstrukci ten most mohl nést jejich jméno.
0: Celkové náklady město odhaduje na 43 000 000 korun. Složky integrovaného záchranného systému dnes pozdě večer obsadí obchodní centrum O-Park v Hradci Králové. Policisté, hasiči a záchranáři tam budou nacvičovat zásah proti ozbrojenému útočníkovi. V okolí centra na Gočárově třídě musí lidé počítat s pohybem většího množství záchranářské techniky a taky s dočasným omezením dopravy. Policie proto žádá řidiče i chodce, aby respektovali pokyny pořádkových sil. Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonem v Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikvii vidět. Před 2 týdny lebku z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji podařilo vyjmout. Pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
0: Lebka byla vystavena v relikviáři od roku 1907. Papež Jan Pavel II. Zdislavu z Lemberka svatořečil v roce 1995. Sport. Tenistka Linda Nosková vypadla na Roland Garros po druhé za sebou v prvním kole. Nasazená 12 prohrála s Řekyní Sakariovou 5-7 a 6-7.

0: počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 17 až 20. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. K večeru zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá až do půlky září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
3: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
2: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuji za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, tady je chládek.
0: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý,
3: promiň Jiříku. No. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jedný subretě.
2: Jsem se zlakol, že subretu si pretrhol.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero, Franz, ano, Lehár. Fero.
3: No. Fero.
2: Fero.
3: Fero. On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha. Ferenc. A Fero je co je
2: Fero, to je také po slovensku, je Fero.
3: Fero, Fero. Taky po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou. Tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. Mm. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šli dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem, nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: děťa moja, nech se děje čokolvek, len se nesraziť.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo, protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové,
0: inscenaci.
1: Ano, a on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a pány, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám, Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka, Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky. Ano. Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude? Dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Myslím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercel už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak nějakou lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: nějakou vztahovku.
9: Romantickou,
2: jo,
9: vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom všem neví.
2: Tak já myslím, že to už známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Nějakou, co se neví a co třeba neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju,
5: nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchači vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Ken. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší
5: ano.
2: Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo?
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas. Děkujeme pěkně.
10: Zdraví, paní Carmínko, na shledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkuji. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám mě na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomo jsem.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, no už pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, to by se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, no dál to bude ještě lepší.
12: Jo.
11: Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No to je teda.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne mistři, ale slavíci.
12: No, jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a spropitní by posílali poštou, mě by se to taky líbilo.
11: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká a stavná. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějaký Japonsko mě může být ukradený.
12: Já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano?
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím
5: no,
2: teď.
5: No, čokoládu.
2: Jo.
5: No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh? Ještě
5: no, prostě všechno, čokoládu, všeho druhu mléčnou, čokolády. Hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme, jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, no drobně, jenom, no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje to Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci, no.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová, nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející.
3: Ano.
2: Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, i paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: Bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte...
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
4: a moc se to líbí. Typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve Strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, je vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a i paní zazněvosti, paní Majerovou. Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až budu mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z Bozovny Strašnice, jméno jí nic řekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, ještě jsem
3: Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z Vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ona to ráda pravda... slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: Jo, a přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: My vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. Určitě přijde, ona je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak Lucina, kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopaná.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří řekl, přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jinýho neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednomu puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Aha. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás, vzácná paní, nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila. Dokonce vytma byla. A on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: Ono, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela? Jářku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal. No. Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel? A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím, ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
3: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
2: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
3: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
2: jak to bude náročné, časově a podobně.
3: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce a já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
2: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle ona, skrz
3: ano,
2: obrazovku?
3: Ano, ona vešla a nevím, prostě
2: intuice.
3: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
2: Tak to je pohled do zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
3: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
2: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v Hledišti s panem Kostkou.
3: No to není tak důležité.
2: Je.
3: Ne.
2: Vždycky vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
3: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
2: Dobře,
3: moc ráda.
2: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
4: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče, si se pamatuješ?
5: Ano, v Pompejském amfiteátru.
4: A tam nás napadlo poslat.
5: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, protože tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle vidím tam krásnou barevnou fotku Pompejský amfiteátr. A pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hebitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha, Jirna na Kampa. to stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
4: jako
5: profesorovi,
4: velkou
5: legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
3: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
2: A toho neslýcháme zas tak často.
3: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
2: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko. V tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem. Připomínám, humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta, paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska, paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný, teplý večer. Či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: A volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Marie Ševčíková, Marie Morkovský.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: Já jenom tak to...
1: Vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne. Být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tak tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda vybrala 55 strategických projektů pro digitalizaci. Kanalizace ve Skřivanech na Novobydžovsku by měla být hotová už před prázdninami. Organizátoři aviatické pouti očekávají o víkendu na hradeckém letišti tisíce návštěvníků. A zítřek bude většinou slunečný s teplotami do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb. A v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ kartu.
4: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data, to znamená ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve, toto chceme tím eliminovat.
2: Součástí plánu jsou taky digitalizační projekty, které vycházejí ze zákona. V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250. Opravy kanalizace ve Skřivanech na Novobydžovsku mají skončit oproti plánu dřív. Podle nezávislé starostky Karolíny Hálové tomu nasvědčuje aktuální stav prací.
5: Firma, která je v Nádražní ulici a která dělá kanalizaci, ta by měla mít podle smlouvy o dílo hotovo do konce prázdnin, ale podle posledních informací z kontrolních dnů, tak pokud na stavbě nenastanou nějaké závažné komplikace, tak by to mělo být dokončeno ještě před prázdninami.
2: Na víkendové aviatické pouti v Hradci Králové očekávají pořadatelé tisíce účastníků. Spolu s policisty proto upozorňují na možné komplikace v dopravě na příjezdech k letišti. Návštěvníkům akce doporučují využít městskou hromadnou dopravu. Od vlakového nádraží budou kivadlově jezdit autobusy. Areál se divákům otevře v 9 hodin, parkování bude připraveno od 8:30.
3: Sport.
2: Norští hokejisté porazili na mistrovství světa Dánsko 4-3 v prodloužení. Díky tomu mají Češi stále šanci na druhé místo ve skupině B. K tomu dnes musí zvítězit nad Kanadou v základní hrací době. Duel Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut.
3: Počasí.
2: Zítřek přinese jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 17 až 20. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. K večeru zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.

0: Na Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
2: S datem 26. května Český rozhlas Hradec Králové. O čem jsme dnes vysílali? Co se dělo v Královéhradeckém kraji? Poslechněte si. Společnost Kingspan vybudovala v Hradci Králové nový výrobní závod za více než 30 milionů eur. Zaměstná 30 lidí. Konference o dostupnosti bydlení v Královéhradeckém kraji se konala v našem krajském městě. O čem konkrétně uslyšíte? A jaké bude počasí, to zajímá všechny. Čeká nás nějaká změna nebo dál tropy? Zeptám se do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové také v této hodině. Zpravodajsko-publicistický přehled Českého rozhlasu Hradec Králové je připraven. Karel Sladký vás jim provede. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.
2: Za 4 minuty shrneme události dnešního dne, jak se do této chvíle staly a co jsme se dnes dozvěděli. Jsme také na internetu hradec.rozhlas.cz, kam přidáváme také zprávy z celého Královéhradeckého kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 26. květnového dne teď shrne Alena Brantová.
2: Krajský soud v Hradci Králové dnes poslal na 5 let do vězení řidiče kamionu, který podle obžaloby loni na jaře nafingoval krádež motorů určených pro automobilku Škoda v Kvasinách. Společně s neznámými pachateli tím firmě způsobil škodu přes 35 milionů korun. Obyvatelé Broumova můžou nově vyplnit dotazník o životě ve městě. Radnice ho zveřejnila na svém webu na žádost studentů Broumovského gymnázia a Západočeské univerzity Plzeň. Dotazník má zjistit, jak se ve městě žije hlavně mladým lidem. Výrobce stavebních izolačních panelů Kingspan otevřel v Hradci Králové druhý výrobní závod. Za víc než 750 milionů korun ho budoval v sousedství stávající továrny v průmyslové zóně Skladištní oblast. Při plné kapacitě by tam mělo pracovat asi 50 lidí. Víc informací uslyšíte už za pár minut. Pracovníci technických služeb Hradci Králové rozmístili ke stromům v ulicích města víc než 300 speciálních zavlažovacích vaků. Postupným zaléváním přímo ke kořenům pomáhají ochránit hlavně mladé a nově vysazené stromky proti suchu. Technické služby vaky ve městě využívají už 7. sezonu. Složky integrovaného záchranného systému obsadí večer v Hradeckém obchodním centru. Policisté, hasiči a záchranáři tam budou nacvičovat zásah oproti ozbrojenému útočníkovi. V okolí centra na Gočárově třídě musí lidé počítat s pohybem většího množství záchranářské techniky a taky s dočasným omezením dopravy.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: O otevření nového výrobního závodu tady v Hradci Králové budeme mluvit za 4 minuty. Po písni Petra Nadě. Hezké odpoledne.

0: Výrobce stavebních izolačních panelů Kingspan dnes otevřel v Hradci Králové nový výrobní závod. Vybudoval ho za víc než 750 milionů korun v sousedství stávající továrny v hradecké průmyslové zóně Skladištní oblast. Firma chce při výrobě panelů s čedičovou izolací zaměstnat zhruba 30 lidí.
1: Jádrem závodu je automatizovaná výrobní linka o délce 340 metrů. Provoz z 59% pokryjí obnovitelné zdroje, soustava geotermálních vrtů s tepelnými čerpadly a také fotovoltaická elektrárna na střeše. Další panely navíc přibydou na stěnách haly.
2: Co bude investice příští rok?
1: Říká David Kašík, který je v Kingspanu zodpovědný za panelovou divizi v centrální Evropě a na středním východě.
2: Plánovaná roční výroba bude 1,5 milionu metrů, můžeme na tyhle ty lince dělat, což je navýšení kapacity tady v Hradci pro čedičový panely zhruba 50%.
1: Nová technologie umožní hradeckému závodu vyrábět panely o tloušťce až 30 cm s lepšími izolačními vlastnostmi a s vyšší kvalitou zámkových spojů. Otevření nového závodu vítá ředitel hospodářské komory Králové Hradeckého kraje Radek Zelenka.
3: Protože pochopitelně to má potom nejenom dopad pro město Hradec Králové, tak i pro celý Královéhradecký kraj.
1: Podle ředitele krajské hospodářské komory je ale potřeba zlepšit dostupnost průmyslové zóny, ve které má kromě společnosti Kingspan závody i řada dalších firem.
3: To je trošku problém.
1: To připouští i primátorka města Hradec Králové Pavlína Špringrová z HDK.
4: I tato investice nám ukazuje, jak potřebná je celková rekonstrukce ulice Vážní, která je páteřní silnicí skrze průmyslovou zónu. My jsme v tuto chvíli ve fázi připravené studie. Potřebujeme alokovat peníze na projektovou dokumentaci a posunout to dál.
1: Novou výrobní linku spustí firma Kingspan v červenci. Na plnou kapacitu bude najíždět postupně. Práci nově najde 30 lidí. Z Hradce Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Za 2 minuty probereme počasí. Spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové.

0: počasí.
1: Meteorolog Jindřich Drapák má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, sleduje počasí. Dobrý den, dobré odpoledne přeji.
2: Pěkně odpoledne přeji taky.
1: Padaly tropické teploty, snad i nějaké rekordy v našem kraji?
2: Padaly tropické teploty, dostávali jsme se těsně na 30 stupňů Celsia a v podstatě na těch stanicích, které měří 30 let a více, v podstatě jenom na třech, dneska nebyly překonaný rekordy.
1: A čím to je, že je teď tak teplo?
2: To je taková výše a projíždí nám teplý vzduch od toho jeho východu.
1: A změní se něco?
2: Ještě ne zatím, dneska ještě taky ne, dneska teploty ještě by mohly být kolem ty 30, postupně pak v noci budou klesat samozřejmě, jasno až po jasno v noci a 15 až 12, v údolích od něj až kolem 8 a zítra přes den 25 až 28, takže o něco chladněji, ale pořád bude jasno až po jasno, ale od severu potom nám bude přibývat oblačnost, na oblačnost bude nás přecházet slabá středná fronta, která nám ale přinese jenom tu zvětšenou oblačnost, srážky v podstatě žádné, ochlazení potom na čtvrtek. A ještě ve středu bude navíc trošku se nám rozfouká vítr, tady mohou být mírný a přechodně na té frontě i čerstvý severozápadní až severní, 4 až 8 metrů za sekundu a místy nárazy kolem 15 a ve čtvrtek potom ty teploty pouze 19 až 23 stupňů Celsia, na oblaze nějaký, ale slunečno, jasno, polojasno, takže opět bez srážek. Oteplní opět v pátek, tam by zase teploty mohly vystoupat nějakých 23 až 27 stupňů a zatím to vypadá o víkendu, jsme se opět mohli teplotně dostávat na nějakých 28 stupňů a tam už i nějaká šance o tom víkendu, že by se nám mohly vyskytnout i nějaké přehánky a i nějaké bouřky.
1: Takže zase v závěru týdne nějaký ten teplejší vzduch bude proudit, jak jste říkal, že by ty teploty měly jít zase nahoru před víkendem.
2: To ochlazení opravdu bude jenom ve čtvrtek, opravdu jenom přechodné.
1: Musíme zalévat i na zahrádkách, takže nějaké ty přehánky až u víkendu.
2: Až u víkendu, ano.
1: Ale moc toho nebude.
2: No, v sobotu by to nemuselo být, v neděli, zatím vypadá, že z neděle na pondělí by těch srážek mohlo být trošku více.
1: Jindřich Drapák, Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové, jsme ve spojení, takže zase zítra ráno se těšíme na další informace. Příjemný zbytek služby, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mám taky zbytek městský dneš, naslyšenou.
1: Den v kraji, Český rozhlas Hradec Králové, byli jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a už víte, jak bude.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy,
0: regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdými.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi v úterý odpoledne. Sledujeme události 26. květnového dne v Královéhradeckém kraji. A co jsme dnes zjistili? 7 z 10 obcí v Královéhradeckém kraji brzdí při výstavbě bytů hlavně nedostatek financí. Ukázal to nejnovější průzkum mezi starosty a radnicemi, zveřejněný právě dnes na konferenci o dostupném bydlení v Hradci Králové. No a na konferenci byl reportér Jiří Hofmann, který je se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké bylo hlavní téma dnešní debaty?
1: Tak především to, že obce chtějí stavět, ale často naráží na finance, složité povolování a omezených kapacit pro přípravu projektů. Podle autorů průzkumu společnosti CEEC Research se právě v Královéhradeckém kraji do ankety zapojilo ze všech regionů nejvíce menších obcí do 1000 obyvatel. A právě tam je tlak na dostupné nájemní bydlení stále silnější. Starostové upozorňují hlavně na to, že mladé rodiny z menších měst a obcí často odcházejí jinam, protože tam jednoduše nenajdou dostupné bydlení.
0: Znamená to, že problém už není tedy jenom ve velkých městech našeho kraje?
1: Přesně tak. Podle průzkumu mají obce často připravené pozemky nebo objekty vhodné pro přestavbu. Bez podpory státu ale větší bytové projekty zvládají jen velmi obtížně. 2/3 oslovených samospráv dokonce říkají, že bez veřejné podpory by jejich projekty vůbec nevznikly. Řada menších obcí navíc podle starostů nemá dost lidí ani zkušeností na přípravu složitých projektů a dlouhé povolovací procesy.
0: Dlouhé povolovací procesy. Mají, Jirko, tyto problémy vůbec nějaké dostupné řešení?
1: Tak velkým tématem bylo hlavně zrychlení celé výstavby. Odborníci upozorňovali třeba na potřebu jednoduššího povolování, menší administrativní zátěže nebo lepšího územního plánování. Debata se vedla také o takzvaném modelu design build, kdy jedna firma zajišťuje projekt i samotnou stavbu. Podle účastníků to může obcím výrazně zrychlit přípravu, snížit právní rizika a zároveň umožnit lépe hlídat cenu celé stavby. Zaznívalo také, že by většímu rozvoji pomohly typové projekty nebo širší podpora družstevního bydlení.
0: A co samotný Královéhradecký kraj nebo města? Jsou na větší výstavbu připravena?
1: Podle zástupců kraje i měst ano. Zaznívalo ale, že obce se budou muset naučit víc plánovat do budoucna a zároveň hledat kombinaci různých forem bydlení. Od nájemních přes družstevní až po klasické vlastnické byty. Právě dostupné bydlení pro mladé rodiny a střední příjmové skupiny dnes podle průzkumu chybí nejvíc. Podle organizátorů konference už navíc nejde jen o sociální téma, ale také o problém, který může ovlivnit další rozvoj regionu i dostupnost pracovních sil.
0: Na konferenci v Hradci Králové se dnes mluvilo o bytové výstavbě v Královéhradeckém kraji. Byl u toho náš reportér Jiří Hofmann, který nabídl aktuální informace. Díky za to a příjemný zbytek dne.
1: Naslyšenou a hezký zbytek dne.
2: Den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 26. května je úterý. Ve Špenderově mlýně pokračují práce na propojení dvou lyžařských areálů na protilehlých svazích Labského údolí. I o tom jsme vysílali. Do začátku zimy by mělo být dokončeno alespoň jednosměrné propojení středisek Svatý Petr a Medvědín. Kvůli budování nového mostu a lanovky je teď uzavřené parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna. Další dopravní omezení se pak přidají na začátku letních prázdnin, jak dnes zjistila naše reportérka Kateřina Kohoutová.
1: Parkoviště P1 ve Špindlerově mlýně teď zabrala těžká technika.
2: Začala ta nejintenzivnější fáze realizační toho projektu propojení.
1: Vysvětluje ředitelský areálu René Hroneš, my tady vidíme uprostřed parkoviště vznikla velká jáma.
2: Jáma, která vypadá poměrně dramaticky, tak zase bude zarovnaná. Je to v podstatě základ pro budoucí objekt, pokladen, infocentra, sociálního zázemí. Vidíme tady několik dalších děr, tamhle v rohu parkoviště je díra, ve které teďka vylejváme betonové základy pro budoucí stanici lanovky.
1: Tady v místě, kde teď my stojíme, tady u silnice, povede most, který propojí Medvědín.
2: Překlene příjezdovou silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna, tím způsobem, že i lyžaři z toho Medvědína už doližují po nové sjezdovce lesní přes tenhle ten most do zase do prostorů toho terminálu k nové lanovce. Tím pádem bude v letošním roce už zprovozněno vlastně jednosměrné propojení.
1: Čeká tady turisty kvůli stavbě nějaké dopravní omezení?
2: V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu kvůli ukládání mostovky toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
1: Propojení sjezdovky se lyžaři vyzkouší už při zahájení letošní sezóny, které bude začátkem prosince. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: spisovatel Jan Štifter, je hostem Českého rozhlasu. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Který nám přijel představit nejnovější čerbu na pokračování román Pavýhody, který budeme ve vysílání Českého rozhlasu nabízet. Jen možná připomeňte, jaký je váš vztah k východním Čechám.
1: Velmi vřelý, já jsem studoval v Pardubicích kulturní dějiny, pak jsem nějaký čas studoval v Hradci literární studia. Naše rodina pochází z Horního Jelení u Pardubic. V Pardubicích jsem se ženil, měl jsem tam první byt a takový ty věci, které člověka vlastně asi poznamenají na celý život.
0: A právě ta nejnovější kniha Pavýhody se odehrává v prostředí Horního Jelení, takže to vás ovlivnilo nejvíc?
1: Tady v tom smyslu asi vyprávění mojí babičky, která mě skutečně ovlivnila tím, že jsem začal vnímat a mít rád takový ty starý rodinný příběhy. To byl vlastně každý večer u ní, kdy jsem za ní chodil a říkal jsem babi povídej, jak to bylo tenkrát. Mm-hmm. A pro mě jako kluka narozeného v roce 84, to bylo skutečně jako zážitkový vyprávění, to, jaký to bylo v těch 30. a 40. letech. Ona pocházela vlastně jako z velmi chudý rodiny, z malého domečku a byl to prostě úplně jiný život.
0: Kolik tenkrát byl babičce, když vám vyprávěl?
1: Babička byla ročník 30, takže mi to vyprávěla někdy kolem roku třeba 95, takže jí bylo nějakých 65. A vlastně pořád nám říkala dokola ty stejné věci a já tím, že mi to pořád říkala dokola, tak jsem potom byl schopný tady tu knížku Pavýhody napsat.
0: Jen a vy jste si dělal už tenkrát poznámky, když to vyprávěla, nebo jste to měl v hlavě?
1: Když mi to vyprávěla jako klukovi, tak jsem to spíš jen tak jako nasával a vnímal a potom někdy kolem roku 2000 jsem vzal i magneťák a nahrál jsem si některé ty věci. Ty jsem si potom i přepsal do takových jakoby jakých lístků. Měl jsem pocit, že s tím chci jednou pracovat. Babička s dědou pak zemřeli někdy potom v roce 2000 a já jsem měl za to, že vlastně neumřeli úplně, protože mi jako trochu z nich zůstalo v tom vyprávění. A chtěl jsem ten příběh, který byl pro mě důležitý, protože je to vlastně příběh naší rodiny a nějakého rodinného hrdinství a vůbec nějaký rodinný identity, příběh jedné rodiny v kontextu východočeského 20. století, tak to jsem chtěl odvyprávět.
0: Vy jste zmínil babičku a myslím, že velký vliv na vás měl i děda.
1: No určitě, já jsem pak o dědovi napsal knížku, ta se jmenuje Partie krásného Rudyho, protože můj děda tvrdil, že vypadá jako Sean Connery, respektive taková lepší verze Seana Conneryho.
0: Vypadal.
1: A trochu jo, tak jako velmi vzdáleně. A zakazoval nám říkat dědo, tak jsme mu museli říkat krásný Rudy.
0: Pavýhody jsou, jak jste sám řekl, o hrdinství, o příběhu hrdinství vaší rodiny. No je to čerba na pokračování, nebudeme všechno prozrazovat, ale můžete stručně říci, o čem to bude.
1: Pavýhody jsou příběh dvou generací, dvou chlapů, je to takový chlapský román. V té první části je hlavně hrdinou můj praděda, kterýmu se říkalo Tarzan, protože přepral medvěda. A tam byla taková soutěž někdy ve 20. letech, okolo roku 1920, kdy do Horního Jelení přijel cirkus a byla výzva, kdo přepere medvěda, ten vyhraje spoustu peněz. On měl sílu a chuť vyhrát a vyhrál. A pak je tam příběh mýho prastrýce Jendy, po kterým já se jmenuju. A ten Jenda je narozený tak, že vlastně to jeho mládí dospívání spadá do druhé světové války a on taky má vlastně ambici v podstatě jako nějak zvítězit nad něčím a tak si jako toho medvěda si volí Němce, nacistický Německo a utíká na Slovensko a tam se potom stává součástí národního povstání. Vidíme v tom takovýto poselství a věc, ke který se i my doma pořád vracíme. Takový to, že člověk jako těm věcem musí umět čelit a když něco chce, tak se zatím musí jít.
0: Jan Štifter, zdraví inspiraci a ať to, co přichází, přichází v pravou chvíli a těší vás i dál.
1: Děkuju, hezký den.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Takové byly události 26. květnového dne. Slyšeli jste, o čem Český rozhlas Hradec Králové v úterý 26. května vysílal, co sledovali naši reportéři, co nového. A co nás čeká ve zpravodajství zítra, co budeme sledovat? Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Tímto krokem se snaží zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří bezohlední turisté vstupují. Detaily zítra v našem vysílání doplní mluvčí parku Radek Drahný. Zjistili jsme i to, že Novopatský sbor dobrovolných hasičů získal nové moderní vybavení. Díky doplnění zásahové techniky budou záchranáři lépe připraveni na výjezdy k mimořádným událostem. Téma zítra probereme. Hradec Králové chystá rekonstrukci části pražské třídy za 250 milionů korun. Podrobnosti zítra. Královéhradecký kraj nechá opravit stravovací provoz domova u Byřičky v Hradci Králové. Královéhradecký kraj za opravy zaplatí zhruba 125 milionů korun. Práce jsou plánované na roky 2027 a 2028. V domově jsme natáčeli. Reportáž přineseme v našem zítřejším vysílání. Zpravodajsko-publicistický přehled Českého rozhlasu Hradec Králové je pro tuto chvíli u konce. Najdete nás také na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním vás provedl Karel Sladký. Dál hezký poslech našeho vysílání.

Tak když jsem před chvílí říkal dál hezký poslech našeho vysílání, měl bych říct, co dál v našem vysílání, v našem programu. Po 18. hodině budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vybírat z archivu. Nabídneme pohled do zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku za rok 2010, kdy cenu převzala herečka Eliška Balcerová. Jak to vypadalo v zákulisí, kdo přijal, jaká byla atmosféra, uslyšíte v našem vysílání už po 18. hodině. Počkejte si na to. Budeme vybírat z archivu, protože letos je to jubilejní 30. ročník této ankety. Když o ní mluvím, připomínám, že do konce května čekáme na vaše tipy, nominace na jubilejní Šarmantní osobnost. Pokud jste to ještě neudělali, můžete poslat e-mailem sarm@rozhlas.cz. Za 3,5 minuty vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy. Slyšíte, co je nového. A po 18. hodině pohled do zákulisí ankety Šarmantní osobnost za rok 2010.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V sobotu zahájí sezónu hradecké koupaliště Flošna. Soud pustil Dominika Ferryho z vězení. Prvním kolem na tenisovém Roland Garros neprošly obě Lindy, Nosková i Fruvirtová. A zítřek bude většinou slunečný s teplotami do 28 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Hradecké koupaliště Flošna zahájí letní sezónu v sobotu 30. května. Voda v bazénech bude vyhřívaná na 26 stupňů. Otevírací doba bude zatím od 10 do 18 hodin. Postupně by se měla prodlužovat. Flošna díky vyhřívaným bazénům tradičně zahajuje sezónu jako první koupaliště v našem kraji a v září končí jako poslední. Hradec Králové uspořádal odborné fórum zaměřené na organizaci městských slavností a kulturních akcí. Víc než stovka zástupců samospráv a kulturní organizací z celého Česka se na něm sdílela zkušenosti s přínosem těchto událostí pro rozvoj měst a obcí. Setkání navázalo na loňské oslavy 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové, za které město zaplatilo 86 milionů korun, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Diskuze se soustředila na to, jak mohou města a kraje podobné příležitosti využít pro svůj dlouhodobý rozvoj nebo zapojení místních komunit. Program doplnili případové studie z praxe a následná panelová diskuze, která se věnovala přínosům, ale i limitům a zkušenostem, které velká městská výročí přenášejí do praxe.
2: Účastníci fóra zároveň pokřtili novou publikaci s názvem Hradec Králové 800, která na 240 stranách shrnuje události loňského výročního roku. Dominik Ferry opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 tříletého trestu za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Ferry argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
5: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
2: Soud stanovil zkušební dobu 3 roky, dohled a účast v resocializačním programu. Ferry se musí neveřejně omluvit poškozeným. Sport. Tenistka Linda Fruvirtová po úspěšné kvalifikaci do druhého kola Roland Garros neprošla. Domácí francouzce Jacquemotové podlehla 4-6 a 3-6. Už předtím vypadla v prvním kole i Linda Nosková. Prohrála s Řekyní Sakariovou 5-7 a 6-7. Počasí. Zítřek přinese jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 17 až 20. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. K večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku počítejte s omezením na silnici číslo 323 u Dobřenic. Kvůli opravě mostu přes dálnici se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem. Omezení potrvá do konce května.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Celostátní rozhlasová anketa, šarmantní osobnost roku, ve které hlasujete pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos jubileum 30. výročí. Ještě do konce května čekáme na vaše tipy. Na internetové stránce šarmantniosobnost.cz jsou podrobnosti k této anketě. Navrhovat můžete ty, kteří ještě zlaté keramické slunce a titul šarmantní osobnost roku nezískali, ale že už jich bylo za desítky let. No a protože letos jubileum, připravili jsme pro vás v Českém rozhlase v Hradci Králové ohlédnutí za minulými ročníky, a to v podobě sestřihů všech nahrávek, přímých přenosů, které jsme vám nabídli. Minule to byl záznam gala večera z Klicperova divadla v Hradci Králové, kde cenu za rok 2010 převzala šarmantní herečka Eliška Balcerová. Dnes vám nabídneme reportáž ze zákulisí. Pohled právě do zákulisí, kde byly mikrofony Českého rozhlasu, zaznamenaly atmosféru. Tak si společně s námi připomeňte a vraťte se s námi na vyhlášení gala večera šarmantní osobnost roku 2010, ale do zákulisí Klicperova divadla v Hradci Králové. Reportáž tenkrát natočili Marta Ružičková a Zdeněk Novák. Určitě si ji společně s námi v příštích minutách rádi připomenete. Hezký poslech, hezký podvečer s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Zdeněk Novák
1: a Marta Růžičková.
0: Zdravíme vás z Klicperova divadla. Je tu pohled do zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku.
1: Ano, už po 15. vybírá Český rozhlas šarmantní osobnost, ale my jsme se s kolegou Zdeňkem Novákem dohodli, že se budeme ptát, jak nestratit šarm, a to je, myslím, dobré, ne?
0: A po kom ho třeba kdo z našich hostů zdědil?
1: Teď právě Eva Pilarová konzultuje zvukovou zkoušku s naším hudebním redaktorem Tomášem Kačnerem a my si počkáme úplně klidně.
2: To je směs semaforu, ano, ano.
3: Jo. A na tom Montyho čardáš.
2: To by bylo dobrý.
3: Jo. To znamená, my pojedeme, to rozjedeme tou, tou směskou amfora. A tady, kdyby bylo možné před tou doli si něco říct, protože já bych tam ráda řekla.
2: Tam by právě bylo povídání, tam by mělo být jako jedno.
3: Na půl odspívám a na půl odchraptím.
2: Dobře.
1: Dobře.
2: Richarde, mohl bych, tohle jsou pánové z Gentleman Singers z našeho nejlepšího vokálního souboru.
0: Tomáš Kačner je představil za nás.
1: No, samozřejmě musí a my jen tak v tichu nasloucháme, protože nemůžeme rušit zvukovou zkoušku. Samozřejmě, my si počkáme.
2: Jako k tomuhle samozřejmě, jestli to je vůbec možný.
3: By to šlo krásně, určitě.
0: Ještě, že jsme z rozhlasu, protože televize by pohled do zákulisí natáčela velmi obtížně, protože paní zpěvačky, herečky by asi nenechali nahlédnout do zákulisí v době, kdy jsou v bačkorách.
1: Když by nebyli v gala.
0: Tak.
2: Super. Hlou doli a třetí bude Montyho čardáš, tohle pořadí.
1: Evě Pilarové to sluší i tak.
0: I když jsme ještě v zákulisí a ještě není úplně v gala, co se týká třeba oblečení.
3: Jak jste si jistý, že takhle nepůjdu na jeviště?
0: No, ale ladilo by to k těm sedačkám a k tomu koberci, alespoň barvou, to je skromný mužský názor.
3: Odhadněte to dobře, v džínách a v kickách fakt nepůjdu.
1: Když hledá Český rozhlas šarmantní osobnost, my se budeme ptát na to, jak nestratit šarm. A já si pamatuju na vaši nádhernou písničku Pohlazení po duši, no a to je ono. Já si myslím, že to pohlazení po duši je důležité v životě, aby člověk tu noblesu nestratil.
3: No tak pohlazení je samozřejmě velmi důležitá záležitost, no a co se týká nějak šarmu. Nějak o tom moc neuvažovala, mě hrozně překvapilo, že zrovna já jsem byla vybraná mezi těch 10 nebo kolik je nás to. No tak no, posluchači, já jim za to strašně moc děkuju, ale fakt mě překvapili, no. Jak říká Karel, jsem překvapen.
1: Jak ho nestratit tedy šarm? Vy ho máte neustále.
0: Říkáte, že o tom nepřemýšlíte, ale zkuste tak zalovit v paměti, čím jste to udělala, že jste v té desítce.
3: Tak to museli udělat mý příznivci. Já za to nemůžu, já jsem si fakt neposílala hlasy.
0: Tomáš Kačner ukazuje téčko.
2: Já už bych potřeboval dělat zvukovou zkoušku. Běží nám čas a vy zdržujete.
0: Dobře, tak mi ještě jednu otázku. Šarm se může taky tak trošku dědit po našich úžasných předcích, třeba po mamince, po babičce. Vzpomenete si na svou?
3: No, vzpomenu určitě. Já nevím, jestli teda opravdu bych měla mít trošku toho šarmu, tak zřejmě po té mamince, protože maminka jako švadlena si dokázala vždycky ušít krásné modely a co se týkalo takových těch kostýmků nádherných, tak to zase tatínek, byl sice pánský krejči, ale mamince ty kostýmky taky dělal.
4: A hodnotil.
3: No a jinak moje maminka, která letos oslaví 96 let, tak vám musím na ní prozradit, že chodí ve vysokých podpatkách, líčí se, ne nějak přehnaně, ale prostě dbá na sebe, upravuje si vlasy, všecko bezvadný. A tuhle mi říkala, šla jsem si do trafiky pro noviny a zapomněla jsem doma hůlku a vůbec jsem si toho nevšimla. Tak mi to velice potěšilo. No.
1: My vám přejeme, abyste nestratil ani vy šarm a držíme vám takhle palce.
3: Já vám velice děkuju.

0: Tak vzdálíme se z téhle hudební kulisy, o kterou se stará Eva Pilarová.
1: Ale protože jsem v zákulisí zahlédla Janu Štěpánkovou, já si myslím, že bychom mohli za ní, ne? Využít chvíli.
0: Myslím, že ti, kteří jsou teď u rádia, si rádi poslechnou písničku od Evy Pilarové, neochudíme je o hudbu.
1: Tak my si taky samozřejmě musíme za Janou Štěpánkovou dojít.
0: No a potřebujeme ten čas, to se hodí.

0: po šipkách.
1: Dita Prokešová nám řekla po šipkách, tedy my se za Janou Štěpánkovou jdeme po šipkách.
2: Tak vzpomínáš na naše dětství, to jsme hráli šipkovanou stále, ne. Chodili jsme po šipkách, kreslili jsme si je na chodník.
1: Ano, ano, to máš pravdu. A v lese na cestě, anebo z větviček, ano. Ano, přesně tak. A teď Jana Štěpánková.
2: Kde to je?
1: Kde měl být?
2: Počkej, no chodby i zákulisí Klicperova divadla jsou spletité. Myslíš, že je to ta šatna jako v loni? Ne. Jana Štěpánková. No, víte, co je zvláštní? Že Eliška Balcerová je letos v šatně, která patřila loňské vítězce.
1: Ano. No, no samozřejmě, předávání štafety.
2: Zdravíme vás srdečně, vítáme v Hradci Králové.
3: Děkuji.
2: Sluší vám to. Když to řekne muž, tak smáte, doufám, radost.
3: Víte,
1: když to řekne žena, tak musíte mít dvojnásobnou radost.
2: A to myslí na 100% upřímně.
3: Říkáte to přesně.
1: My jsme se dohodli, že se budeme ptát na to, jak nestratit šarm. Prozradíte nám to?
3: Ne, já to nevím.
2: No vy jste ho loni evidentně měla, protože jste byla šarmantní osobností, ale letos ho máte zase, to jsme usoudili my, takže jste ho nestratila. No tak musíte vědět, jak to udělat.
3: Já to nevím. A to dostává jenom ženy nebo taky muži?
1: Samozřejmě i muži. Kde se vzal? Protože já si myslím, že to je dědičné a že jistou noblesu od svých předků dědíme.
2: Myslíte si, že to po mamince, po babičce, po dědečkovi? Se starého Máteřova.
3: Máteřov, no, ano, jak to víte.
2: Vy jste nám to loni říkala a já jsem si to zapamatovala, protože my jsme oba z Pardubic.
3: Pardubáci, no jo, já jsem patriot, i když tam nepatřím, ale jsem patriot, já mám Pardubice moc ráda, no tak taky 5,5 roku, no to je dlouhá doba.
2: Člověk na své začátky vzpomíná intenzivně, takže je jasné, že na Pardubice jsou vzpomínky intenzivní.
3: Ano, ano, máte pravdu.
1: A když jsem naznačila tátu, paní Štěpánková, táta byl velice charismatický člověk.
2: No a co ty babičky a maminka? Mě to zajímá jako člověka, který je nezná, tak jaké asi byly? Zkuste nám je popsat.
3: Máma jo, tam měla šarm. To já nemám zdaleka, to co ona. Ona byla prostě půvabná ženská po všech stránkách. No a babička, babičky vlastně taky, ale každá jinak.
1: Jak?
3: Ta jedna, ta mamina, matka, to byla taková jak bych to řekla?
2: Svérázná?
3: Ne, byla velice přísná. Byla velice přísná, aspoň co já si pamatuju. Aspoň na mě. Taková jako... A ta druhá, ta tátová, no to prostě na tu já nemůžu zapomenout.
2: Čekám, že řeknete pekla výborné buchty, nebo co řeknete?
3: Ano.
2: Tak.
3: Ona byla zemlejna. Ona byla z jižních Čech, nebo dá se to tak říct, tam ze Šumavy takhle. A tím, že byla zemlejna, tak uměla dost věcí z mouky. Takže já byla na tom odchovaná. Já milovala, ale i bramborový kaše uměla, i slepici na paprice. Ne všecko. Ona ty chocky, ona byla chodka. Chocky koláče a vdolky a koblihy a já nevím, no konec, můj konec.
2: No počkejte, ale jste šlank, i ona to zvládala být šlank, přitom když měla ráda mouku.
3: Jo. Byla.
1: Čili pekla vdolky s noblesou.
3: Jo, ne, ona byla už... Já musím říct, že všichni z nás, který jsme ji poznali, jak Martin, Petr, Kristina, tak říkáme, že jsme jedli dobrý jídla doma, ale žádný se nevyrovnalo té babičce.
2: To jsem přesně chtěl slyšet. Tak to má být, že babičino je nejlepší.
1: No samozřejmě, protože to jim udělá radost tam nahoře, 100%.
2: A paní Jano, ještě na závěr, váš vzkaz... Ne vzkaz, váš komentář k vítězství Elišky Balcerové v anketě Šarmantní osobnost roku.
3: No já myslím, že je v dobrý společnosti. Ale Eliška, víte, oproti mně ta strašně ráda povídá. To budete šťastný, až ji dostanete takhle k sobě, k mikrofonu, ta nezavře pusu, což je úžasné.
2: No nevím, jestli vás trumfne dneska, protože na babičku, která pekla nejlepší koláče a buchty, dneska asi nikdo mít nebude.
3: To je pravda, ale ona to je dar. Rozumíte, já jsem taková, spíš se utáhnu, tak jako moc nejdu dopředu, do popředí, když to Eliška, to je tajfun. To poznáte.
1: To je sice pravda, ale my jsme rádi, že jste nás neodmítla a velice sympaticky a mile přijala.
3: Šarmant.
1: Šarmant.
3: Děkuji.
1: Taky děkujeme.
0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2010.

ve tvém městě už je smutný každý dům a ty o tom nevíš nic. Už jsem tam byl jednou kvůli zázrakům a nechtěl jsem se vrátit víc.

0: Opustili jsme šatnu Jany Štěpánkové, kde byla s Evou Pilarovou. Mezitím jsme poslouchali právě zkoušku Evy Pilarové v Amplionku a taky Gentlemany. Tak co bys řekla tomu, kdybychom teď posluchačům nabídli Beatles v podání Gentlemanů? Oni vydali CDčko totiž.
1: To je správné, protože když se řekne Gentleman, to znamená, je to člověk, který má charisma, který má noblesu i šarm.
0: Takže Gentlemani a Beatles.
1: Teď. When

0: Opustili jsme vyhřáté chodby a šatny Klicperova divadla.
1: Ano. A utíkali jsme před divadlo, protože právě přijíždí Jan Rosák. No. Toho si nemůžeme nechat ujít.
0: Státní poznávací značka 1SF, ne, dál nebudeme pokračovat, ale má moc pěkné autíčko. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
1: Protože Český rozhlas už 15 let hledá šarmantní osobnost, tak my se ptáme, jak nestratit šarm. No a to je otázka i pro vás, pane Rosák.
2: No tak někdy, když člověk nemůže jako třeba tady najít dlouho parkování, je to opravdu veliká potíž nestratit šarm, ale Našinec už má něco za sebou, takže už je zocen. Len v takovýchhle bojích o park plac, že jo?
0: Zvlášť tady v Hradci to je ožehavé téma parkování.
2: To mi povídejte, to je problém už i dneska v Mníšku pod Brdy.
1: Myslím, že Praha v tom je zvlášť teda veliká.
2: Ne, Praha je v tomhle tom naprosto strašná, proto já jsem se z Prahy odstěhoval taky, abych ten šarm si zachoval aspoň na Mníšku pod Brdy, že jo?
1: Také se ptáme na to, zdali ten šarm ze získat od někoho, já nevím, z předků, od babičky, od prababičky.
2: Vy myslíte, jestli šarm je nakažlivý?
0: Jestli je dědičný taky.
2: Jo, dědičný. A tak to možná jo. Nakažlivý to asi ne, i když samozřejmě jak si vás fascinují vás lidi, kteří jsou šarmantní, ale já si myslím, že jestliže teda nějaký stopy šarmu ve mně jsou, tak je to dědičný po tatínkovi, který byl veliký šarmér. To, kam já se na něj hrabu. On dokonce dělal pro firmu Rolný, u které byl zaměstnán, která vyráběla v Prostějově oděvy, tak dělal pro ně svého času i manekýna, jako na vedlejšák.
0: Že jste nešel v jeho šlep jejich v tomhle?
2: Nešel, protože mě nebaví obchod. On byl obchodník a já bych prošustroval kalhoty, i erární možná.
1: A protože jste náš kolega, začínal jste v rozhlase, tak já se chci zeptat, zdali rozhlas nestrácí šarm. Má ho neustále?
2: Rozhlas naprosto nestrácí šarm. Moje manželka tvrdí a já, protože si myslím, že moje manželka má pravdu úplně ve všem, ono mě teď neslyší, takže mohl bych to...
0: Škoda, že odešla, byla jí zima.
2: Mohl bych kecat, no. Ale ne, ona říká větu, za kterou já stojím taky, že rozhlas je poslední inteligentní médium ve společnosti. No, to může vás těšit a mě taky, protože já jsem taky v podstatě rozhlasák, že jo? No.
1: Výborně. Eliška Balcerová je vlastně šarmantní osobností roku 2010. Získají dnes tu cenu, ale my vysíláme později, tedy se ptáme na vás, jak na to zareagujete.
2: Že získá Eliška Balcerová? No, hlubokým úklonem, hlubokou úklonou. Určitě Eliška Balcerová je dáma. A já bych řekl, že jestli mezi chlapy je ubývají šarméři, tak mezi dámami bohužel taky, tím, jak společnost hrubne. A každá taková dáma jako Eliška Balcerová je vzácnost a je potřeba před ní se hluboce uklonit. No.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2010.
1: Marto, co zajít do divadelního klubu?
2: No, tak divadelní klub samozřejmě k divadlu patří a k šarmantní osobnosti zejména, protože tady se scházejí osobnosti, které se potřebují občerstvit.
1: Duševně i skutečně.
2: S kolegou Zdeňkem Novákem točíme zákulisí a my si vás nemůžeme nechat ujít. Můžeme se vás zeptat na šarm, jak nestratit šarm?
1: Posluchačům možná ale uniklo, koho oslovuješ? No, hvězdu dnešního večera.
2: Jdeme za Eliškou Balcerovou.
3: No tak já nevím, udržet dobrou náladu, protože šarm to je, jak dobře víme, jakýsi půvab, jakási přitažlivost nebo osobní kouzlo. Protože ono to je velmi složitý, šarmantní osobnost, co to je? Já jsem o tom přemýšlela. Ale protože je to na rok 2010, tak možná, že letos už ani nemám.
1: To není pravda. Ten se nestrácí přece. Pod stolem není, je ve vás.
3: Jestli se s tím člověk rodí, asi ano.
2: My jsme se teď ptali Jana Rosáka a on říkal, že to je naprosto přesné, že jste šarmantní osobnost par excellence.
3: Říkal pan Rosák, no tak mu musíte věřit.
1: No a říkala to i Jana Štěpánková, kterou střídáte, vlastně i když střídáte není správné slovo. Vy tak přebíráte štafetu a jste ve vybrané společnosti.
3: Zajímavé je, že tu štafetu převezmu po Janě Štěpánkové velmi ráda, protože jsem letos v sezóně po ní přebral jednu moc krásnou roli, kterou ona hrála na Vinohradech a já ji hraju teď, takže ta štafeta je moc příjemná, jestli ji převezmu. Takže musím Janě říct, že tu štafetu po ní přebírám hrozně ráda.
2: Kromě toho, že se ptáme, jak nestratit šarm, tak také vyzvídáme, nebo spíš pátráme potom, dali se ten šarm a noblesa, jistá noblesa, dá zdědit po mamince, po babičce, po tátovi.
1: Šarmantní štafeta od babičky je tu v případě Elišky Balcerové?
3: Já si myslím, že tentokrát to není slovo dědit, ale já jsem mi asi opravdu, jestli něco takového ve mně je, a narodila jsem se s tím, tak to asi je po mé mamince, která, když byla mladá, byla velice krásná, velice půvabná a milá bytost. A hrávala taky divadlo, ochotnicky sice, ale hrávala divadlo a pamětníci, kteří si pamatuju, říkají, že byla velmi šarmantní. Takže dneska, příští roky bude 90 let a je stále. Takže doufám, že se ten šarm nestrácí v člověku.
1: To je krásná souhra. My jsme mluvili s Evou Pilarovou, ta taky mluvila o své mamince, která je 92
4: 96.
1: a 96 dokonce a chodí pořád na vysokých podpatcích.
3: No a já jsem ku příkladu znala třeba maminku Jiřinky Ráskové, která se dožila bezmála 100 let, nevím, taky měla kolem 90. A když jsme byli slavit její narozeniny, tak ona hrozně měla ráda koňak. Měla takový stolek
4: a cigarety.
3: To má dcera po ní.
1: Ano.
3: A ona měla tam takový stolek a my jsme ji samozřejmě s mojí dcerou tehdy, já jsem ji vodila, aby viděla, jak vypadají šarmantní dámy, aby se to taky, aby to viděla nebo aby se taky poučila. Tak jsme ji donesli lahev koňaku a vím, že tehdy Zdeněk Podskalský se na ten stůl jenom tak podíval, protože to byla opravdu sbírka nevídaná a podíval se na ten stůl a ona říkala: "Pane Podskalský," ona mu vykala, říkám: "Pane Podskalský, to je můj stůl. To vypiju já. Ano, k tomu mi nechoďte."
2: Takové jsou šarmantní osobnosti.
1: A paní Eliško, nejtěžší otázka ze všech otázek. Pokládám ji každý rok a odpověď bývá často vyhýbavá. Kdo po vás za rok? Exkluzivní možnost ovlivnit publikum pro další ročník.
3: No já to těžko takhle narychlo řeknu, protože jste mě zaskočili, protože to musí člověk trošku listovat hlavou. A já si myslím, že to nemusí být třeba jenom herec. Mě nedávno volali z jakési ankety, že chtějí točit něco o osobnostech. Já jsem řekla, pro boha, proč jsou to pořád jenom herci a lidi, kteří jsou vidět na obrazovce, proč to nejsou lidé, kteří dělají strašně záslužnou práci a přitom ještě zůstávají šarmantní. A já mám třeba takovou paní doktorku, která by se možná v té soutěži neprosadila, protože lidi neznají. Ale je nesmírně šarmantní, vždycky se na ní hrozně těším, když za ní jdu a ona nás uklidňuje v našich problémech a bolístkách. A to je šarmantní bytost, ale abych vám předala tip na nějakého kolegu, to ode mě dneska nechtějte.
1: To byl uklidňující hlas a uklidňující pohled Elišky Balcerové.
2: Tady je důležité, abychom nikdo z nás nestratili šarm do příštích let v této neutěšené době.
3: To je pravda. Nečíst noviny.

0: proč jsem jel, bych tam... Nám by se špatně mluvilo, kdyby tam chyběl Zbigněk Čemlík.
1: Chápeš, tady mám vínko, tady mám a vidím všechno.
0: Vínko si pak dáme.
2: To je rozhovor Mirka Vaňury se Zbigněvem, který prostě nesmí chybět na žádném ročníku.
3: Nechce jít do hlediště.
0: Nechce jít vědeci a on tam bude, víš?
1: Já nevím, jestli já to vydržím, víš, já jsem v roli jako farář, já musím být ten, který to, no, mimo jiné, bez nikoty, bez kadidla bych řekl.
3: Jestli chce být Zbigněv s námi, no. Nám to lichotí, Mirko.
0: Jo, vy budete taky tady, jo. To mě teda dáváte sebevědomí.
3: Jsem tady v zákulisí totiž.
2: Je sympatické, Marto, že v závěru našeho pohledu do zákulisí panuje tak družná nálada před začátkem celého gala večera.
3: Jestli ten začátek gala večera připadá družný i Ladě Klokočníkové, kdo ví, jaká je nálada?
4: Nálada je dobrá.
2: Já totiž jsem překvapený.
4: Nálada je.
2: No, já jsem překvapený, že Lada na sobě nemá ani kousek nervozity.
4: A tak ona možná je, ale je někde dole skrytá.
2: Hodně ukrytá.
4: Já sázím na Mirka.
3: To rozhlasák.
2: No, báječné, no ale já bych byl nervózní teda.
4: Pravda, to rozhlasové je mi bližší, protože to jevištní, to mám vždycky jednou do roka, takže já věřím, ale takhle, jsou tady lidé, které máme rádi, kteří už nás znají, je to 15 let.
3: A hlavně my se ptáme našich osobností, které tu jsou, zdali ten šarm, který mají, jestli trochu nezdědili.
4: Já si myslím, že i to se dá zdědit, že i to je dáno do vínku a je to takové něco, co je nedefinovatelné. Já jsem dnes poslouchala Zdeňka, když vzpomínal Radovan Lukavský na šarm a krásně francouzsky to charakterizoval. Pro mě právě Radovan Lukavský byl asi šarmér s velkým eš. No. Je tady taky Mirek Vaňura. Ten, no, už všechno...
2: ten se zapomněl před chvílí se Zbigněvem, málem jste tam byla sama.
0: Nervozita je. Zdeněk dneska ráno říkal, že nepůsobím nervózně, to byste se divili.
3: Setkáte se často ve své práci s osobnostmi, o kterých se dá říct, že jsou šarmantní? Že mají
0: no.
3: Plesu?
0: A víte, že jo?
4: Jo.
0: Takovej, ale opravdu, Marto, upocený hasič. Když, ale ne, fakt, když vynášel to dítě, tak to je, pane Šarma.
2: Já jsem rád, že to říkáš, že to říkáš.
0: Není jenom o tom, že mám dneska hezkou košili, že jo?
4: No. No, samozřejmě. Vůbec ne. Té košili to není.
3: Tak má Mirek hezkou košili nebo ne?
4: Košili má hezkou, ale
0: učenou.
2: No vždyť jsem říkal báječná družná nálada před začátkem.
3: No dobře, tak si počkáme na začátek, na fanfáry.
0: To jsme vám zapomněli říct, že my bychom měli být nervózní, nám chybí pan Heger pořád, jo?
3: Chybí, já jsem mu volala a nehlásí se zatím.
0: Už tady podívejte, jak děláme, že nám to
5: nová zpráva, úplně nová zpráva, už sedí mezi lidmi, normálně skromně v publiku sedí jako každý člověk.
0: Pan minister zdravotnictví.
2: Co rychle zajít za Leošem Hegrem, než to začne, ať ho stihneme. Tak. Pojď, Marto, vezmeme to zkratkou. Žádný stud, přes jeviště, prostě to tady přejdeme. Kde je? Vidíme ho. Pojď, jdeme za ním, než se rozezní fanfáry. Pane docente, pane ministře, milý Hradečáku, dobrý den.
6: Dobrý den. Zdravím vás srdečně.
2: Že vy tak jako nominovaný skromně v Hledišti?
6: No tak já jsem dostal lístky a řádně jsem se usadil podle itineráře, že za 10 minut 7 každý má sedět spořádaně a čekat, co bude.
3: Jste na šarmantní osobnosti roku. Ano. No tak já mám takovou záludnou otázku. Šarmantní osobnosti z řad našich vládních činitelů.
6: Tak je to, podívejte se, já když jsem viděl ten seznam nominovaných, tak jsem se trošku styděl, kde jsem se to odstnul a tam mezi těmi našimi činiteli si taky tak občas připadám, že jsem někde z toho Hradce, kde nemám být a pořád se to učím.
2: To je střízlivý přístup a pěkný skromný přístup, Marto, ale ještě nesmíme zapomenout na to, na co jsme se ptali všech, na babičku pana ministra.
6: Tak já nevím, já si připadám jednak, že zdaleka nejsem šarmantní osoba. A že nevím, co bych měl býval zdědit. Musím říct, že mezi svými blízkými a předky jsem měl celou řadu lidí, kteří byli určitě osobnosti a já myslím, že někteří v sobě šar měli také.
2: Tak Marto, krásně jsme to stihli, teď už jenom ty fanfáry.
7: Osvětlovačma, jinak já se na tebe vůbec nedovolám.
8: Jo, já jsem to měl teď vypnout.
7: No. Jo, tak se už připravte, budeme to spouštět.
8: Ano, tak jedem, jo?
7: Kluci, pojedem, jedem.
8: Jo.
7: Zlomte vás. Jedem.
3: A gala večer, šarmantní osobnost roku 2010 začíná. Začíná fanfárami.
2: A loučí se s vámi
3: Marta Růžičková
2: a Zdeněk Novák.
3: Dobrý večer.
9: A dobrý den.
10: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
10: Po 15. vyhlásíme vítěze celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku.

zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2010. Natáčeli tenkrát Marta Ružičková a Zdeněk Novák. Za týden vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme ohlédnutí už za 16. ročníkem této oblíbené ankety. Vzpomínáte, kdo tenkrát od vás posluchačů získal nejvíc hlasů? Byla to zpěvačka Iveta Simonová. Tak tu si za týden v úterý po 18. hodině připomeneme.

dvě silné díly Galavečerů, pohledu do zákulisí šarmantní osobnosti, si můžete přehrát zpětně z našeho webu hradec.rozhlas.cz. Vše je tam přehledně. Pokud si chcete připomenout některé ty večery, výjimečné události, hosty, kteří přijeli popřát i šarmantním osobnostem na webu hradec.rozhlas.cz, máte možnost. Tak to byl dnešní pohled do zákulisí šarmantní osobnosti roku 2010, za týden Galavečer, na kterém byla vyhlášena Iveta Simonová. A co v našem vysílání? Třeba zítra ráno, to tady budeme mít členy České federace klubů vozítek s pedály, to je velmi oblíbené. Radek Fikr, Jan Kloboučník a Čeněk Hradil budou hosty a představí právě Českou federaci klubů vozítek s pedály. A po 11. hodině v radioporadně David Číp ze záchranné stanice Jaro Jaroměř. Tématem bude péče o opuštěná nebo zraněná mláďata, pozorování, bude prostory pro vaše dotazy. Zítra hodinu předpolednem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Na 19. hodinu pro vás chystáme zprávy. Znělka zpráv Českého rozhlasu Hradec Králové se ozve už za 3,5 minuty a poté nabídeme další večerní pořady a písničky, které máte rádi. Když se dívám do té hudební nabídky interpretů po 19. hodině, bude to třeba Hana Zagorová, Martin Maxa, Dalibor Janda, Činasky, také ještě Karel Černoch zaspívá, nebo Elton John. To, co máte rádi po 19. hodině v programu Českého rozhlasu Hradec Králové, už téměř večer. Vysílání. Tak pohodový, příjemný večer a hezký poslech Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Karel Sladký. Opatrujte se.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. V hradeckém obchodním centru O-Park budou mít večer cvičení záchranáři. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa Kanadu a zítřek bude většinou slunečný s teplotami do 28 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic, jak informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů. Přes tropickou třicítku se teploty dostaly třeba i v Plzni, Českých Budějovicích nebo v Olomouci. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě zítra na jižní Moravě. Složky integrovaného záchranného systému obsadí pozdě večer obchodní centrum O-Park v Hradci Králové. Policisté, hasiči a záchranáři tam budou nacvičovat zásah proti ozbrojenému útočníkovi. V okolí centra na Gočárově třídě musí lidé počítat s pohybem většího množství záchranářské techniky a taky s dočasným omezením dopravy. Policie proto žádá řidiče i chodce, aby respektovali pokyny pořádkových sil. Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna je pro běžný provoz uzavřené. V jeho blízkosti se staví nový most a lanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Medvědín. Další dopravní omezení se přidají ještě do začátku letních prázdnin, upozorňuje ředitelský areálu René Hroneš.
2: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu v průběhu zhruba července. Očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení. Sport.
0: Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi hru.
3: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch gólů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát, a aby jsme ten zápas vládli. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 17 až 20. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. K večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září. A na Náchodsku je na silnici 307 ve Velkém Třebešově zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se tam kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Navrhla jste, abychom v dnešním Hezky česky probrali slovo bordura. Kde se vzalo? No to je sice pěkné, paní magistro, ale já bych nejprve rád věděl, co znamená. Je to nějaký generační problém, že vy to víte a já ne?
2: Ne, myslím si, že je to u mě nemoc z povolání, protože při těch korekturách čtu všechno možné, ale dost často čtu třeba kunsthistorické texty a tam je to samá bordura. Jakmile jde o nějaké zdobné památky architektonické, tak tam na borduru narazím každou chvíli.
1: No tak to řekněte, co to je.
2: To jsem ještě neřekla.
1: Je to zdobné, tak spíš vy ženy asi budete vědět, ale já teda netuším.
2: Dobře, tak v tom výtvarném umění je to konkrétně takové ornamentální orámování třeba nástěnných maleb nebo nějaké výzdoby a to orámování tvoří rostlinné nebo zvířecí motivy. To je taková specialita. No ale když byly naše děti malé, tak jsem jim chtěla vyzdobit pokojík a nakonec té zdi dolů, kde jsem to malovala, tak jsem nalepila borduru. Bordura je totiž i taková ta ozdobná páska tapetová. A nebo třeba dřív babičky naše přišívaly na záclony borduru. Byl to zkrátka ozdobný okraj.
1: No a teď můžeme tedy přistoupit k tomu, odkud to slovo přišlo, když už konečně víme, co znamená.
2: Tak a teď konečně k tématu.
1: Já bych řekl, to je zdobné, to bude něco z francouzštiny.
2: Jasná věc.
1: Jo?
2: No jo. Ale zajímavé je, kde se to slovo vzalo v té francouzštině. Protože bordura tedy ve francouzštině taky znamená nějakou obrubu, ale původně znamenala prkenou obrubu. A je to slovo příbuzné se slovem bordel, také v té francouzštině, a to slovo znamenalo chatrč z prken, tedy jakýsi prostor olemovaný zase prkny, ohraničený. No a dnes ten bordel ve francouzštině, ale i u nás, když můžu přejít trošku. Mm-hmm. Převzali jsme totiž nejen borduru, ale i ten bordel, ale ve francouzštině i u nás to dnes znamená nevěstinec, nebo nějaký nepořádek, nebo rámus. No a s těmi prkny to v té francouzštině souviselo tak, že první bordely ve významu nevěstince byly prkené boudy postavené v přístavech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná síru pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

chodem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Lajira Tyšukar Šuniven. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o svatém přijímání a pozveme vás na světový romský festival Camoro. Teď už kapela Deladap.

0: Festival Camoro odstartoval v neděli 24. května. Večerní Camoro party na pražském Střeleckém ostrově. Začal tak 28. ročník největšího romského festivalu na světě, který během týdne nabídne 7 koncertů, desítky doprovodných akcí, tradiční průvod centrem Prahy i program věnovaný připomínce romského holokaustu. Na zahajovacím koncertě natáčel Dušan Vagaj se zakladatelkou festivalu Jelenou Silajdžič.
1: Prostě jedeme, několikrát to vypadalo, že skončíme, pak jako, když se propojí jako romsko-balkánská energie, tak to má nějaký výsledky. Jako, nejsou vždycky super, ale v případě Camora už jsme se dočkali, jako dožili 28. ročníku a díky skvělém týmu, který to dělá. Někteří jsou tady už 20 let, někteří jsou 15, 10 a některý rok, ale to jsou ti, kteří potom budou pokračovat dále.
2: Jak je těžký vlastně s těma zaměstnancema, když to jak řeknu, spolupracovat?
1: Tak to už asi 10. generace, která se školí a učí prostě co a jak dělat a tak dále. Nejlepší, jestli jsme něco vůbec dokázali udělat v životě, je, že jsme naučili nejen práci jako na Camoru, ale že jsme, věříme tomu, hodně dali do života spousty mladých Romů, kteří teďka jsou na různý pracovní pozici, nejenom to se týká kultury, ale obecně dodělali školu, prostě dali svůj život do pořádku, jsou vzory tím dalším mladými lidmi, učí se, pracují a tak dále. A samozřejmě, že na tom Camoru tady je speciální, specifická energie, kde jsme všichni spolu, ale převážně Romy. Romy mají dělat romský věci, ale spolu samozřejmě s dalšími. Prostě to Camoro je planet pro sebe a ten planet má být takhle, jak vypadá Camoro, myslím.
2: Jsme na Střeleckém ostrově, kde vlastně začíná Camoro. Jeleno, já se zeptám, vzpomenete si, kde pro vás byl úplně ten nejlepší ročník?
1: No, nespomenu se, jako právě tu KTV udělal jako krásný retro mini dokument z roku 1999, byl to první ročník Camora. A já jsem se opravdu u toho rozbrečela, když jsem viděla Věru Bílu jako na první ročníku. Já jsem u Redžepovu takový prostě nejvýznamnější jako romský, jako hudebníci a zpěváci, jako zpěvačky na země kouli. A my jsme v tom roce měli 14 skupin jako romských, 14 států. A to bylo něco. A tak úplně mě to dojalo, ale každý ročník má něco svýho. Jako problém je, že teďka to takhle, jako možnosti jsou menší, než byly 28 let zpátky, ale jedeme a uvidíme, jak daleko se dostaneme.
2: Na co se posluchači můžou tento ročník těšit? A na co se těšíte vy nejvíc?
1: Úvodní koncert, pak je potom Gypsy Jazz, kde budeme mít velký hvězdy, jako budeme mít například Mariusa Predu, který je největší cymbalista na země kouli, jako který bude hrát Gypsy Jazz, jako což bude jako úplně perlička. A pak budeme mít například tradiční hudby, budeme mít poprvé skupinu z Litvy nebo z Moldavska, jako, což jsou takové pecky. Jako. A co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl tak kvalitní, dobrý a různorodný. Tam je několik divadel, několik performanců, tam jsou filmy. Co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl lepší a strašně se na to těším. No teďka je to mnohem jednodušší, než když jsme začínali. Bez internetu, bez prostě manažeru, bez ničeho. A vůbec nevím, jak jsme dávali dohromady 14 států nebo skupina. To vůbec nevím, přes námi, přes příbuzný, Bůh ví jak. Teďka je to jednodušší technicky, protože právě, jak říkám, je internet, prostě jsou informace, jsou sociální sítě a mnohem jednodušším způsobem se schání jako skupiny. Za prvé, Camoro není jen hudební festival, my pořád to zdůrazňujeme, protože Camoro i vzniklo takhle, že prostě jsme naš stáli a chtěli jsme ukázat, že prostě ponižovat vůbec Romy, ponižovat romskou kulturu a umění, to nejde, to se nesmí prostě dělat. Bude, říkám, různý žáry, budou různý jako umělecký a kulturní prostě záležitosti a tak dále, ale jako ten základ je pořád ta tradice.
0: Na festival Camoro nás pozvala zakladatelka Jelena Silajdžič. Více o programu se dozvíte na stránkách festivalu.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a vám ho zpříjemnil Milan Kroka. Obřad prvního svatého přijímání, podobně jako křest, bývá spojen s velkými rodinnými oslavami. Je to velký den, při kterém se schází širší rodina a událost symbolizuje soudržnost a solidaritu. Eucharistie má pro tradičně věřící Romy hluboký duchovní a iniciační význam. Iveta Durdoňová se zúčastnila této události v kostele svatého Víta v Kolíně.
1: Paní Ferencová, vy jste maminka dvou dcer. Co to pro vás znamená, jako pro maminku?
2: Tak je to hezká událost, je to událost, která se vlastně děje jednou za život. Že nejdřív křest, pak svatý přijímání, potom biřmování.
1: A jak jste připravovala děvčata?
2: Připravovali se celých půl roku. Paní Marta, ona za nima každý týden chodila a připravovala je na to, co tady mají dělat a jak to tady bude probíhat.
1: Ty šaty jsou svatební. Nechala jste je šít nebo jste je kupovala?
2: Jsou kupovaný a vlastně to svatý přijímání má být jakoby něco jako svatba.
3: Nezapomeňte na Hospodina, na svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země z domu otrocovi. Ten tě vyvedl po velké a strašné poušti, kde byly ohnivý hadi a štíři po pustině bez vody. Ten pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sítil na poušti Mara, kterou tvoji otcové neznali. Slyšeli jsme slovo Boží.
4: Bohu díky.
1: Jano, co to pro tebe dneska znamená?
5: Teď znamená to pro mě docela dost, protože svaté přijímání už jsem chtěla dost dlouho a konečně se mi to splnilo. Svaté přijímání to znamená druhý křest, přijímáte Boha a věříte více v Boha.
1: Ty jsi četla i z Bible jednu z pasáží, jak dlouho jsi se připravovala?
5: Tak příprava byla dlouhá, cca asi měsíc, dva.
1: Vaneso, co pro tebe to znamená?
6: Tak znamená to pro mě hodně velká sláva a jsem ráda, že můžu být součástí, jakože. Jsem stávala hodně brzo, aby jsem se všechno připravila.
1: Příprava na svaté přijímání trvá půl roku. Museli jste něco splňovat?
7: Musí mít zpověď, ty, který jdou na přijímání, a musí mít křest, že jo? Jinak přijímání být nemůže.
1: Maruško, chodila jsi na modlitby?
8: Ne, jenom na takovou faru, kde jsme se modlili, mluvili jsme o Bohu a tak jsme se vlastně na to učili.
1: Vy chodíte na faru, jak dlouho tam chodíte?
6: Já tam chodím už od malička, bude to asi nějaký 7 let.
1: Maruško?
8: Asi už 2 roky.
1: Paní Moravcová, vy jste dneska připravovala jak děvčata, tak chlapce na svaté přijímání. Každý rok je připravujete. Co to pro vás znamená?
9: No tak já jsem věřící, že jo, a pro mě je to jako Boží chléb, takže dar z Ježíšovi, který je nám pro pozuzení a to první vlastně mají takový slavnější, no. Tak jsem ráda, že aspoň někdo pokračuje po křtu takhle a dává ještě děti na to svatý přijímání, na biřmování už méně, no.
1: Co všechno musí splňovat?
9: Musí být věřící, pokřtěný a musí s tím rodiče souhlasit, nebo ty děti, že jo, samozřejmě. A to je všechno, pak jenom příprava, zpověď a už je svatá.
1: Pak dál se nějak s dětmi pracuje?
9: Jo, většinou se scházím, většinou dál. Chodím za nima podle toho, v jaký jsou vesnice nebo městě.
1: Vy chodíte do Kolína i do Kutné Hory?
9: Taky na Kutnohorsko, ale taky Danimburskou, všude, kde mám ty děti, nebo oni, jak se stěhujou, tak někdy i do Peček, do Týnce, tady byli z Týnce dneska, protože původně bydleli v Kolíně, ale teď už přes Pečky do Týnce nad Labem.
1: Je to vlastně kroužek náboženství pod římskokatolickou farností Kolín. Co dále vy připravujete na tento rok?
9: Tak dále ještě na to biřmování, kdo půjde, protože je v říjnu biřmování.
1: Co znamená biřmování?
9: No, to je dospělost křesťana a modlitba za dary Ducha Svatého. Musíte mít první svatý přijímání a potom už můžete jít biřmování.
1: Co to znamená pro ty děti nebo dospělá?
9: No, hlavně je to tak, že to uděluje biskup, takže ono je to setkání s biskupem.
1: Myslíte si, že to mají už jenom jako tradice?
9: V některých rodinách jo, protože to mám vlastně pořád nějaký ty rodiny dál, co se to děje, že jo, takže je to pořád jakoby jedna rodina, jeden rod a tak dále, takže vlastně ty někteří rodiny to prostě nepraktikují.
1: Vy jste civilní pastoreční asistentka, co vy ještě připravujete tento rok pro děti?
9: No, tak určitě jedeme na vejlet, s některýma maminkama jedeme do zoo a potom na ty jednodenní vejlety s nima jezdím.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách do Zorte za Stipem. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl Teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění tříletý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
1: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
2: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
3: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
2: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
4: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
2: Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Nová budova od roku 2028 nabídne 90 lůžek pro akutní dospělé pacienty a taky 25 akutních lůžek pro děti a dorost. Ty zatím v nemocnici chybí. Pokračuje nemocniční náměstkyně pro léčebně preventivní péči Martina Hyklová.
5: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii. Takže pro nás to slibuje opravdu, že vytvoříme zázemí, které je novodobé a nemá v takových rozměrů nikde jinde v podstatě na Moravě. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa zhruba za 15:15 proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si 2. místo ve skupině. Čtvrtfinále má nehledě na výsledek jisté. V bráně českého týmu bude znovu Dominik Pavlát. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice nadále počítejte se silným provozem kamionu z 11. kilometru. Osobní auta brzdí až za sjezdem na Modřice na 3. kilometru a na Pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem. Od dálnice D5 v opačném směru od Lohkova jsou na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
6: Alex a host.
7: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka Zoo Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
6: Alex a host.

0: Alex a host, vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou, jejíž jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Vlastně nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5 kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Také bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je ne? To příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo.
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spolužačkám, což se stalo, a takže ta byla jako mile upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. A vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme. Máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho. Je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, tak dále. Vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat. Jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem. Jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Gbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu. A to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle, v tom Mongolsku to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem my nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně. I když překvapilo, znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda. Věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl a v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudu, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme. A velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to
0: jak
1: tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny ano. Úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub a hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to je ještě úplně úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejsk.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis.
0: Je to
1: s našimi
0: kompromis.
1: Dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě? Teď?
1: Byly na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale taky budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili, že budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve její ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy, po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvar. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Při sobotních oslavách svaté Zdislavy v Jablonném v Podještění se do tamní baziliky vrátí lebka světice. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.

0: České televize Hynek Chudárek. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
1: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
0: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí město zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom Krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Langočí jsou odsouzeni za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Soudce Igor Krajdl jim trest pětinásobně navýšil oproti lednovému rozsudku okresního soudu.
2: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
0: Oba odsouzení už dříve přiznali vinu. Dnešní rozsudek odvolacího soudu komentovat odmítli. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před dvěma týdny ji z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození vyjmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den. Později bude uložená do hrobu v kryptě.
3: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
4: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před dvěma týdny ukradená, ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
5: Neplánujeme ji dále vystavovat.
4: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
5: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
4: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí na kilometru 145,5 stojí nákladní auto s defektem, blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jehož úvodu prozradil Johnny Cash, že jeho hlavním námětem bude věc zvaná láska. Takhle si zaspomínal Pavel Bobek na lásku ze školních let.

Karla Vosmanská z Taxmania, příjemná verze country jedničky a záhy celosvětového hitu Jacka Greena There Goes My Everything z roku 1978 s českým textem Ronalda Krause Tam, kde jsi s láskou měl žít. Láska se samozřejmě velice zůsta objevuje i v zámořských originálech. Třeba v roce 86 tvrdil bluegrazový fenomén Ricky Skaggs, že láska tě jednou dostane.

Mnohokrát zpíval o lásce pochopitelně i Valdemar Matuška. Možná vzpomínáte na duet s Olinou Blechovou Láska je lék. Podstatně mladší je jeho nahrávka inspirovaná slavnou Carolinou skupiny Alabama, kterou text Ivo Fischera proměnil v tajnou lásku. A Michal Tučný z Fešáky vám teď nabídne alespoň kousek lásky.

I Tomáš Linka dnes dorazil s Fešáky, aby vám prozradil, čím jezdí láska. Jednou z hezké řádky písniček Kanaďana Gordona Lightfoota, které pevně zakotvily na scéně naší country. Tahle se v originálu jmenuje Steel Rail Blues. Jednou z nejúspěšnějších countryvek je Proto tě mám rád slepého Texasana Payna z roku 1949. O 15 let později se objevila ve zpěvníku Jima Reevese.

Džínová láska z odkazu Pepy Blažejovského v nahrávce Radka Tomáška, Heliny Maršálkové a možná tomu nebudete věřit, skupiny Shut Up Františka Ringo Čecha. Za láskou se na pláně country vypravil v roce 1977 i Karel Gott a naspíval super trhák dvojice Bellamy Brothers Let Your Love Flow.

Petr Kocman a z jeho krátkého zastavení v sestavě skupiny Double Eagle drsné prohlášení Láska je past. Podstatně vlídnější názor na lásku nabízí písnička That's the way love goes, kterou v roce 1973 složil legendární Lefty Frizzell a premiérově představil Johnny Rodriguez. V minulém roce se objevila na zatím posledním albu Alana Jacksona.

Nestárnoucí Willie Nelson a z jeho letošního alba Nádherný čas Do smrti tě budu milovat, I love you till I die. A teď rychle za skupinou Rangers a stálicí jejich zpěvníků Láska je věc kouzelná.

Ze zástupu českých verzí klasiky Chrise Christophersona Help Me Make It Through the Night nesporně nejvlídnější. Naďa Urbánková s textem Zdeňka Borovce Hlídej můj spánek, má lásko, na závěr dnešního country dosavníku plného lásky. Což dodrží i superhit poloviny 50. let vokální skupiny Ames Brothers, Láska je neuvěřitelně krásná věc. Love is a many splendid thing. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Na inzertním portálu Bazoš.cz lidé prodávají domácí alkohol. Situaci řeší i celní správa. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. V nabídkách se nejčastěji objevuje slivovice vypálená v pěstitelských pálenicích, někdy jde i o desítky litrů. Zástupci portálu sice uvedli, že se inzeráty

0: právního jednání, jeho rozsah a následky.
1: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička na dotazy odpověděl pouze písemně.
2: Inzeráty se také snažíme aktivně blokovat. Samozřejmě se může stát, že se vždy nějaký najde, co projde filtry.
1: Napsal Smička. Inzeráty na prodej domácí slivovice a dalších destilátů byly ale na portálu i včera. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029, popisuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
4: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
3: Přes 300 let starý obraz Madony s dítětem restaurátoři zkoumali rentgenem v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Rentgen odhalil například historická poškození obrazu a hřebíky ukryté v jeho konstrukci. Snímky pomohou restaurátorům s dalšími opravami. Odhadnou stav dřevěného podkladu, historické přemalby nebo složení použitých barev. Nemocnice službu nabízí za úplatu. S podobnými žádostmi se setkala za posledních 5 let 4x. Rentgen Trénování trvalo asi 20 minut kvůli velikosti obrazu, vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
5: To byl poměrně velký obraz a ten rentgen je už způsoben spíš na menší plochy. To znamená, že když tam leží člověk a má zlomenou ruku, tak se zrentgenuje jenom ruka. Když to tady to byl obraz, myslím, že to bylo 1,85 m, takže on se musel posunovat tak, aby ten rentgen ho vysnímkoval celý. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavírají pravý pruh. Do rána budou opravovat vozovku. A na silnici 35 se pracuje na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou. Silničáři se pohybují v pravém pruhu a vybočuje se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
6: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
8: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás, lenivých smrtelníků, se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korintského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši. To bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevykopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
1: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
2: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak? On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
2: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka báberle a čtvrtý zatím schladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si nebude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5, před očima se chvěje stránka, jsem pouhým kandidátem věd, ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránka. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně vřídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady Tomáš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr. Ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní. Ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Ano, šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá. Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapík s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Myslíš, že když jsi herec, že se s tebe všichni zblázní, nebo co? Ta... A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanům. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kohnová s paní Roubíčkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kdypak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
0: Ale je, celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičil. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Krásnou noc. Je tady další noční linka Českého rozhlasu. Zdravím všechny, kteří poslouchají, nemohou spát, odpočívají po práci nebo si jenom chtějí na chvíli popovídat. Dnes budeme vzpomínat na letní brigády, na první vydělané peníze, na lidi, které jsme při nich potkali, i na zážitky, na které se nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný chmel, jiný pracoval v obchodě, v továrně nebo vyrazil na brigádu daleko od domova. Chodili jste na brigády a rádi? Co vám dali? Co vám naopak vůbec nechybí? A myslíte si, že dnešní mladí mají o brigády stejný zájem jako kdysi? Chodíte i vy na brigády dnes? Co vaši vnuci, co vaše děti, chce se jim do práce v létě? Budeme rádi, když zavoláte a podělíte se o svůj příběh. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu na vás čeká Jarka Barboříková. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer. Posílám Helenku Vondráčkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc. Vítáme vás u noční linky, ve které budeme vzpomínat na letní brigády, první výplaty, první zážitky, které nám léto přineslo. Paní Jana z Prahy je u nás, už mě upozorňovala na to, že to je hrozně dávno. Tak co bylo dávno, povídejte.
1: No, byli jsme na Žinově brigádě. Dělali jsme ve fabrice a tam vždycky mladí byli, prostě museli jít na brigády. Jo, podnik je vyvolil a tyhle, tak jsme jeli na brigádu. A to jsme tenkrát jeli do Žlutic, no, že to byla brigáda, no, sekalo se obilí. A to asi naši mladí už nevědí.
0: No.
1: To byly jako normální kombajny, ale nebo sekačky vyhazovaly už snopy, dělal to snopy a já jsem seděla na tom, jak se to jmenovalo, na tom vozíčku, který dělal na ty snopy, ty zavazoval je. Házeli mi tam prostě klasy, ty, jo, a já tam, to byl takový stroj, který hned určitou dávku těch to obilí smotal a šup a byl snop a zase další a snopy a ty další chodili a ty snopy, doufám, že se jim říkali snopy, stavili z nich panáky, ty, no jak se tomu říká, teď nespomen, prostě stavili jako na poli, aby vysušili, to už je dávno. A bylo to fajn práce, protože jsme seděli, já jsem seděla na tom strojku, tam ty seděli na té sekačce nahoře, tak to bylo takový fajn. Ani jsme se moc nedělali, měla jsem jenom drát takový, kdyby se náhodou zasekl ten provázek a ty, to obilí nebylo možné to svázat.
0: No.
1: Takže to byla taková.
0: Jak jste nemohla vzpomenout na název toho stroje, tak samovaz, nemohl to být?
1: Ano, samovazače. Samovazač to byl. A seděli jsme tam, bylo to docela pohodlný, akorát, že bylo dost prachu, no.
0: No a to jste tam teda chodili jenom v létě, Jani? Nebo prostě, když byla sezona?
1: Vezli autobusama nebo nákladním autama, já už teď nevím.
0: To byla sezónní brigáda. No,
1: no a potom na oběd nás dovezli spole zpátky zase nákladním autobusem. To byl nákladní bus, který byl s lavicema upravený. Tak nás odvezli do nějakého statku, kde jsme dostali v oběd. Ale museli jsme mít každý svůj nádobu na oběd, ešus, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli se to dneska jmenuje, to
0: ano,
1: hliníku s držadlem. Tak nám do toho nám dali v oběd.
0: Jeni, a to jste tam pak i po tom obědě se vraceli. Kolik hodin jste tam byli?
1: No,
0: celý den?
1: Celý den, aby se to vyplatilo.
0: A měli jste dobrou partu?

0: Chodili jste pak ještě po práci někam sednout?
1: Chodili jsme se koupat, tam byl blízko rybník, tak jsme se chodili koupat. A teď se vzpomínám, že to bylo někde ve Žlutici, nebo tak nějak.
0: A myslíte si, že by dnešní mladí takovou práci zvládli?
1: No, kdyby chtěli, tak jo, jinak.
0: Kdyby chtěli, nebo kdyby museli, tak ano, ale opravdu si to neumím představit.
1: Dostali jsme za to peníze, ale ne na ruku, šlo to ty do toho podniku, kde jsme dělali, do té fabriky. Tak nám jako poslali peníze, že jsme tam byli. Ale legrace byla při obědě, protože to byly velký kusy, že jo, tak jsme každý dostal. Ještě jsme nepřivezli ze statku ty velký nádoby z toho nádoby, tak nám z toho nám dávali. O to dobrý knedlíky, maso, vomáčka. No a tam byli psi dva asi a tak holky jim házeli maso a oni to nějak nechtěli. A kluci si udělali grace. Holky, to bude psí maso, proto to nechtějí. Ono asi bylo kořeněné, tak to nechtěli ty vůčáci. A všechny holky, my jsme tam asi čtyři, to odložili jsme ty ešusy na studnu a už jsme to nejedli. Teda já to jedlo, ale
0: Jani, dobře placené, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: To, je to psí maso. No a já jsem to snědla, kluci taky, a ty byli rádi, protože nám to pak vzali. Když jsme to nechtěli, ty ostatní to nechtěli, tak měli jídlo navíc.
0: Dobře, Jani, můžu se zeptat, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: No, oni ne. Měli jsme za to víc než v té fabrice, kde jsme měli. Teď asi měsíčně brala asi 300, ano. Jsem dělala výpočetní stanice a tohle to jsme dostali víc než 300 za to.
0: A co jste dělali, když zrovna nebylo počasí, tak to znamená, že jste ten den šli normálně do práce a nejeli jste pracovat na pole?
1: Ano, normálně do práce a jak se udělal počasí, tak mě zřejmě telefonovali a přijeli pro nás a odvezli nás tam a to bylo takhle v létě. No, hrozný horko.
0: No, a musela to být hodně fyzicky náročná práce, zvláště, jak říkáte, tady v těch vedrech, že?
1: No.
0: Kdybyste to měla, no, promiňte.
1: My jsme potom ještě chodili vonit na slámu, byly ty veliký stohy slámy, tak jsme tam dělali pitomosti. Jsme skákali do té slámy a kouzali se dolů. Kolik nám to bylo? Tenkrát 16-17 let. Tyhle ty doby. A užili jsme si tam legrace velký. No. A já si myslím, že letos tendenční děti teďka. Ne. Ty by asi nešly. Ty by nešly na takové věce. Oni už nevěděli ani, že to.
0: Určitě chodí zase na jiné brigády, alespoň tady mladí kolem nás, tak ano, mají brigády, ale pravda, musí se přizpůsobit té nabídce a dneska už to se brigády podobného typu samozřejmě neorganizují, takže berou, co můžou a taky se snaží. No uvidíme, co zavolají další posluchači, že jejich vnuci a vnučky.
1: Namáhá na ručičky, no. Ale jak jsme byli špinaví vždycky od toho.
0: Jani, kdybyste to měla jednou větou zhrnout, co vám ty brigády dali?
1: Co mi dali? Přátelství mezi mladýma, protože nás tam nebylo moc v té fabrice. Tak to bylo přátelství. My jsme se pak združovali. Vždycky třeba se chodil zametat sníh v zimě, tak jsme všech šest nebo kolik nás bylo, jsme dostali hrabla a šli jsme uklízet chodníky kolem fabriky. No, samozřejmě na 1. mája jsme nosili ty fanglé, že jo. Ty jsme většinou někam zandali, aby jsme to nemuseli tahat, no, ale v zimě jsme chodili hrabat sníh nebo zametat listy jsme chodili. Mm-hmm. To bylo prýmé. No. Oni nás vždycky vybrali, nás 6 nás bylo.
0: Tak to jste byla dobrá parta. No a přátelství z takových brigád, tak to bývá většinou pevné a velmi cenné. Proto na to vzpomínáte i po těch letech. Děkuji za vaši účast v dnešní noční lince, Jani. Přeju vám krásnou noc a pojďme poslouchat příběh ostatních.
1: Je to tak více jak 60 let, no. Mějte se hezky. Děkuji za pořad a zdravím všechny.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jsme rádi, že trávíte dnešní večer s námi, s Českým rozhlasem. Téma dnešní noční linky patří brigádám, prvním výdělkům a zážitkům z mládí. Paní Marie z Orlové je s námi.
1: Ano, ano. Moje první brigáda byla Chmelová brigáda před nástupem na střední školu. Tam jsem nikoho neznala, tam jsme se poznali jako spolužačky. Určitě počet věrtelů bylo na jídlo a pak nás to jsme dostávali lístky a pak jsme dostali výplatu.
0: A pamatujete se, kam přesně jste jezdili? Pamatujete se to místo?
1: Do Zadce, jo, do Zadce.
0: Aha. Třeba tam někdo jezdil s vámi a teď vás poznává po hlase. Jak vypadalo ubytování? Kde jste spali? V jakých podmínkách?
1: To jsme na slaměňacích spali, na potřebových postelích. Měli jsme až kusy na jídlo. Takže, a byli tam s námi i ty učitele, co nás pak měli v tom prvním ročníku.
0: Počkejte, ale to bylo v rámci školy nebo v létě?
1: To bylo v rámci školy, jo. No, já jsem přijela přijímačky na školu, tak jsem pak hned jela na tu Chmelovou brigádu.
0: Tak to jste to myslela, že tam jste se seznámila vlastně s těmi spolužačkami na té Chmelové brigádě. No. To jste tam byla celé léto? Je. Pamatujete si to? Celé
1: měsíc.
0: No a
1: to
0: kolik...
1: Určitě počet věrtelů jste musela natrát, abyste dostala byste i tak jídlo, ale to se vztahovalo na jídlo a pak na to jsme to dostávali peníze na závěr.
0: A byla to dřina?
1: Ne, to prostě jsem dala ten věr, ten štok, jak se tomu říká, na ten otrála do takového kýblíku. A nosila jste to do navalu a tak bylo to dřina. Bylo to, akorát, že každé počasí se dělalo, pršelo, nepršelo, tak jsme museli tam být.
0: Pamatujete se na nějakou milou historku z ubytovny nebo z toho pole? Vím, že to je dávno, ale...
1: Tam jsem poznala, to už je hodně dávno, tam jsem poznala svoji spolužačku, kterou jsem pak 4 roky seděla v lavici, Lenku.
0: Mm-hmm. A přetrvalo to přátelství?
1: Jo, ještě teď se navštěvujeme. Když už obě dvě jsme v důchodu.
0: Vyhýbala jste se nějaké části práce, nebo jste museli všichni dělat všechno?
1: Já jsem byla
0: mohl
1: doma...
0: Mohl se člověk nějak ulít?
1: ...pole, tak jsem byla zvykla zasadit brambory, vykopávat brambory, obily jsme dovozili na... Já jsem byla zvykla na takovou práci. Takže to nevadilo. Uh-huh.
0: A když se na to podíváte dnes, šla byste na Chmel znovu?
1: Ve mém věku ne, ale mi bylo tolik, kolik mi bylo určitě. Jo. Tam byla vždycky večer švanda. Bylo tam fajn.
0: Uh-huh. Takže vy jste jeli vlastně na tu sklizeň třeba na 4 týdny a potom už jste si užívala léta.
1: Jo, pak jsem užívala školu, no.
0: To, ano.
1: Po tom brigádě jsme nenastupovali do školy.
0: A když teda bychom měli otočit list a zavzpomínat i na nějakou další brigádu, jinou než Chmelovou, našla
1: tak
0: byste
1: to
0: něco?
1: Jsem do školy byla v továrně, jsem pracovala na osobním oddělení, tam jsem jim dělala všichni směny, jsem jim tam vracela. To už byla práce v kanceláři, to už nebyla taková manuální práce.
0: A ani taková legrace, předpokládám.
1: No, to víte, že ne. Tam už byly starší paní, tak jsem musela sekat do vrotu, no. Tam už nebyla ani radě. Tam bylo večer, jsme si na tom Chmelu zpívali, byli jsme si všechno unaveni, ale bylo tam fajn. No, ale to už byla brigáda mezi dospělýma, tomu jsem si musela modlení řídit. Já na to. Na to.
0: To už se víc blížilo práci než té brigády.
1: Jo, jo, ano, ano, ano, na kterou jsem pak studovala.
0: Paní Marie, děkujeme. No, Šnělinka bude pokračovat písničkou od Jany Kirchner, pojďme si ji společně poslechnout, ano?
1: Ano, ano, naschledanou.
0: Naslyšenou. Povídáme si o práci během prázdnin a o všem, co s ní bylo spojené. Volejte Noční linku Českého rozhlasu na téma Letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer patří v noční lince Českého rozhlasu Brigádám a létu. Budeme rádi, když se podělíte o svůj příběh nebo vzpomínku, stejně jako pan Tomáš, který volá z jeho Českého kraje. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer.
0: Můžete
1: já jenom chci k brigádám, prosím vás pěkně, já jsem absolvent střední zemědělsko-technické školy v Táboře. A od druhého ročníku, kdy jsme dosáhli věku 17 let, jsme měli zkrácen prázdniny. Respektive prodloužen prázdniny.
0: Počkejte.
1: Končili jsme v květnu a chodili jsme na povinné brigády. Pomoc zemědělským družstvům. Takže jsme stavili třeba prasečák jako studenti 17 letí.
0: Mm-hmm.
1: Chodili jsme dál třeba do skleníků v Maršově pěstovat gerbery. Vždycky na měsíc, ano?
0: Tomáši, pěstovat gerbery?
1: Ano.
0: To jsem ještě neslyšela. Jste pěstoval gerbery. Prosím ano, vás, to nám vysvětlete a trošku popište. To jste zpíval, rozvíjej se poupátko, nebo...
1: No byla technická místnost, to byly pokusné skleníky v Maršově u Távora, ano. A kde se pěstovaly ty gerbery na stolech. Jo, na stolech vyvýšených, jako dneska jsou vyvýšené záhony, rozumíte tomu?
0: Ano.
1: Dneska jsou vyvýšené záhony, tehdy se to pěstovalo na vyvýšených záhonech, kde se propařovala půda, aby květiny byly zdravé, jako se dneska dovážejí, já nevím, odkaď, a je to všude v supermarketech, tak tohle to se dováželo normálně do obchodů v České republice, v Československé tehdy republice, ano. Jo? A to se pěstovalo od rozvíjejí se poupátko a jak říkáte správně, až po, že byly čtyřfázový skleníky, jo?
0: To je neuvěřitelné.
1: A tam se jezdilo na brigády a pracovalo se, my jsme to absolvovali tohleto v třetím ročníku, ano, v třetím ročníku zemědělské školy. A tam se pracovalo v podmínkách v létě plus 40-50 stupňů.
0: No, tomu věřím, jo? V těch skleníkách. To se nepropařovaly pouze gerbery, ale i vy.
1: Ano, to se propařovala půda při 160 stupních. To si nedovede někdo představit, jako jo. Tohleto, jestli
0: ono to zní tak idylicky, jo, romanticky, že jste pěstoval gerbery, ale když to rozvinete, tak to vlastně byla dřina.
1: No to byla otročina. Hmm. Prostě. A protože jsme měli prodloužen ty prázdniny o ten měsíc, skončili jsme v květnu vždycky, jo, na té střední škole, tak nám za to nikdy nic nikdo nedal.
0: Hmm.
1: Aby to bylo v obraze. Žádná odměna nebo něco. Jo, to byla povinnost. A pokud jste tu povinnost nevykonali, dostali jste sníženou známku schování.
0: Tada.
1: A tak řekněte, to byly brigády.
0: Tomáši, jo? Jaký jste měl potom celoživotní vztah ke gerberám? Byl jste potom někdy schopný někomu koupit jako kytku a dát?
1: Ke gerberám žádnej, ale k zemědělství kladnej. Jako to patří, jo.
0: No
1: to
0: a
1: patří k životu.
0: Řekl jste teda, že jste třeba stavěl prasečáky, pěstoval gerbery. Co dál a co z toho byla vaše srdcovka?
1: Srdcovka nebyla vůbec nic, to vám můžu povědět. Žádná srdcovka nebyla.
0: Tak to... k čemu byste se třeba vrátil, co bylo, kromě toho, že to bylo náročné, i třeba zajímavé?
1: V tom daném systému k ničemu bych se nevrátil. Vůbec k ničemu. Akorát nás to, když to řeknu, normálně zocelovalo. Byli jsme připraveni na život. Jo? To tak bylo prostě, bez nároku na mzdu, bez něčeho a něco v uvozovkách budovat. Jo, akorát, že jsme byli trošičku zneužitý, no, ale to asi patřilo k systému, nevím, jo? Mm. To nedovedu vyhodnotit.
0: Ano, ale je to taková hezká věta, docela silná, přepravilo nás to na život.
1: V Marčově jsme stavili prasečák, byli jsme tam měsíc, bydleli jsme zvlášť kluci, zvlášť holky, i holky tam byly, jo? Jako, že my jsme byli smíšená třída, takže i holky tam makaly jako třeba v tomhletom prostředí a v tomhletom všem. A třeba, jako co mě oslovilo, bylo třeba, když jsme chodili na povinný sklízení brambor. Jo? To aha. jsme jezdili jako každá třída. Byli jsme ABCD, byli jsme 4 třídy, pozor, to by dneska někdo neskous. Jo, po 34 žácích. No tak to byla síla, že jo, když vyjelo 120 nebo 140 lidí na pole. Jo? A to mi třeba oslovilo, že jsme pomohli tomu systému, aby jsme měli co jíst, když to řeknu. Jo?
0: No, tak to bylo taky, ale hodně náročné asi, záda, počasí, velké pracovní tempo, předpokládám, všechno se dělalo ručně, kopalo se.
1: Ne, čert vyvoral brambory, my jsme je ručně sbírali do kývlu a házeli na valníky.
0: Aha. A co banda? Byli jste dobrá banda? Vzpomínáte na to?
1: Naprosto. Do dneška se scházíme, do dneška máme srazy. Já jsem studoval 84-86, takže si představte, dneska máme srazy, dneska se scházíme.
0: Prima.
1: Takže jako takže banda bezva.
0: Takže vás to v podstatě upevňovalo, to přátelství se posilovalo.
1: Vždycky tím, vás co práce upevňuje.
0: Jste spolu zažili a teď máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste
1: bohužel
0: vzpomínal
1: už,
0: i s námi.
1: Už šest spolužáků je mrtvejch, no. Bohužel už.
0: Rozumím.
1: To opatrujte už tak se. Teče ta voda.
0: No, Tomáši, jsme rádi, že jste teď s námi vysílal noční linku. Jdeme na Dalibora Jandu, ano?
1: Takže brigády, ano. A važte si, co vám kdo dává za odvedenou práci. Ale za dobře odvedenou práci, ano?
0: Ideálně, tak by to mělo být. Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Otevíráme krásné téma letní brigády. Zajímají vás, nás, naše, vaše vzpomínky, také možná zážitky, jaké to bylo, když jste dostali do ruky vaše první vydělané peníze. Je s námi další návštěva, vítejte.
1: Já špatně slyším, byli jste taky slabě slyšet. Tady je Marie číslo 2. Já vzpomínám taky na ty brigády, některý byly dobrý, některý byly špatný. Já jsem se učila soustružnice kovu a šla jsem o prázdninách na brigádu. Zaučovala mě paní, která měla mít miminko, která si tam dala židli. A já jsem jako soustružila na revolverovém soustruhu, já jsem levák, i píšu levou, nebyla jsem dost rychlá a k obrobku mi upnul stroj i dva prsty, palec a ukazováček. A teď mě na to najel ten nůž, mně se to povedlo teda ještě vyrvat, ale mám teda jizvy do dneška.
0: Paní Marie, takový úraz.
1: Tak to je ten první.
0: No.
1: A ten druhej, chodilo se, že jo, na ty brigády, taky jsem byla na tomhle učilišti, no a tam jsem dokonce prožila první lásku a byli to dva kluci. Jo, prostě brali mi koše s bramborama, já jsem je házela, ty brambory, do košu, na to jsem byla rychlá, ale byla jsem slabá, tak oni to nosili na ten valník a dostali jsme i potom nějakou tu korunu, to se nám jako taky hodilo. Takže ty brigády, beru to, no, někdy se to povede, někdy ne.
0: No ale prosím vás, jakou to mělo dohru, to, že jste tam měla takový vážný úraz? To muselo být povzdvižení. No, vrátila jsem se ještě k té první brigádě, která neskončila tedy dobře. Jakou to mělo dohru? To byla teda vina té paní, která se posadila místo toho, aby vás teda naučila ovládat ten stroj?
1: Ano, ona si chránila to svým miminko. Já se jí nedivím. Já jsem měla jedničku z odborného výcviku. Jo, ale tu praxi jsem ještě neměla takovou. Málem jsem přišla o dva prsty na pravý ruce, protože jsem levák. Mm-hmm. Jo, ale dopadlo to dobře, říkám, výzvy mám na památku do dneška, ale já nikomu nic nevyčítám, no, nebyla jsem dost rychlá.
0: A nebo jako možná, že jste byla dost rychlá, kdybyste nebyla, tak by to dopadlo hůře.
1: No, povedlo se mi to ještě nějak vyrvat, já ani nevím jak.
0: No a ta druhá láska,
1: už mi na to najel.
0: Vy jste říkala, že jste pak potkala v druhé brigádě lásku, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, byli to dva kluci.
0: Pak jste řekla dva kluci, takže to byl nějaký milostný trojúhelník?
1: No tak nějak. Mě třeba zase nešla matematika, tak jeden mi třeba o písemkách mi házel vypočítané příklady a ten druhej mě prostě ty logaritmy naučil. A bylo to.
0: Tak jste se to uměla zařídit.
1: To bylo takový nevinný, jo, taková prostě první nevinná láska. Ale byli to dva kluci. Nevěděla jsem, který, jo.
0: Dobře. Zavzpomínáme ještě na nějakou třetí brigádu do třetice všeho dobrého, nebo zůstaneme u těch dvou?
1: Prosím.
0: Budete mluvit ještě o nějaké další brigádě?
1: Už nebudu a už budu končit, protože já vás opravdu moc špatně slyším.
0: Ano,
1: já děkuju, že jste mě vzali.
0: Jsme rádi, že jste byla s námi. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas, dnešní noční linku. Povídáme se o brigádách, které mnohým přinesly zkušenosti i přátelství. Máme minutu po 11:45. Já vítám paní Ivetu.
1: Zdravím všechny posluchače. A teď do mě znají Iveta z Olomouce tedy. A já jako děvče, jo, 16 let, já aniž by mi to rodiče řekli, jo, já jsem to nějak měla zakódované v sobě, že prostě na prázdniny musím někam jít na nějakou brigádu. Jo? Tak teď tě vyjmenu zhruba. Tak jsem byla v Mrazírnách Olomouc, parky Olomouc, jo, zahradnictví, pekárny, pak jsem byla všude možný, já už se teď ani nespomínám. A vždycky jsem jako měla zakódovaný v sobě, že si chci vydělat nějaký penízky, jo. Naší byla taková střední třída, jo. Nebyli jsme ani chudí, ani bohatí, ale já jsem jako měla za to, že jako děvče musím si přivydělat. Takže já jsem každý prázdniny jeden měsíc pracovala, a jeden potom měsíc jsem jezdila na kole k vodě, na Poděbrady, jo, koupat se a tak. Ale musela jsem vždycky jako jít dělat. Pekárny, jo, a tak. A jednou vám povím zážitek, jsem pracovala v Mrazírnách a to bylo dobrý jak hrom. Mrazírny Olomouc, na Wernerové ulici to bylo. To byla perfektní brigáda a všechny brigády, ještě chci podotknout, jsem si zařizovala sama. Naši o tom ani nevěděli, jo. Já jsem vždycky někam šla a nechcete, jo, pomoct, nějakou pomocnou sílu a tak. A byla jsem v Mrazírnách a to bylo perfektní. Mrazírny, Wellnerova ulice, Olomouc. A teďka, my jsme tam třeba dělali, jsem tam třídila hrášek, na pásech a potom jsme tam třeba prali držky, to vám chci povědět. To smrdělo, hovězí držky, jo. A já přitom tak miluju tu polivku držkovou, jo. Uh-huh. Já jsem pak po té brigádě 2 měsíce nemohla se na to podívat, jo. A teďka si klidně dám držkovou polévku výbornou. Já to miluju, držkovku. No, a to smrděl. A teďka, my jsme tam dělali jahody, jsme zpracovávali a teď se to nám vařilo v takových velkých kádích, ty jahody, a my jsme z toho tam dělali protlaky, jo. Tak jsme to tam váčkovali do těch sáčků. A teďka já vám povím takový příběh a to, no, to je fakt dramaticky, to mohlo skončit mojí smrti. My jsme tam ty jahody museli nosit do toho mrazáku, už naváčkovaný. A teďka já jsem to tam jednou nesla a teďka já jsem to normálně, teď se to, ty dveře se zabouchly. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Paní Hrško, ty dveře se zabouchly, já jsem zůstala v tom mrazáku, normálně tam bylo minus, já nevím, 20 stupňů, já nevím, kolik tam bylo minus. Teď já jsem byla v tom mrazáku, já jsem tam mlátila na ty dveře a řvala jsem, mě bylo 18, řvala jsem, pomoc, pomoc, pomoc, jo. Teď žádná pomoc nepřicházela, já jsem tam normálně umrzala. Paní Jaruško, já jsem tam mohla normálně zmrznout.
0: A jak dlouho jste tam byla, kdo vás kdy vysvobodil?
1: Normálně, já jsem tam byla, já nevím, 10, 15, 20 minut, já už jsem umrzala na trout. Normálně, já jsem tam mohla opravdu umřít. A teď najednou tam někdo přišel potom, Ježíšmarja, já na to do dneška vzpomínám, jak se toto stalo, že jsem se fakt po druhé narodila a teď tam někdo vešel, já říkám, Ježíšmarja, já už jsem byla umrzlá, úplně totálně umrzlá, protože tam je minus, já nevím kolik, jo, ty mrazáky veliký. Ježíšmarja, říkám, bože, teď mě otač vytáhl a já jsem de facto zůstala naživu. Takže to byla moje brigáda. A tam se ještě chci podotknout. Tam jsem si vydělala obrovský peníze na tu dobu, jako holčička, jako holka, holčička, dívka, jo, mě bylo tak 17-18. Já jsem těch mrazírna dostala tenkrát, já nevím, za 3 týdny 2,5 tisíce, a to byly obrovský prachy. A já jsem si pak koupila halenku, bundu na zimu, jo. Já jsem nechtěla rodiče zatěžovat. A moji ani o tom nevěděli, že jsem si zařizovala nějaké brigády. Pak jsem byla v zahradnictví, pekárny a každý léto jsem měsíc pracovala. Jsem to měla nějak zakódovaný v sobě jako dívka. Já nevím jak. Já jsem byla pracovitá, Sukozoroch.
0: No, takže tak měsíc to jste musela pracovala. Asi od rodičů nějak převzít tady ten vzorec.
1: Ano,
0: ale
1: nechtěla jsem rodičům. Ano. A měla jsem to nějak v sobě zakódovaný. Kozoroch je pracovitý, velmi. A já jsem jeden měsíc pracovala vždycky. Každý léto jsem si zařídila nějakou brigádu. Naši o tom ani nevěděli. Jo, ještě jsem chodila na třešně, to vám povím. Já jsem ráda trhala třešně. A to byly obrovský stromy v Tršicích, jo. A teďka kluci tam kouřili, jo. Seděli pod těma třešněma, kouřili, kecali. Každý udělal jednu bednu. A já jsem vám, paní Jaruško, natrhala za ten den, a to byly obrovský stromy, to nám tam postavili žebře. A já jsem jako holka tam vždycky vylezla a mě to bavilo. Já jsem jedla třešně a trhala jsem. Já jsem natrhala za den 8 beden 20-kilových třešní. Já jsem tam trhala rekordy, já jsem byla úplně nejlepší. Já jsem na těch třešních vydělala tenkrát tak 3600. A to bylo pro holku peněz.
0: No to
1: kluci
0: ano.
1: Seděli pod stromama, no, kouřili, udělali jednu bednu a já jsem byla nejlepší. A ten majitel, jo, toho třešňového sadu, říká, Iveto, ty seš kočka. Já jsem si vydělala peněz, paní Jaruško, na těch třešních, to bylo výborný.
0: Ivetko, děkujeme. To se tak hezky poslouchalo. Já myslím, že vy byste měla chuť do nějaké brigády ještě teď.
1: Já jsem byla pracovitá velmi. No, to je v srdci.
0: Tak to
1: zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Určitě počítám. Děkujeme. Končí první hodina noční linky, ale zůstáváme tu s vámi dál. I po půlnoci budeme pokračovat ve vysílání a těšíme se na vaše další příběhy a zavolání. Dnešní téma letní brigády.

0: Byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Druhá hodina noční linky je tu. My jsme rádi, že zůstáváte s námi. Pokračujeme ve vašich příbězích a vzpomínkách na letní brigády. Každý z vás má jinou zkušenost, jiný příběh. Ale společné je to, že na to člověk nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný pracoval ve fabrice nebo na poli, někdo vyrazil na chmel. První vydělané peníze, únava i parta lidí kolem, to všechno k tomu patřilo. Jsme zvědaví, co dalšího nám ještě zavoláte nebo napíšete. Klidně se podělte i o to, co byste dnes už znovu opravdu dělat nechtěli. Noční linka pokračuje a my jsme tu dál pro vaše příběhy. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci. I teď necháváme prostor vašim telefonátům a vzpomínkám. Téma letních brigád se stále krásně rozvíjí. Uvidíme, s čím přijde další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo
1: volá? Dobrý večer.
0: Kdo je napřímo?
1: Tady Hanka, ahoj.
0: Hani, vítejte a povídejte.
1: Takže poslouchám váš pořad a hodně mě to baví a vzpomněla jsem si na svou první brigádu. Sice to není úplně brigáda v takovém tom pravém slova smyslu, bylo mi asi 5. A chodívala jsem s rodičema a s babičkou a s dědečkem na pole a protože jsem tam strašně nudila, tak mi dědeček dal takovej úkol. Sbírat na tom poli kamení. Dostala jsem kýbl a za každý kámen mi slíbil desetník.
0: Aha.
1: No, akorát netušil, kolik těch kamenů nazbírám. A pak mi musel dát asi 55 korun, což v roce 85 bylo hodně peněz. A to je vlastně asi moje první brigáda v 5 letech.
0: No a to vám dal pro legraci, nebo potřeboval na něco kamínky, nebo vás chtěl jenom zabavit?
1: Ne, chtěl mě zabavit, ale nevěděl, že ho to bude stát tolik peněz.
0: To je krásná brigáda. To vám
1: jo,
0: bylo
1: to byla
0: 5. To je neuvěřitelné, že si
1: 5,
0: to i tak to pamatujete.
1: Hodně si to pamatuju, protože z toho byl celý život nešťastný. Samozřejmě taky v legraci.
0: Ano, tak se to vlastně potom stále připomínalo, rozumím. Co dál?
1: Jako další brigáda.
0: No.
1: No ta byla taky dobrá.
0: Nebo byla jediná v těch 5?
1: Ne vůbec, no tak v 5 byla jediná. Dál si nepamatuju.
0: A přišly další, které byly stejně dobře placené?
1: Výborně placená byla další brigáda. V cukrárně, když mi bylo asi tak 13, tak jsem mohla jako prodávat zákusky a zmrzlinu. A jak mi bylo těch 13, tak jsem si začala lepit umělý nechty. A jednou jsem na konci směny zjistila, že mi ten jeden nehet chybí a ve zmrzlině jsme ho už nenašli, tak asi nějaký zákazník odešel.
0: Měl tam zvláštní ozdobu, no.
1: Mohlo to tak být.
0: Teda. Tak to vám bylo 13, dobře. A ještě dál?
1: No tak jako těch brigád bylo víc, ještě potom s tím dědečkem si pamatuju, přes ty vesnice na Moravě jezdili koškaři. Vykupovali kůže a vždycky volali, vykupujem králičí košky, kůže. Jezdilo takový auto a jako hodně lidí chovalo králíky,
0: ano.
1: Tak vykupovali ty kůže. Za 2 koruny byla taková obyčejná kůže, vysušená, neočištěná, za 10 korun byla očištěná. A tak mi ten můj děda vždycky jako říkal, že když si ji očistím, tak si ji můžu prodat. No takže jsem škrábala tu smrtlavou králičí kůži, abych měla těch 10 korun, ale to bylo hodně tenkrát, to je jak dneska třeba 150, jo, takže jsem 2 hodiny škrábala králičí kůži.
0: Vy jste neuvěřitelná.
1: No.
0: Teda
1: jo, tak jako potom
0: děda,
1: těch brigád
0: zase,
1: jako trestě
0: zase v tom
1: moc,
0: měl prsty, chybný. Dědeček, zase byl
1: ano,
0: u toho.
1: No. Takže tak, no. A ještě těch brigád jako byla spousta, ale

0: tyhle jsou taky vtipný. Ten zbytek už nebyl tak vtipný.
1: A kdy jste byla třeba naposledy na brigádě?
0: Já už dávno jsem nebyla na brigádě. Ne, na brigádu už nechodím. Všechno naposled, když mě, nevím, asi tady tohle možná. Ne, vlastně ještě jednou jsem byla na broskvích, když mě bylo 15.
1: Ještě sbírat broskve. No někdo si chodí přivydělávat, i když má třeba nějaké zaměstnání, tak večer nebo o víkendech, takže na to jsem se ptala.
0: Ne, já mám,
1: tak to je dobře, že nemusíte.
0: Pětináctví, takže nepotřebuju brigády. Prodávám kytky.
1: Teď jsem si vzpomněla, jak pán povídal o tom, že byl na brigádě a pěstoval gerbery. To jste slyšela?
0: Když slyšela jste květinářka. Jsem to a hodně jsem se smála.
1: No, to bylo něco. To budu mít ještě dlouho v hlavě. Děkuju vám, Hani, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Jsme rádi, že jsme vás poznali. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase někdy. Ano?
0: Možná jo.
1: Budu se těšit. No a když jsme teda u toho květinářství, tak k bělý květ doufám, že potěší Miroslav Žbírka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I v této druhé hodině noční linky Českého rozhlasu jsme pořád s vámi a těší nás, že se ozýváte se svými příběhy. Pokračujeme v povídání o brigádách a vzpomínkách, které k ním patří. Je s námi paní Jana z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já mám takovou jako zážitek. My jsme se učili a jako děvčata vždycky třeba o prázdninách nebo co, tak jsme šli jako na brigádu do dílen, kde se šilo na normy. Do dneška, když slyším slovo norma, tak teda je mi tak trochu divno, nebo úzko, nebo já nevím, jak bych to řekla, protože to bylo, ať vám bylo dobře, nebo zle, nebo prostě jste musela udělat, ušít tu normu, tenkrát třeba jsme šili jako pyžama, nebo to, a když jste to neudělala, tak prostě k té vejplatě, nebo prostě jste nedostala, tak jak ten výdělek nebyl takovej. No prostě já vám řeknu do dneška, když slyším, že někdo dělá na normy, nebo slyším slovo norma, tak prostě ne, že bych v ostatní práce jako opovrhovala nebo to, ale prostě no, klobouk dolů.
0: To bylo tedy jenom tehdy, v jakém období, jako myslíte, že to bylo jako v rámci té školy teda? Jak dlouho?
1: No, jako by řekla, jako ty holky nás poslali z toho učebního oboru jako do fabriky, no, kde se šilo.
0: A to jste měli třeba týden praxe a týden praxi, školy?
1: Já nevím, já bych to řekla jako na...
0: Ne, to ne, říkáte na... velmi dobře. Je to praxe, ale to bylo třeba jednou za měsíc jste tam šli na týden, nebo v jaké frekvenci? Jak často jste tam chodili?
1: Tak jako na měsíc, bych řekla. Tak.
0: No a vidíte, takové trauma to ve vás zanechalo, to slovo norma.
1: No prostě den co den udělat tu třeba, já nevím, za den jste musela ušít 185 pásků, abyste splnila tu normu. A to bylo i jiný, všít kapsy, nebo udělat línce, nebo prostě... Já nevím, jak bych to řekla. Prostě to byla ta norma,
0: ano,
1: co se musela
0: dodržovat. Normy, tempo, no. Zůstalo vám to potom jako zaměstnání?
1: Ne, nezůstalo.
0: Co vás odradilo?
1: Nezůstalo.
0: Byla to právě ta praxe, ty brigády?
1: Já jsem si potom udělala, jsem se jako prodala a pak jsem si udělala kurz, nastoupila jsem do zdravotnictví a udělala jsem si sanitářský kurz a pracovala jsem ve zdravotnictví jako sanitárka.
0: A jak to bylo placené tehdy ta brigáda? Vzpomínáte si, co jste si za tu práci mohla dovolit koupit?
1: Jo, tak takhle, když jste plnila tu normu a jako, že jste to, tak bych řekla, že ten výdělek byl dobrý, ale prostě jste musela udělat tu normu. A já do dneška, když slyším slovo norma, tak je mi divno, tak jako.
0: Chápu. Dobře, Janí. Děkuji za to, že jste nám teď zavolala, že nás posloucháte, že trávíte čas na vlnách Českého rozhlasu. Bylo milé vás potkat a doufám, že se vám bude líbit další písnička
1: taky
0: i další vyprávění.
1: Hezký večer vám všem.
0: Zůstáváme u tématu letních brigád, zůstáváme u vašeho vyprávění a telefonátu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kapela Jelen někde kolem v noční lince Českého rozhlasu. Téma letních brigád se nám krásně rozvíjí v dalších příbězích. Kdo je s námi v tuto chvíli? Zdravíme vás, krásnou noc.
1: No teda, já jsem úplně překvapen. Já jsem hodně dlouho zkoušel. Už na Véteru?
0: Ano. Už jsme ve vysílání, právě nám vypadl pan Pavel, takže během sekundy jsem přivítala dalšího posluchače, jsem ráda, že se to podařilo. Tak rozumím,
1: já taky děkuji vám.
0: Tak se prosím představte, řekněte, odkud voláte.
1: Děkuji vám, dobrý večer všem posluchačům, krásné noční linky. Jiří z Kyjova. A volám rád na tady toto téma, které poslouchám tak pečlivě, ale já jsem zkoušel už dřív 7 let. Bohužel se mi to nepodařilo až teď. Děkuji vám.
0: Téma brigády... Povídejte.
1: Děkuji. Téma brigáda či brigády, to je tak nádherný a krásný téma, zvolený lidmi, kteří prožili, si myslím, to nádherné období. Brigády znamenaly z mé zkušenosti velice, velice efektivní, nemyslím komunistickou věc, to ne. Myslím takovou soudržnost mezi mladými lidmi, jo, kde se navštěvovali chlapci s děvčatama, kde si vyměňovali různé zkušenosti a nejenom, že taky navázali jisté kontakty. Že ano. No a co se týče úplně mojeho případu, pracoval jsem pro velice nádhernou dědinu u nás na Moravě, zvanou Dambořice, kdy jsem tam pracoval jako zedník a měl jsem už, poněvadž jsem byl starší, tak jsem měl kluky, ty mladší pod sebou a snažil jsem se jim marco na té stavbě vysvětlit, poradit. Věnoval jsem tomu svůj prázdninový čas před závěrečníma zkouškama pod taktovkou svého mistra pana Kratochvíla. Nejkrásnější období a krásný lidi jsem tam poznal, kdy ještě svět byl světem, kdy ti domácí, když jsme jim ty rodinné domky stavěli, přišli, pohostili nás a to pohoštění bylo od srdce. Bylo skromné, ale působivé a zároveň i sité. Bylo to něco tak nádherného, na co vzpomínám a svým kolegům v práci dál i v zahraničí jsem jim vzpomínal vždycky, že existují lidi na světě, kteří jsou vděční za tu brigádu, za tu pomoc. Jinak jsme říkávali, že ještě chodíme takzvaně po fuškách. V Čechách se zase říká po melouchu, na melouchy. Jo? A vždycky taky i nějaká korunka byla z toho. Tak se začínalo v mým obyčejným životě po takzvaném převratu, no, po sametové revoluci. Takže já bych jenom přál všem, aby na ty brigády, jestli jich prožili aspoň tak, jak já, vzpomínali krásně. Pracoval jsem, navodil bych jenom s vaším dovolením ve zkratce na to téma úkolová mzda anebo norma. Jo? Tak jako živnostník jsem 24 4 let pracoval v úkolové mzdě, to znamená za metr čtvereční obkladu, za metr čtvereční dlažby, což jsem si dovedl vydělat, položit, tak za to jsem inkasoval peníze. Vím, že je to pro spousty lidí silně náročný, ale člověka to vycepuje úplně k jiným hodnotám. Úkolová mzda.
0: Dobře. Pane Jiří, děkujeme za návštěvu v Noční lince. Doufám, že to pro vás bylo milé překvapení, že jste se dostal během sekundy až do éteru. A už se těšíme teď na vaši další návštěvu.
1: Děkuji vám též a přeji krásné vysílání.
0: Ano, my jsme uprostřed vašeho vyprávění a telefonátů, které k nám přicházejí. Brigády a letní práce mají u vás spoustu podob. Já se těším už teď na další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička, která nestárne. Marie Rotrová, To mám tak ráda. Máme minutu po půl jedné a stále se vracíme k vašim vzpomínkám na letní práci a první výdělky. Paní Eliška ze Šluknovského výběžku je s námi. Vítejte.
1: Jo, dobrý večer, zdravím vás a přeji hezký večer. Já bych se s vámi taky podělila. Když tě bylo 14 nebo 15 roku, tak jsme s kamarádkou z ulice, co jsme chodili od první třídy spolu, tak jsme šli na brigádu. Tenkrát to byla sudovkárna. Vyráběly se tam limonády. A tak jsme šli o prázdninách na 14 dní nebo na 10 dní na tu brigádu. A my jsme tam pracovali s těma, tam byly jenom samý ženy, tak jsme tam s nima dělali jako na lince. Jo, tu samou práci, co oni. Taková vana tam byla velká a na to byly ty takové štětky, jo, a na to se nasazovaly ty flašky od těch limonád, že jo, a to se to tam stříkala voda, takže se myli. A tak jsme jako tam stáli u té vany, dělali jsme 6 hodin. A za tu práci tenkrát my jsme dostali jenom 170 korun. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Jo?
0: No.
1: No, takže na to vzpomínám jako pořád, že to si pamatuju tu. A oni si tam ty ženy vydělali za ten měsíc 600 nebo 700 korun, to si pamatuju. A nám dal ten vedoucí za tu práci, co my jsme dělali jako oni, jenom 170 korun.
0: No a co s tím?
1: No,
0: řešilo se to? Řešili jste to?
1: Neřešili, ale říkám, na to vzpomínám špatně, protože opravdu jsme tam dělali jsme teda 6 hodin, že jo, nedělali jsme těch 8 hodin, protože nám bylo 14 nebo 15 roku, ale zase 170 korun si myslím, to si pořád bylo málo, i tenkrát na tu dobu.
0: A jak vám to vysvětlili?
1: Ne, to už se ani nepamatuju, dali nám ty peníze a bylo to, no. Jenom takže za těch 10 dní nebo 14 dní.
0: Aha.
1: No, takže bylo takhle, no. Jinak jsem nebyla nikdy na tý tam brigádě, no. Potom jsme se šli učit, do Vansdorfu, do elitky, kde se pletly punčochy, že jo, a tam se jezdilo i na chmel, to se jezdilo tenkrát na chmel.
0: Ano, chmelové brigády byly populární, já jsem si říkala, že o nich bude každý telefonát, ale ne, bylo to pestré, stejně jako vy, no, jste nezavítali jako první na chmel.
1: My jsme byli navazovat, my jsme jako nečesali, ale my jsme byli, jak se na jaře, posledně to ukazovali i v televizi, jak se navazujou na ty drátky, ten chmel.
0: Mhm. No, a to jste tam trávila teda na jaře vždycky měsíc, nebo to bylo mimo školu?
1: My jsme měli učební obor tenkrát na 2 roky v té elice, takže jsme byli jenom po ty 2 roky, jsme byli na jaře. Asi taky jenom na těch 14 dní jsme byli na tom chmelu navazovat.
0: No a když se díváte třeba na krásný český film Starci na chvelu, tak vzpomínáte, vypadalo to přesně tak?
1: No, tak tam česali ten chmel, že jo, tam česali chmel, aby my jsme navazovali, no. Mm-hmm. Ale pamatuju si akorát, že byla zima, že protože to je z jara a to bývá ještě i chladno, no, ale tak jsme to taky tam vydrželi, no.
0: Ale byli jste dobrá banda.
1: Jo, bylo to fajn zase, že jsme byli s tou školou, že jo, takže s těma děvčatama, tam byly samý pomalu děvčata, jsme tam měli 2 kluky tenkrát, ty, co se učili, No, tak to bylo pěkný, no. Ale na tu sodovkánu vzpomínám pořád, vyprávím to i vnučkám, jo, že teďko vnučka taky dodělala maturitu, tak nějakou brigádu schání a taky to vypravuju, jak to bylo, no.
2: Rozumím.
1: Dneska mají na hodinu třeba ona, 150-200 no. korun, že jo.
2: A vnučka chodívá někam na brigádu? Kolik má let?
1: No, ona u rodičů, oni mají firmu, tak teďko ta vnučka tam chodí, oni mají tam takový areál a tak tam chodí zase dělat zahradu. Mají to tam zarostlý, takže ona tam chodí plejt jako, no. Ale říká, babi, ono to je taky náročný, hele. To pletí a dělat takhle vedro, že jo, a je ano. Tam celý den. Tak to je taky náročný, no.
2: I na to přijdou ti mladí. Děkuju, paní Eliško, za sdílení, za telefonát. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: A bolí ho taky celý tělo, no. Že to je, že i tahle práce je náročná, no. Ale je to hezký, je člověk na vzduchu a venku. Mě to baví zase na zahradě dělat to.
2: Prima. Eliško, už se musíme rozloučit, tak s dovolením pouštím písničku a vám děkuju.
1: Jo, mějte se moc hezky a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: průběhu noci se nám ozývají další posluchači se svými zážitky. Brigádnické historky mají opravdu hodně podob. Teď je to pan Rudolf. Odkud voláte?
1: Ústecký kraj Žatec.
0: Vítejte, jo? A povídejte.
1: Takže samozřejmě musím začít tím obligátním chmelem, protože Žatecko je to největší oblast chmelová, že jo, nejlepší chmel na světě, se pochlubím. No ale tak jako malý kluk jsem chodil tam, že jo, tenkrát se česalo ručně, jo, hezky šišky, tak jsem měl malinký košíček, to mi bylo asi 7 let, malý košíček a vždycky, když jsem ho na to natrhal, tak se to šlo přisypat mamince, babičce, že jo, a podobně ty rodinní příslušníci. No tak ale, aby se to nepletlo, paní Jaruško, tak to bylo tak, že když pak už jsem byl dospělej, jo, po vojně, už jsem byl i ženatej, tak jsem chodil na chmele, ale jako strojník, na česačky, jo. To byly česačky, to bylo označení Čecha 2, jo, Čecha 2 to bylo, česačky. No a tak tam byla taky, že jo, tam jezdili vysokoškoláci třeba z Prahy, ČVUT Praha a podobně, nebo Ostrava, až z takový dálky, tak tam taky se hodně jako užívalo, hodně velikánská sranda tam byla, jo, a bylo zkrátka a dobře, krásné vzpomínky zůstávají až do konce života. Tam jsem na těch česačkách byl tři roky za sebou, jo, to byly ještě 88. rok, 89. rok a dokonce pak už myslím, že 91. nebo 90. kde to už pak byla nějaká mezera tam. Jo, takže jako taky to bylo to teda úžasného něco. No a tak jako chodil jsem na různý brigády, vždycky jsem chodil rád, jo, vždycky si člověk přivydělal nějaký penízky, tenkrát jako to byly velký peníze, třeba v těch začátkem 90. let se vydělal, to se chodilo, abych takhle řekl, jestli nezdržuju, tak to se chodilo na, jakoby na přípravu té česačky, to se chodilo třeba březen, duben, květen. No a pak, že jo, v tom září se začínalo česat, tak aby ty česačky byly připraveny, to jsme tam byli vždycky dva strojníci. No a česalo se a to jako v tu dobu, v těch 91. roce, to si pamatuju, že jsme měli za přípravu asi 10 tisíc a pak za asi 14 dní nebo 15 dní se vždycky česalo, tak to bylo kolem 20, to byly obrovský peníze, jo, začátkem těch 90. let. No, takže to bylo něco úžasného, něco nádherného, jo, spousta lidí tam bylo, se tam sešlo, jo, a vždycky byla dobrá parta a strašně rád na to moc a moc vzpomínám. No, pak jsem teda samozřejmě byl i na jiné brigádě, jelikož moje sestra a švagr dělali v Žatci, už to teda neexistuje, byla fronta, jo, a tam jsme zase chodili, leč teda, to mi bylo 16 let, když se vrátím zpátky tím věkově, tak tam se chodilo jako takzvaně drtit ovoce, jo, to bylo tak prostě jako letiště se tomu říkalo a tam byly třešně, jabka, prostě cokoliv ovocního, tak se to házelo takhle do takového drtiče, to rozdrtilo, že jo, šlo to do takových sudů velikánských a pak se z toho vysovala ta šťáva. No a tak můžu říct, že tam jsem poznal, to mi bylo 16 let a tam jsem poznal první lásku. Mm-hmm. Mně bylo 16 a jí bylo 15. Jo, takže jako vím, že se jmenovala Eva. No a jako taky krásné vzpomínky. Jo, opravdu pak už jako dospělý jsem chodil, tam se vozilo vždycky do té fruty, se vozili, tomu se říkalo tupláky, to byl vagón, jo, plný cukru. Jo, takže jsme třeba v sobotu nebo v neděli tam šli, tomu se říká jako vykládka, no a měli jsme prostě takový rublíky, no a ten, to byl třeba, já nevím, desetitunovej, to byly ty, ten cukr byl až ke stropu toho vagónu, no takže ve dvou jsme to museli složit a za tu dobu, co jsme to skládali, tak jsme si tenkrát vydělali jednorázově 18 800 korun, jo, tak což taky bylo jako vynikající. Takže takovýhle nějaký ty brigády a ještě, když už teda mám tu řeč a zastavila jste mě, tak si vzpomínám ještě na jednu brigádu, to už jsem byl teda ženatý asi 18-19 let a tady ještě v Žatci dokonce je, to je restaurace Úlva, to je jeden z nejlepších hotelů v Žatci, v 68. roce dokonce přijel prezident Svoboda, takže tam jsme jako dělali zase s kamarádem, on byl truhlář, já jsem teda vyučený zámečník s maturitou, takže tam jsme zase chodili opravovat židle, stoly a takovýhle věci. A taky teda měl jsem teda štěstí na lidi, protože vždycky byla všude dobrá parda, strašně jsme se zasmáli, sranda byla a podobně, jo. Tak to jsou asi tak moje zkušenosti, které s těma brigádama
0: děkujeme, že jste s náma sdílel tolik různých brigád a vzpomínek, kde vidět, že jste toho zažil opravdu hodně a je krásné slyšet, jak z každé té práce se stal kousek života, na který se nezapomíná.
1: Ano, vždycky to bylo docela dlouhodobý záležitost, jo, co se týče té brigády posledního, který jsem hovořil, tak to jsme dělali asi 4 roky dokonce, tenkrát jsme vydělávali, taky to byly 90, tak jsme vydělávali kolem té 1000 a jako taky to byl dobrý příspěvek jako pro rodinu, že jo, a tak dále, no. Takže jako mám dobrý zkušenosti s tím zkrátka. Máte krásný téma, Jaričko.
0: A vy máte krásné příběhy, ještě bych sem vás poslouchala dál, ale už se rozloučíme, ať stihneme ještě jeden příběh do konce jedné hodiny.
1: Že jsem se dovolal. Jo, přeju vám krásnou dobrou noc, všechno dobrý a ať jen tak dále s takovýma tématama, který máte, no.
0: Opatrujte se a zavolejte zase příště. Naposledy připomenu telefon, protože je před náma poslední příspěvek. A to k tématu letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo. Lucie Vondráčková zaspívala píseň Růže. Máme před sebou poslední telefonát do dnešní noční linky. Bude to kratší, protože se budeme muset přepojovat ze zlínského studia do Prahy, ale určitě to bude stát za to, protože volá...
1: Dobrý večer, tady Pepino z Valašska.
0: Pepino z Valašska, tak povídejte. Téma letní brigády.
1: No, letní brigády, jako já jsem soused, ten vždycky v létě, jak to jsem měl tak 8-9 roku, tak na trakařu vždycky vozil trávu, tak já jsem mu ji On s tím přijel do potoka, já z toho potoka jsem mu to kautě, ten trakář vždycky dovez a on mi korunu za týden, korunu jsem dostal vždycky od něho za to vození přes ty prázdniny. No ale...
0: Korunu?
1: Jako teď, korunu, no. Teď je to třeba k smíchu, ale já jsem si koupil pět tureckých medů, také ty činky se dostaly koupit v obchodě. Že? Takže to bylo pro mě ten. No a pak v prázdniny jsme na haféry chodili, že? Tak jsme denně tak 3-4 litry nazbírali hafér. A si představte, že za haféry nám platili 3 koruny za litr. Takže my jsme třeba 12-15 korun měli denně za ty haféry. No. No. Nebo maliny jsme jako chodili, jako jsme sbírali, že třeba za kýbel malin bylo 12-13 korun. Že? Nebo ryby.
0: No, ryby.
1: A potom, to bylo v 60. roku, jsem na brigádu v prázdniny jako nastoupil a mistr mě zařadil ke dvom dlaždičům a já jsem jim musel stačit všecko, jak obruby dovážet, dlažební kostky a beton upravovat a takové. A to bylo 6.30 na hodinu jsem jel v ty prázdniny, že? Takže, no, to do dneška, když tam jedu kolem toho, tak si na to vzpomenu, co to byla, jako za dřina, jako to bylo v horku a ve všetkém prachu, že? Takže všechno se dalo přežít, no.
0: Takže... Protože se muselo to přežít. Pepino, no, je čas se rozloučit.
1: No. Teď samý te a všechny posluchače zdravím, že to vydrželi do křížka a paní Vlasíčku z Krnova zdravím, jo?
0: Ano. Noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkujeme vám všem, kteří jste nám volali, sdíleli své vzpomínky. Bylo to plné příběhu, které mají svou váhu i úsměv. Mluvili jsme o letních brigádách a doufám, že si toto téma někdy zopakujeme. Loučí se a děkuje za pozornost Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná. Jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
4: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení, my jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky a protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
5: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
4: O mnoho, jo.
5: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco, ne on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, aspoň tomu souhlasíš.
6: Leonov.
5: A nebyla to úplně...

0: bar, ale tak jako... A v listopadu se to vždycky hrálo snad 18krát v ŘSR a den něčeho. A já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
1: Ty už říkáš konec, ale...
0: To je začátek.
1: Ty jsi začal s vodovodem.
0: Ale to byla náhoda, ale...
2: Tak počkej,
1: ne, tak já to začnu, protože
2: vodu, jo?
1: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám, samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. A už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně, a to bylo v portále, tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
0: Já ruce dozadu.
1: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
0: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
1: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
0: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny stěrky jsem mu nalámal.
1: No nebo...
0: Zapálil, nešlo, zapálil.
1: No nezapálíš. Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel, radši neotevírat. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plyšovej medvěd. Šel za mnou.
0: Byla dlouhý, Lanko. A já tam dal dvě. No a medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál medvěd znova za mnou. Ale pak mě nafouk do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonikář zahrát.
1: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
0: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
3: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba? Teď, no kolik, teď
4: kolik
3: máš?
4: Kolik mi je?
3: No, no když tady
4: tak... je mi takovej 20,
3: no. 20, jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil. A pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když bys byl čas, že by nám Jaroušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpívový mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
1: Tak nebylo to domluvený
3: a... Ne.
1: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
3: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
1: Tak já Nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
3: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Je to pro tebe píseň.
5: Já bych strašně rád dokázal, že ještě vydržím stát.
3: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutele se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
1: To byl rok 68. Na místě, kde kdysi

Zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koních.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuj. On je 9krát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, a ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, no proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak Pepiček Sommer a já z těch velikánů měl strašlivou trému, takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Hmm.
4: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální hodně. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho v půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už v kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fišarová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď, Radku, prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Teď jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a v Broďani, kde už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďani kde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptát pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja, já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprác. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A to Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě. Nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No, tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No, že? Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako, měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Syrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Syrano. A já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Syrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderobiér nebo kdo, s dopisem. Tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště tak, já nevím, tě vypískáme, nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no. V den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo, a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují dál a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzal ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolana Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak, na zdraví, anebo Lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žízniví břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu, tady není ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Breňona, dobrého chlapíka Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo? To sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývám ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich sekují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání, dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.